0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Yo, remember New York kids. What?

Sladím se pomocí mrože.

Český rozhlas. Rádio Wave. Too many stripes, nigga.

Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

You one two describe.

těla našlo jen otázky. Smyslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

rukami máli, tak prilievam. Nech to prúdi flow, splav si to sám, rap DIY, vauka sa voľne jak dáv, wow. A flavé nám bzučia včelajšky.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Nazdar, nazdar. Zdraví vás Edu Syn. Som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov tuto na Rádiu Wave.

0: up, dude. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Yandere. Má Demi Moore, Dandere, chceš mě? Tak pojď se mám, vem si mě. Je s anime kon a mají anime list, když

0: milovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Doznívá Justin Sky a Keitra Nada a Ulala. A Ulala je 8 hodin ráno a naše první zprávy, které nám přináší Jana Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Český rozhlas dnes uctí památku lidí, kteří v květnu 1945 padli v boji o rozhlas. Během pražského povstání ho bránili před německými vojáky. Pietní akt začne v 12:30 odpoledne před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Zahájí ho generální ředitel rozhlasu René Zavoral. Maturanty dnes čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Zajišťuje ho organizace Cermat a je povinný. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíc studentů. Výsledky by se měly dozvědět studenti nejpozději 15. května. Lékaři mají podezření na 7 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím 2 případy. 3 lidé na lodi zemřeli, 4 další jsou nemocní, 1 pacient je v kritickém stavu. Plavbu z Argentiny na Kapverdské ostrovy organizuje nizozemská společnost. Před 81 lety propuklo pražské povstání. Češi se postavili na odpor okupantům z nacistického Německa. Povstalci obsadili mosty a stavěli barikády, aby nacisti nemohli utéct na západ. Během bojů zemřeli 3000 Pražanů. Němci 8. května kapitulovali.
1: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté jí trápily svalové potíže. Na antuce v Římě absolvuje teprve 4. letošní akci WTA Tour. Řekla to v rozhovoru pro kanál Plus Sport.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo v Čechách, zejména v západní polovině se odpoledne postupně přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno, večer jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. No a na rádiu Wave právě začíná ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin, 8 minut k tomu, vy posloucháte Fakult Rap Game, no a také budete následující 3 hodiny poslouchat Rap Game v podání Jakuba Vinařického a Sáry Slavíčkové. Ahoj Sáry.
1: Ahoj Kubo, no přesně jak vravil Zaratustra, budeme se spolu kámošit.
0: To budeme? Teda budeme, to rozhodně budeme, protože jak jsme už zmiňovali před malou chvílí mimo éter, tak tohle je naše první květnová směna, čili my jsme se nějaký ten den neviděli a to je u nás nezvyklé, máme si co říct.
1: Rozhodně a taky, ale už je 5. května, já vůbec nevím, jak ten čas letí, ty to stíháš všechno, jak to, že už je 5. května?
0: Nevím, no tak to víš, jak to všechno kvete, tak člověk se tak jako prokýchá a prokašle až do toho.
1: Ale.
0: Je to, no nejenom já, když se koukám kolem sebe, přijde mi, že celý svět se bortí pod nánosem pilu, takzvaně.
1: No kdyby to byl pil, tak by to bylo dobrý. No a dneska je teda květnové povstání českého lidu a
0: ano,
1: svátek
0: výročí.
1: Má taky, ano, výročí a svátek má Klaudie.
0: Tak samozřejmě všem Klaudiím všechno nejlepší, pošleme jim jistě nějaký song dobrej, stejně jako všechny jsou tady dobré samozřejmě. No a ano, k tomu květnovému povstání roku 1945, to je důležité. Dneska tady totiž bude veselo nejenom v rámci rána se Sarah a Jakubem, ale právě o 12.30 před rozhlasem začne
1: pětní
0: ten
1: akt.
0: Pětní akt každoroční, který připomíná tyto hrdinské činy českých občanů, kteří bránili rozhlas před německými okupanty.
1: Přesně tak, takže pokud byste neměli kolem oběda co dělat,
0: tak
1: určitě doražte. Já to teď možná trochu schodím, ale není to účel, ale mám tady úplně jako na závěr tady našeho vstupu pro tebe takové pořekadlo májové. Chtěl bys ho slyšet? Super. Asi jo. Tak je tady. Když máj vláhy nedá, červen se předá.
0: No tak to je nádherné. A to by, myslím, podepsal i následující song Night Blooming Jasmine, nedávno novinka na rádiu Wave od
1: Fate Minka. To se úplně hodí.

0: doznívají čeští Ghost of You a jejich single All My Fault. No a když se nám někomu podaří nějaká chyba, tak kdo je tady, aby ji uhasil?
1: kdo je to? Aby ji doslova uhasil? Tak samozřejmě tak. Asi hasiči?
0: Ano, hasiči a hasičky. A právě jim je věnovaný tento vstup, protože včera bylo Den hasičů.
1: Ano, Mezinárodní den hasičů. Yes. Opravdu je to tak? No a oni, zároveň je to tak poetické, až protože nemohli si nadělit hasiči lepší dárek včera, než ovládnutí plamenů v Českém Švýcarsku, protože jak víme a asi sledujeme uplynulé tuším 2-3 dny, tak se tedy rozhořelo opět po 4 letech poměrně rozsáhlé území v Českém Švýcarsku. No a až tuším 500 hasičů tam zápolí s těmi...
0: 542, no, vidíš, to je neskutečné.
1: To je neskutečné, tak zápolí s těmi plameny a včera tedy ohlásili, že oheň už se nešíří a se jim ho podařilo takzvaně lokalizovat.
0: Přesně tak, odehrávalo se to kolem Chřibské nebo... Ano, prostě Děčínsko-Chřibské a tam my máme právě chalupu a já teda s Českým Švýcarskem jsem hodně spojená, je to tam fakt krásný.
1: Sára tady má strach, ona trnula poslední 3 dny, proto jste ji neslyšeli v ranním vysílání, ona trnula, že jí schoří chalupa, takže ona tam běhala po střeše a polívala mokrou studenou vodou tašky.
0: Jenže víš co, já jsem spolíhala právě na ty hasiče a hasičky a věděla jsem, že je to v nejlepších rukách samozřejmě, takže a po kolika dnech se to vlastně podařilo uhasit?
1: Nejsem si jist, ale myslím, že ono není úplně jasné, kdy ten oheň vzniknul, ono také chvíli trvá, než si toho někdo všimne na tak velkém a hustém porostu. Čudilo to pořádně, já jsem to tedy neviděl, ale děkujeme všem hasičům za to, že nám opět pomohli opět i přírodě. No a je vidět, že jsou prostě špička ve svém oboru a to i v tom celoevropském srovnání.

0: 8 hodin 32 minut nadále posloucháte Ráno se Sarachem Jakubem, no a my tady se Sárou často zápolíme v těch letních, skoro letních, spíš ještě jarních měsících s tím úporným sluníčkem, které nám jako skrz to prosklené studio Rádia Wave, byť je krásné, tak pálí nám do pálí zad. Do zad. My máme rádi, nebo já mám rád černou barvu, takže o to intenzivnější to je. No a komu by právě tyto vysoké teploty, které jsou samozřejmě v Praze ještě podmíněny tou zástavbou, tak komu by vadily? No tak myslím, že ideální způsob, jak trávit jaro v nižších teplotách, je na horách, Sáro.
1: Ano, na horách, a ty jsi tam byl a teď nám o tom chceš popovídat. Takže Kubo, jaký jsi měl víkend, kde jsi byl, dej nám nějaký tip.
0: Prosím tě, tip je to zcela zásadní pro mě, protože já jsem byl asi po 16 letech v obci Horní Malá Úpa, je to v Krkonoších, hned na hranicích s Polskem, navíc do té obce katastrálně spadá i Sněžka. No prostě krásné místo. A to nejenom pro horaly, ale i pro milovníky architektury. Sáro, zajímavé.
1: Jaká tam byla architektura?
0: No, protože tam se asi někdo o to dobře stará, řekl bych. A vlastně veškeré ty chaty procházejí různou renovací, ale jakoby architektonicky hodnotnou, řekl bych. Vypadá to opravdu jako světově. No, takže kdo má rád takové ty horské chaty, kdo má rád ale zároveň moderní architekturu a kdo má rád hory a pěší pochody, dodávám, že jsem ušel za ten víkend asi 30 kilometrů.
1: Za oba dva dny.
0: Tak Horní Malá Úpa.
1: Teda
0: úžasná
1: krásný
0: záležitost.
1: A já mám jako oslý můstek, protože já jsem taky byla vlastně u hranic s Polskem. Dokonce vyloženě v tom Polsku jsem byla.
0: Opravdu?
1: Protože jsem navštívila 28. ročník festivalu Kino na hranici.
0: Ano.
1: Polsky Kino na granici. A ten se totiž odehrává v Českém Těšíně. A to je hrozně specifické město, protože ty přejdeš jenom v rámci toho jednoho města mostem na druhou stranu říčky a už jsi v Polsku.
0: No to
1: takže já vlastně ani nevím, jestli vlastně jsem byla, no byla jsem prostě v Česku i v Polsku vždycky na projekci tam a hrozně hezký bylo. Oni tam těch kinosálů měli několik a měli tam i letní kino, které se odehrávalo přímo na tom mostě a ten most se jmenuje Most Přátelství.
0: A jako přátelství mezi teda Polskem
1: a Českem, jo.
0: No tak doufám, že jsi tam prohloubila česko-polské přátelství,
1: jo?
0: A to například i tím, že ty jsi tam promítala vlastní film. Je to tak?
1: Je to tak, promítala jsem tam vlastní film, bylo na něm asi 30 lidí, ale ten sál
0: Ale ty ovace, ty ovace prostě, ty byly slyšet až za hranice, jak se říká.
1: Rozhodně byly, ten sál byl jako sám o sobě malý, takže jako bylo narváno, ale víš, ono tam toho bylo spousta. Dokonce ještě ten festival filmový je spojený s literárním festivalem, takže se tam konal i 9. ročník právě literárního festivalu.
0: No, takže kombinace všeho nejlepšího. Prostě milí posluchači, vyražte na česko-polské pomezí.
1: Rozhodně, to je to trojzemí taky.
0: Jak se to říká, to vás nemrzí. No, to nevím, nebudu vymyslet nějaké rýmy. Radši pojďme dál, za malou chvíli už teda Sofia, předtím ještě Nipsy Hasly, anebo potom novinka na Radio Wave, Venktovka a její Hmota.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Yeah.

0: 8 hodin 44 minut nám dohrává novinka na Radio Wave, a to samozřejmě Venktovka.
1: Společně s Gavem.
0: Přesně, společně s Gavem a jejich song Hmota. No a právě Venktovka, Princ Nahuel, a.k.a. Venktovka.
1: Výborný alter ego.
0: Ano, milujem to. Se na novém singlu spojil s cloud rapovým Gavem a ve skladbě Hmota hedonisticky oslavují tvoření hudby, jak jste mohli slyšet. No a manifest jejich hudební vize je posazený do skutečného jerk music beatu od švédského producenta Liv, který produkoval například 3 skladby na projektu The Boy Who Cried Terrified od Fake Minka.
1: Jo, a Fake Mink je anglický rapper a producent, a toho tady často hrajeme. Už dneska vlastně jeden track od něj padl. Ano. Následuje mimochodem další, to společně na featus Echo 2K a Mekatok, protože single se jmenuje Maka.
0: Tak to dává smysl, kdyby, už to všechno zapadá do
1: jo,
0: sebe.
1: Jo, přesně, už to zapadá. Kdybyste chtěli Fake Minka vidět, slyšet v Praze, tak můžete zajít do Sasazu, protože tam 17. června vystoupí. No a tenhle ten track, co jsme pouštili od Venktovky a Gava, Hmota, tak ten je třetí single od předloňského EPčka 356 stupňů. Co to je? Fahrenheit?
0: Je to Fahrenheit,
1: nice,
0: přesně tak.
1: Jsem dobrá.
0: Sáro, ty máš takový vědomosti, to by ti snad mohl Filip Černý a Matěj Dvořák závidět. Ty bys mohla prezentovat novinky
1: hudební
0: na Radio
1: Wave. A to by dopadlo teda, to by nedopadlo dobře.
0: Tak to někdy zkusíme a uvidíme, no.
1: Víš, kdo by tam byl každý týden, celý den, ty moje nejoblíbenější a holky.
0: Je to tak.
1: Potřebujeme to ředit zase, ale a proč ne, ale potřebujeme to ředit.
0: No tak za malou chvíli už shopping, no a potom už zlíbený fake Mink.

0: Právě posloucháte Dance Huna a Mike Check, takže Kubo, Mike Check, seš tady?
1: Jsem tady samozřejmě a budu tady ještě následující 2 hodiny, které vyplníme nejrůznějšími kulturními novinkami, tipy, samozřejmě za malou chvíli také zprávy s Anou Belio, no a hudebně, to myslím bude také
0: přesně, zajímavé. Spousta hudby, takže dál laďte vlny Rádia Wave.
1: No a za malou chvíli už Diplo a Damien Lazarus, no a potom také Léto s Monikou.

0: opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: doznívá melancholický single Zastav, no a u nás ve studiu se zastavila naše zprávařka Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Sněmovna by dnes mohla schválit roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování, a to až na konec června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO ještě nejsou otestované všechny funkce. Zatím není jisté, jestli odložení podpoří i opozice. Při ražbě metra D v Praze našel sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Skamenělinu starou zhruba 448 milionů let objevil mezi vytěženým kamením. Informoval o tom Geologický ústav Akademie věd. Podle něj jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nález se věnoval fosílii Národnímu muzeu. Pulitzerovu cenu v hlavní kategorii veřejná služba získal americký deník Washington Post, a to za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí uspěla i další média. V kategorii investigativní žurnalistika to byl deník New York Times, za domácí zpravodajství si ocenění odnesla agentura Reuters. V brněnském kabinetu Muz dnes vystoupí američtí avantgardní noise rockéři Shearling se svým hodinu trvajícím trackem, které tvoří celé album. Domácí avantgardní scénu večer zastoupí pražská punková kapela Stress.
1: Sport.
2: Večer se ve fotbalové lize mistrů rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atlético Madrid. Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo v Čechách, zejména v západní polovině se odpoledne postupně přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno, večer jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Na Rádiu Wave posloucháte Ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: 9 hodin, 8 minut k tomu, vy stále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem a to je takový vlastně crème de la crème tady, naší nabídky moderatorské. A ano, ta písnička, kterou jste mohli slyšet, shodou okolností se nazývá Whip Cream. No a samozřejmě od Ralphieho Chu. No tak Sary, co plánujeme na další dny, další měsíce, protože co si budem s hezkým počasím, přichází i mnoho zajímavých eventů a také eventů, kde bude samozřejmě obsazeno rádio.
1: Přesně tak, openérových eventů a spousta už jich proběhlo, ale spousta jich právě přinese měsíc květen. Tak například od 14. do 17. května se koná knižní festival Veletrh svět knihy, kde se objeví pořady naší stanice Buchty čtou a Houpačky. No a pak večer 14. května, ještě je to nabité, se v Pražském paláci Akropoli koná večer s vyhlášením exportního projektu Checking.
0: Ano, letos nominované projekty zveřejníme už jsou, já už to vím. Už jsou dokonce. No jo, vlastně, když, prosím tě, já jsem měl včera totiž ráno s Filipem Černým, kterým je takový godfather of checking, starter a podobné pořady.
1: Myslím, že řekneš Czech Alternative Music.
0: To už možná by se dalo také pasovat, to je spíš takový princ. nicméně, ano, zmiňoval tam nominace, ty se určitě můžete najít právě na stránkách Waveu v sexy checking. No a kromě toho, co dalšího nás čeká v květnu, Sáro?
1: No tak 16.5. se uskuteční živý slejvák se svou Watch Party televizní show Eurovize v Arše Plus. Samozřejmě bude debata i hosti. No a my vás, drazí posluchači a posluchačky, chceme pozvat 16. května na den otevřených dveří Rádia Wave, protože dopolední směnu má Vojta Záhora a Martina Foldinová, ale od 2 hodin odpoledne do 6 večer, no nebo podvečer, to tady přebírá vaše oblíbené duo Jarach, Jakub Vinařický a Sarah Slavíčková. No a budeme opravdu mít to prosklené studio, teda nedokážu si to zatím představit, ale otevřeno, takže
0: a
1: zavítejte.
0: A Sáro, víš, že to neznamená to, že se odstraní to sklo a bude to tady takzvaně průchodňák. To budou muset si návštěvníci projít budovou Českého rozhlasu.
1: No,
0: ale já
1: což
0: tuším,
1: je taky zážitek.
0: To je rozhodně velký zážitek. Nakonec dneska to můžeme posoudit sami už od 1:30. Tuším se, tady koná pětní akt k výročí vlastně obrany
1: květnového povstání českého
0: ledu. Přesně tak, kdy právě zde rozhlas byl jedním z míst těch nejintenzivnějších bojů. Ale abych úplně neodbočil od toho programu květnového, tak ještě doplním poslední a důležitou květnovou akci. A to je Budějovický majáles, který potrvá od 31. května až do 5.6. No a Radio Wave bude přímo na místě se svou vlastní stage.
1: No a já mám ještě, Kubo, na tebe. Máš už něco připraveného, namyšleného, co bychom toho 16. května na ten den otevřených dveří, na tu naši odpolední směnu, co si připravíme? Co jako
0: nevím.
1: Speciálního? Já si myslím, že my...
0: Župan si vezmu možná, aby už jako bylo vidět, že jsem tady s tím hodně zžitý. Neboj, mám když taky pro tebe, mám jeden růžový, jeden červený, já si tedy beru ten růžový.
1: Jo, uděláme tady nějaký trošku takový točo, takový mecheche a no, tak. My se rádi povídáme s lidma, takže já věřím, že pokud bude dovoleno tady někoho pozvat na mic, takže to uděláme. Takže tak přijďte se s námi pokecat.
0: Přijďte se, rozhodně to bude stát za to, jak nás tak znáte s Sarou, my jsme takový lidoví moderátoři, čili my si pro vás něco hezkého vymyslíme. Takže kolikátého?
1: 16. května odpolední směna s Jarach a zároveň den otevřených dveří Rádia Wave. Přijďte.
0: Jenom prosím nás, Jarach je Jakub a Sára, tak abyste věděli.

0: Nyní nás už čeká kulturní rubrika Kulturistán. Pozveme vás na divadelní inscenace do Prahy a Brna. No a shodou okolností obě dvě inscenace režíroval režisér se jménem Jiří.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Můj první tip míří do Brna, do Hadivadla, protože tam od 19.30 můžete zajít na inscenaci Indian v ohrožení. Dnes již kultovní autorská inscenace režiséra Jiřího Havelky a Hadivadla se inspiruje Einsteinovou teorií relativity a myšlenkovým třeskem, který vyvolala. Hravý scénický experiment se vtipem demonstruje, co Einsteinův objev v praxi znamená pro prostor a čas, ve kterém žijeme, a tedy i pro nás samotné. Během přednášky se teorie možná zdá být ještě jasná, ale v každodenní realitě, kde se všechno pohybuje a všechno, co se pohybuje, ovlivňuje všechny ostatní pohyby, se celá věc značně komplikuje. No tak uvidíte sami, zda na tenhle ten rebus přijdete dnes v Brně v Hadivadle od 7:30 večer, Indian v ohrožení.
3: No a já se z Brna přesunu zpátky do Prahy, konkrétně do Studia Hrdinu, kde o 20 hodin hrají inscenaci Za rohem svět. Je to nový autorský projekt režiséra Jiřího Adámka Austerlice. Stejně jako v předchozí inscenaci jménem Oči sloup z roku 2019 připravuje vlastní scénář, a to v úzké spolupráci s dramaturgyní Zuzanou Šklíbovou a scénografkou Zuzanou Scerankovou. Zkoumají téma osobní svobody, pocitu viny, přijetí nemožnosti kontroly nad stavem světa a vlastní budoucností. No a zaobírají se samozřejmě otázkami, jak dnes rozumět světu a své pozici v něm, nebo také jak být součástí světa, který hoří, vysychá, taje a zaplavuje. V inscenaci se můžete těšit na herecké

0: Je 9 hodin 31 minut k tomu krásné slunné úterý 5. 5. roku 2026. Hezký datum, viď?
1: Nádherný datum, datum, při kterém si mnoho připomínáme. Dneska tady bude opravdu živo, nejenom ve studiu Rádia Wave, ale také
0: před
1: celkově
0: v
1: Českém rozhlase a před Českým rozhlasem u příležitosti totiž 81. výročí květnového povstání Českého lidu se tedy od 12.30 uskuteční před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě pietní akt k uctění památky padlých. No a takže to je jedna z věcí, co se tady dnes bude odehrávat.
0: To je odehrávat.
1: Venku před rozhlasem. To je venku, přesně tak, ale my zůstaneme uvnitř a povíme si, co všechno nás dneska čeká zde v proskleném studiu.
0: Přesně tak, tak kromě toho, že právě teď posloucháte nabité a snad pozitivní ráno se Sarah a Jakubem, tak následuje od 11 on air s Martinou Foldinou a to dnes bude opravdu speciální, protože v 11.15 už, pozor, změna, tady bude živé session a to právě kapely, české kapely Good Times Only.
1: Ano.
0: A ta totiž soutěžila v hitparádě neobjevených starter a před 10 lety už, je to no. Kubo, zvítězila.
1: No
0: a od té doby se rozšířili o 5. člena, ale taky vydali 3 alba a právě to aktuální nazvané Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. Vyšlo na 1. maj a to tady dneska kluci představí.
1: Ano, v rámci studiové session, která tady proběhne. No a o tom, že opravdu Good Times Only od vydání té první songy toho prvního alba, že urazili dlouhou cestu, o tom svědčí například i to, že pokud byste se chtěli o nich dozvědět něco víc i o té nové desce jako takové, tak si otevřete i rozhlas a v sekci Kultura je opravdu hned na prvním místě rozhovor s frontmanem Filipem Černým, zároveň naším milým kolegou a kytaristou Zdeňkem Prokopcem.
0: No ale tak určitě poslouchejte od 11.15 právě on air s Martinou Foldinovou, protože já si myslím, že ta hudba nakonec bude mluvit úplně za všechno.
1: Je to tak, no. A já ještě, koho by třeba zajímalo, tak můžu aspoň takovou lehkou anotaci. Deska, která se při psaní postupně mění v terapeutické setkání, i tak o svém třetím albu mluví pražská kapela Good Times Only, která pod prvomájovou třešeň fanouškům přinesla nejsyrovější a nejtemnější nahrávku za dobu svého fungování. O objevování svých pocitů skrze vlastní texty, mimořádné důvěře ke spoluhráčům i autorském sebevědomí mluvili právě v rozhovoru pro iRozhlas Filip Černý a Zdeněk Prokopec.
0: A já ještě dodám, že album Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal, tak se vyznačuje posunem ke zkreslenějším kytarám, naléhavějším textům, ale hlavně se do něj promítá nově nabité songwriterské sebevědomí. Tuhle desku si totiž Good Times Only většinově produkovali sami.
1: Ano, my jsme se o tom dokonce včera bavili při ránu s Jakubem a Filipem, právě s Filipem Černým. No a kdo ví, třeba je tady potkáme, třeba si je vezmeme stranou nějaký krátký rozhovůr, ale nebudem nic slibovat, kdo ví, jak to dopadne. Každopádně v 11.15 studio session Good Times Only.
0: Good Times Only. Tak Good Times Only s náma taky.
1: Tak.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: 9 hodin 42 minut nám dohrává novinka na Radio Wave, Kim Petras a Need for Speed. No a Need for Speed, to je takový, přemýšlím, jak to spojit na oslý můstek následujícímu tématu a mám jistý nápad, protože Need for Speed, to měli rozhodně zvířata a všechny tvorové, když se soukali
1: na... Když spěchali na Noemovou archu.
0: Přesně tak. Proč o tom mluvím? Protože vlastně koho vzít a koho nevzít na Noemovou archu, to je téma, které probírali buchty, a to v novém speciálu Buchty o Bibli, Ivana Veselková a Zuzana Fuchsová spolu s farářem Petrem Wagnerem z podcastu Hergot. No a v této speciální sérii pod vlastně podcastem Buchty, tak zde rozebírají zásadní biblické příběhy a pojmy. Tak.
1: No a taky se ptají třeba na otázku, že víte, že jméno Noé znamená v překladu pohodář? Jsi
0: no,
1: věděl?
0: To jsem nevěděl.
1: To je dobrý, ale takže je to jako pohodářová archa v podstatě. Tak kdo by
0: tam...
1: A ty
0: si četla Bibli, Sáry?
1: Ne.
0: Ne, já jsem četl biblické příběhy.
1: Jo, tak to já taky.
0: Jo, takhle.
1: Ale
0: no, tak
1: z toho byl čtenářský deník.
0: Jo, tak to nevím, to se ten jsem nějak nedodržoval úplně.
1: A to jsme chodili na stejnou školu, ale do jiné třídy, ale vždycky se musel z toho dělat výpisky. No tak ano, tak Noé znamená pohodář. No a taky se buchty ptají, kolik napršelo a proč se do té archy nevešli jednorožci.
0: Jo, to je dlouhodobá chyba, to považuji. Prostě kdyby tady jsme mohli jezdit na jednorožcích, bylo by to všechno takové sluncem zalitější.
1: No to já vidím každý den ty jednorožce, víš, to je můj svět.
0: Tak pojďme na krátkou ukázku z miniserie nebo ze speciálu Buchty o Bibli.
2: Mně se líbí, že Noé je v překladu něco jako chill, odpočinutí.
3: Chill?
2: Odpočinek, odpočinutí.
3: Chillan.
2: To jméno znamená odpočinek.
3: Pěkný.
2: Takže to je už pohodový jméno už od začátku a vypadá to na pohodovýho člověka, který žije ale uprostřed nepohodové doby a uprostřed taky nepohodových lidí. Protože ta situace, kdy začíná ten jeho příběh, je, že všechno kolem toho Noého, kromě něj samotného, je v podstatě zkažený. Mm-hmm. Chovají se všichni hrozně, celá země je zkažená tím blbým chováním, jak jsme si říkali v minulém dílu, a všechno jde jenom k horšímu. A
4: já myslím, že řekneš nějaký sprostý slovo, že všechno jde jenom k
3: dokyte.
4: A ty si řekl horšímu, sprostému.
2: Ano.
4: A jediný Noé je teda pohodář.
2: Jediný Noé vypadá, že uprostřed toho blbýho je schopen žít hezky. Což je Bohu sympatický, ale to, co rozebírá ten začátek jeho příběhu, je hlavně to, jak se všechno kolem zkazilo a že to nestojí za nic a že Bůh vůbec lituje, že si něco s tím člověkem začínal, že vůbec tvořil a začne úplně vážně přemýšlet nad tím, jestli by to celý nesmázl a nezačal nějak jako znova.
4: Vyresetoval si počítač, jo? Nebo vymazal by si Wordový dokumentík.
2: Přesně. A tím začíná ten veliký příběh o potopě, který na rozdíl třeba o příběhu o Kainovi a Abelovi, který se nám vešel tak základně v těch nějakých 16 řádkách, tak tohle zabere 3 kapitoly, celý tenhle ten oblouk. Mm-hmm. A je to jeden z mnoha a mnoha příběhů o potopě. Já jsem se dočet, že po světě v různých kulturách najdeme třeba 270 verzí příběhu o potopě. A to včetně... To je dost hodně. Včetně těch národů, který třeba vůbec nemají moře, což je dost zajímavý. I ty mají nějaký mýty o potopě.
4: Ale že tady ten reset za pomoci vody je takový oblíbený motiv, jo?
2: Je to hodně oblíbený nadkulturní motiv.
5: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
6: Buchty.
5: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 9 hodin 52 minut, no a vidíte, že tohle už není žádné ráno, že už i podle těch hudebních tady předpokladů, co jsme měli před malou chvílí, že už nás to tak přenáší do toho nejaktivnějšího.
1: Jo, že je to už nahypená ta hudba, velmi, že už to je velmi. Tuc. No a kromě toho tady už za náma možná slyšíte nějaký zvuky, protože už se tady připravuje kapela Good Times Only, která bude mít od 11.15 svůj živý vstup, živý sešinko.
0: Je to tak, já se na to moc těším. Filip Černý mi o tom včera ani neřekl, když jsme spolu moderovali ráno s Jakubem a Filipem, tak toho trochu proklínám a očividně prostě se s ním uvidíme zase i dneska. Kdo ví, třeba si někoho z chlapců z Good Times Only vezmeme stranou, na
1: já
0: něco
1: myslím,
0: se
1: zeptáme. Já myslím, že by se to hodilo skoro.
0: Hodilo by se to. Uvidíme, jestli se jim do toho bude chtít. Oni teď mají, když se podíváte možná i na webkamery Radia Wave, tak uvidíte, že Good Times Only mají aktuálně plné ruce práce se stavěním svojí session.
1: Přesně tak a bude jich tu dokonce pět.
0: Ano, bude jich tu pět plus zvukař.
1: Plus zvukař, no ale obecně je nás tady teď ve studiu opravdu hodně.
0: A my to máme rádi, my to máme rádi se Sárou. Samozřejmě jediný takový neúplně benefit je, že už takhle nám bylo vedro, teď nám bude ještě větší vedro a tak.
1: Ale jsme tady s přáteli, jsme tady s fajn partou, máme totiž Good Times Only.
0: Přesně tak, Good Times Only, to je prostě, no vlastně ten název, až teďka chápu, jak geniální
1: název. Já jsem to tady to celou dobu na tebe házela, jestli to chytneš. Víš?
0: Tak už jsem to chytnul.
1: Tak to no. Má být možná i ten vibe, jakože se u toho máš právě cítit prostě dobře, máš si užívat jakoby dobrý čas.
0: Je to tak a ten my si samozřejmě užíváme, doufáme, že i vy, naši milí posluchači. No a já si všímám také, že druhá hodina rána se Saracha Jakubem je u konce, takže už jenom ta třetí, no a potom už Martina Folinová, no a právě session Good Times Only.
1: Přesně tak a do konce hodiny ještě Turnstile nebo Berlin Manson, no a za chvíli už Anna Belio, naše zprávařka.
0: Tak pojďme na to.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Odbíjí 10. hodina s Berlin Manson a jeho singlem Interview, ale taky s Anou Beliou a jejími zprávami.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Požár v oblasti Chřibské v Národním parku České Švýcarsko mají hasiči pod kontrolou. Lokalizovali oblast zhruba 20 hektarů. To je pětina původního rozsahu. Z místa postupně odjíždějí jednotky z jiných krajů. 8 vrtulníků stále zůstává. S hašením budou pomáhat ještě dnes, potvrdil velitel zásahu Martin Legner. Nemocnice v Uherském Hradišti se dnes připojuje k Evropskému dnu melanomu. Zájemci si na kožním oddělení mohou nechat bezplatně zkontrolovat mateřská znaménka. Melanom patří mezi nejzávažnější nádorová onemocnění kůže a včasný záchyt výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Armáda Spojených států při dalším útoku na loď v Karibském moři zabila 2 lidi. Oznámilo to Jižní velitelství amerických sil, podle kterého šlo o plavidlo teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na lodě, o kterých tvrdí, že v nich kartely pašují drogy. Americký prezident Donald Trump ale ještě neposkytl spolehlivé důkazy, že na lodích jsou skutečně pašeráci. V ostravském klubu Barák dnes vystoupí kapela Podsta Zuzaně Navarové. Uskupení mladých muzikantů vzniklo z původní kapely Jazz Elements. Jejich současný repertoár se stále proměňuje a kapela se ráda pouští do těžších kousků od kapel Neres a Koa.
1: Sport.
2: Oslabení basketbalisté Minnesoty vstoupili do čtvrtfinále playoff NBA vítězně. Na palubovce San Antonia zvítězili 104-102. Překvapivě k triumfu pomohl 18 body jako náhradník nejlepší střelec týmu Anthony Edwards, který kvůli zranění kolene nemohl původně hrát. První vítězství mají také newyorští Knicks, kteří porazili Philadelphia 137-98.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo v Čechách, zejména v západní polovině se odpoledne postupně přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno, večer jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik dnešní zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. No a na rádiu Wave pokračuje ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave.
3: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 10 hodin 9 minut, už 10 minut k tomu nám dohrává Porsche Boy When společně s 58G a jejich song Nonstop. No a Nonstop, to se mi zdá být už jako moje směny v rádiu Wave, protože včera jsem byl s Filipem Černým, dneska jsem s tebou, milá Sáro, a ve čtvrtek jsem s tebou zase, ne?
1: Já už jsem myslela, že řekneš miláčku.
0: Ne, tak to milá Sáro, ne. To mě nějak díky nenapadlo, promiň, jestli tě to urazilo.
1: Ne, mě to neurazilo, no ty seš tady opravdu pořád. A co, hele, vstupujeme mimochodem my spolu do 7. měsíce, už nejsme Benjamínci a už si podle mě...
0: Je to tak, a zároveň vstupujeme...
1: No to nemůžeme
0: právě, už nejsme Benjamínci, čili už bychom měli přestat zmiňovat, kolik měsíců tady jakoby obhospodařováváme mixážní pult. Každopádně vstupujeme zároveň do 3. hodiny, čím jí naplníme, Sáry.
1: No tak v 11, no vlastně čím jí my naplníme, jasně, tak budou kulturní tipy rozhodně, podíváme se na Met Gala, protože ten probíhal vlastně včera a už je plný internet různých skvělých outfitů a tak, takže nevím, jestli ty jsi něco viděl, ale
0: já zatím podle mě nemusíš, bychom... mě jakožto staříka v těle mladíka, mě musíš obohatit o všechny tyhle ty virální záležitosti, no a také v 11 hodin přijde Martina Foldinová, která nás vystřídá.
1: Přesně,
0: a to se moc těšíme.
1: A já už mám pro tebe právě jakoby outfit, který si myslím, že by se ti nejvíc líbil, protože je právě od Bad Bunnyho, který mu je podle mě 26 let, ale on přišel oblečený za staříka.
0: No vidíš, to je mi velmi sympatické.
1: No
0: ano, to je mi velmi sympatické. No a teď už také novinka na Radio Wave a to je Genesis Owusu. Mluvili jsme o tom tady včera poměrně intenzivně. Jeho song Life Keeps Going.
1: Gansko-australský rapper, kterého můžete mimochodem vidět na Rock for People už vlastně na začátku června. 10. června totiž Rockáč začíná.
0: Přesně tak. A on právě už ten zahajovací den vystoupí, to tedy ve středu 10. června na ČT Art Stage. No. Takže teď už Genesis Owusu.
1: Yes.

0: 10 hodin 22 minut, no a ráno se Saracha Jakubem už pomalu, ale jistě se chýlí ke svému konci, ale ještě předtím bychom to nebyli my, kdybychom vás neobohatili o nějaké kulturní typy, no a nakonec, co si budeme, i ten herní svět je umění, nakonec o tom vypovídá i pořad na Radio Wave a to samozřejmě Quest. Sáry, já si pamatuju, že ty si mě ale říkala v těch prvních měsících našeho vysílání, že já jsem ti říkal, já se těším domů, zahraju si nějakou hru na počítači.
1: Ano,
0: a ty jsi mi říkal,
1: že je
0: Kubo,
1: to red flag.
0: To je red flag. Máš to tak pořád?
1: Jako myslím si, že je to pro mě trošku takový red flag u kluku, ale hodně jsem to pak řešila s kámoškama a nějak jsme se dostali k tomu, že může to být nějaká forma terapie, stejně jako yoga, což si ty tvrdil, že je to vlastně takový ekvivalent, že to je podobný yoga hry. No ale samozřejmě o tom už více třeba v Questu a tentokrát Šárka s Jardou se nečekaně propadli do víru upíru krokovacích dungeonů a dalších důležitých věcí pro rok 2026. Hrají totiž Vampire Crawlers.
0: Ano, a to jim doslova žere veškerý volný čas. Proč a co to, že dávno mrtvý žánr krokovacích dungeonů povstal z hrobu a začal dělat neplechu? Tak to všechno se dozvíte v nejnovějším Questu na webu Radia Wave a v aplikaci Můj rozhlas i na všech podcastových aplikacích.
1: No a co ty a upíři a vlkodlaci? Ty to máš rád?
0: Nemám v tom takový vztah, ale rád se nechám obohatit.
1: Já myslím, že se

0: Ardo, já jsem
1: Dungeon
0: se
1: Master.
0: Raději chtěla zamyslet nad tím, kam dál by se mohli vydat Vampire Survivors, Crawlers, toto nové univerzum.
1: Jaký zapomenutý žánr by mohli oživit
0: ano,
1: příště?
0: Ano, já bych třeba chtěla to RPGčko s partou, jakože to čistokrevný RPGčko s partou, kde já budu se svými podivnými lovci upírů, kteří se snaží konečně najít nějakého upíra, kterého by mohli ulovit.
1: Já mám vtip.
0: Tak ho řekni!
1: Šátko, co RPGčko slaví? Ne? Dobře. To byl Lukáš ze záhrobí. No, RPGčko s partou, OK. Ve smyslu jako toho, že vidíš jako tu partu před sebou.
0: Že máš prostě jednoho...
1: Dragon Age nebo Mass Effect
0: styl? No, Baldur's Gate jsem teda myslela, protože to si myslím, že by jim tou estetikou sedlo líp než třeba Dragon Age, který už přece jen vypadá docela moderně a ty polygony tam nevidíš tak moc. Baldur's Gate jsi ještě viděl docela.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: 10 hodin, 34 minut, vidíš, Sáro, teď jsem úplně, jak kdybych zapomněl hodiny. Každopádně nám před malou chvílí dohrál David Lindovského Guide to Ending Up Alone. No a to si myslím, že vlastně Guide to Ending Up Alone je třeba oblékat se jako Heidi Klum na Met Gala každý rok, ale to mi se to líbí, viď?
1: Mně se to moc líbí, mám pocit, že je to úplně už jako ikonický a že ona rozhodně teda sama nebude nikde končit ani odcházet. No včera se totiž odehrála velká fashion akce, a to v Metropolitním muzeu v New Yorku. Je to samozřejmě Met Gala 2026. No a hlavní otázka prý byla, jestli ukázat tělo nebo umění, anebo právě to nějak spojit dohromady, protože Heidi Klum byla oblečená za sochu, ano. A právě jakoby ten její claim je fashion is art.
0: Aha,
1: takže
0: no, tak
1: umění... Móda je umění. Ano, ano,
0: tak. Dává to smysl. No a jak, dobře, tak Heidi Klum, to je samozřejmě každoročně nejvýraznější z těch, řekněme, celebrit, které se tam ukazují a berou tedy ten claim dost vážně. Kdo dál, kdo douhranul, kdo překvapil, kdo třeba naopak nepřekvapil? Co se tam vlastně dělo, Sáro?
1: Jo, tak já myslím, že se to teprve ukáže, nebo že tak na internetu se jedou už různé žebříčky a prostě diskuze, kdo měl nejlepší outfit a tak. Ale
0: tak kdo se nejvíc líbil?
1: Jo, tak dobře, tak mě se nejvíc líbili kluci ze Spalující rivality, z Heaty Trailery, co se vždycky tak špatně vyslovuje, teda opravdu, Hudson Williams a Connor Story. Hudson Williams, tak ten měl outfit inspirovaný filmem od Darrena Aronofskyho, Černá labuť.
0: No
1: to
0: jsi
1: viděl,
0: to
1: tak
0: viděl.
1: On má právě
0: to
1: ten make-up labutí. No.
0: A mně to blízký, protože jakoby, mě obecně Met Gala tolik neříká, protože kdyby se na mě podívala, tak pochopíš, že za těch 7 měsíců, co tu vysíláme, tak jsem nezměnil v podstatě outfit ani a furt nosím to stejné. No,
1: přesně,
0: co dál se tam dělo?
1: Celý černý outfit, ale třeba je to taky tvůj nějaký statement. Já věřím, že jo. No a potom samozřejmě teda jeho dvojička seriálová Connor Story, tak ten naopak přišel oblečený v sukni a jakoby velmi elegantní, měl takový jednoduchý outfit. A to se mi taky líbilo, stejně tak ho měla elegantní takový panenkovský, rozvláčný, melancholický Hunter Schafer.
0: Myslím, Sáro, že si perfektně navábila na to, aby si každý náš posluchač našel víc o této veliké akci, každoroční akci, která vždy tedy připadá na první květnové pondělí. No a zároveň mě tady to hodnocení módní připomíná, že v kinech už je film Ďábel nosí Pradu. No a o tom bychom se mohli pobavit, protože to je moje jako
1: rozhodně,
0: srdcová záležitost.
1: Rozhodně, a ty na to plánuješ jít.
0: Ano, a o tom se pobavíme v dalším vstupu.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.
3: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.

0: V minulém vstupu jsme mluvili o Met Gala 2026. No a co by to bylo Met Gala bez Ďábel nosí Pradu? Ono se to k tomu tak krásně hodí. A tenhle ten film měl minulý týden premiéru a Vojta Záhora, který je tady s námi, náš kolega na tomto filmu byl.
1: Jo, to jsem byl, to je pravda. Ahoj.
2: Vojto, ahoj. Zdravíme tě. Tak jakožto náš pro tuto chvíli kulturní reportér z některého z vybraných kin, kde si tady na tomto druhém díle
1: samozvaný.
2: Tak co si tomu prosím tě říkal, bude to, samozřejmě to bude obrovský kasovní trhák, ale bude to mít i stejné obrátky, kvalitu a herecké výkony jako ta, ten první díl před 20 lety?
1: Ne.
2: Ne? Ne, teď jsi úplně...
1: Tak si mi... Viděli jste to?
0: No, ne,
1: neviděli. Neviděli jste to. No a já vím, že ten první díl je velmi kultovní. Ano, já teda úplně nepatřím do toho kultu Ďábel nosí Pradu.
2: Mm-hmm.
1: Takže jsem vlastně na dvojku šel s nízkým očekáváním. Ale
0: to se ti potvrdilo.
1: Ano, potvrdilo se mi to. Myslím, jako herecké výkony jsou velmi kvalitní, to si každý určitě užije.
0: Jasně.
1: Za mě tam třeba bylo málo Mirandy, málo Meryl Streep.
2: Jak to, že ty jí tam dali málo? No, hele, ty mi úplně jako zároveň moc děkuju, že nám říkáš všechny tyhle interní
0: dojmy,
2: informace, ale já se úplně teďka děsím, dobře, já se opravdu těším na ten film. Mm. Pokračuj, promiň.
1: Kubo, já myslím, že ty si tam určitě užiješ několik momentů. Jeden moment je třeba jakoby cameo od Lady Gaga, ona tam má jednu takovou velice hezky solty scénu právě s Meryl Streep s Mirandou, takže to bylo moc pěkné. Potom tam má i jakoby živé vystoupení na fashion přehlídce v Miláně, takže to byla taky jako paráda. A ten soundtrack, nebo spíš jakoby ta písnička, kterou udělali Lady Gaga a Doechii, ta Runway, to je jakoby totální pecka za mě. Jenomže podle mě úskalí toho filmu trochu je, že oni vlastně vzali příběh jedničky, vzali charakterový vývoje těch postav z jedničky a překlopili to do dvojky.
0: Jasně.
1: Není to nic nového, je to fakt jednička překlopená do aktuálního děje.
0: No já jsem si právě jako říkala i podle toho, že to obsazení je právě stejný jako v jedničce, což myslím si, že jako by na to vlastně ten film hrozně naláká, tak ten scénář jsem si říkala, že může být takový prázdný, takže to se trochu stalo.
1: To se stalo, no. Hmm.
0: A co nějaký módní jako momenty?
1: Módní momenty, tak samozřejmě jsou tam. Já jsem hodně cenil, je tam spoustu takových jako záběrů na ty fashion přehlídky, na ty red carpety. A strašně jsem se bál, že to narvou různýma celebritama, jako jsou Kardashianky, a nevím, Timothy Chalamet, že vlastně využijou nějaký ty hollywoodský kontakty a nacpou ten film spoustou hollywoodských hvězd, což neudělali. A to mně přijde strašně příjemný.
2: No tak to je fajn. Tak já myslím, že Vojto, my ti poděkujeme za to, že jsi nás navnadil, některé z nás si možná trochu...
0: Odradil.
2: Ne, to v žádném
0: stejně
2: případě.
0: Stejně na to půjdem.
2: No půjdu na to.
1: Já si myslím, že to je přesně ten film, na který půjdeš tak či tak, protože na to, to musíš trošku.
2: Je to prostě kultovní záležitost, po 20 lety zase
0: jako je to takový jakoby good prostě feel jako movie, ne?
1: Jo, to rozhodně, no, tak to rozhodně.
0: Jako good times only, který to budou za chvilku.
2: Ano, 11.15.
1: Sáro, ty opravdu těžíš ten název tý kapely.
2: Prostě tak. To byl Vojta Záhora za malou chvíli.
0: Samozvaný kulturní kritik, samozřejmě. A náš kolega moderátor.
2: Tak Vojto, děkuji.
0: Čau.
1: Čau.

0: 10 hodin 52 minut k tomu, no a končí ráno se Saracha Jakubem, nicméně já si myslím, že pro skvělému studiu Rádia Wave to jedině prospěje, protože je tady už asi 20 lidí v tuto chvíli.
1: Ano, kromě, je tady vedro a plno.
0: Přesně tak, kromě Good Times Only, kteří se zde připravují na svoji session v 11.15, je tady už i Martina Foldinová na její on air.
2: Ahoj. Ahoj, děti, abych si vzala kraťasy, kdybych věděla, že tady bude takové vedro.
1: No, já jsem
2: normálně
1: Tě měla možná napsat.
2: Huha, rozpálené
1: je to tady. Tak co si čekala, pětičlenná kapela, my dva, ty.
2: Já vím, tak jako co si budem povídat, já už jsem to třeba tak 100krát zažila. Ale
0: už tak 2krát minimálně taky se
1: Sarovič. Jo, nějakou živou sešinku. No Martino, co ty a Good Times Only? Máš nějaký nejoblíbenější album nebo písničku? Jaký k ní máš vztah?
2: Ty jdeš takhle z hurta, hnedka rovnou, takhle natvrdo. Takhle, počkej, Filip má v uši špunty, tak on teďka neuslyší, co budu říkat.
1: Slyší
2: mě. Ajajajajaj. Ne, aktuální deska je samozřejmě moje nejoblíbenější deska kapely Good Times Only, to říkám a myslím to úplně smrtelně vážně. A je to moje nejoblíbenější deska, protože je to nejvíc hutně kytarová deska a to mi dělá velkou radost. Ale o tom až potom, to si nemůžeme říkat teďka.
0: Dobře. Nepravda, ať si to nevyplýtváme, my už jsme toho tady nakecali taky spoustu ze Sárovi. Čili já myslím, že nejlepším se má přestat.
1: Určitě.
0: A proto bychom se rádi rozloučili. Děkujeme, že jste nás poslouchali a užijte si On Air s Martinou Foldinou a také Good Times Only.
2: Pa, pa, pa.
3: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
4: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Americký rapper a producent Kuru s trackem Pray For, stále ještě poměrně novinkový track naší pravidelné rotace, teď v úterý 5.5. 11 hodin 10 minut k tomu ladíte dnešní On Air na Radio Wave, teď už tedy s Martinou Foldinovou za mikrofonem, no a za chvilku taky s živou kapelou ve vysílání, protože právě za mnou teď ve studiu Waveu stojí celá kompletní formace kapely Good Times Only, která odehraje 4 skladby aktuální tvorby už za pár minutek, takže vyčkejte, stále zvučíme, dejte nám pár minutek, vychutnejte si třeba Big Thief nebo Amine v playlistu Radia Wave v následujících minutkách, no a pak už Good Times Only.

0: Traja.
1: Uplynulo 8 let od momentu, kdy členové kapely Good Times Only brali v našem studiu poprvé nástroje do rukou. Teď 1. května vydali už třetí řadovou desku, no a 4 ukázky jejich aktuální tvorby zazní právě teď. Tady je nová Radio Wave Studio Session s kapelou Good Times Only.

0: Ahoj, jsme Good Times Only. Díky moc, že můžeme být tady na Radio Wave v proskleném studiu. Když to teďka nefunguje od poslech, tak jenom myslím, můžeme si dát takovou 15 vteřinovou pauzu a hned potom vám zahrajeme písničku Terapie, potom Smích, na který hostujeme 2-1-3. Čau.
1: Ahoj.
0: Řekneš nějaký vtip mezi tím?
1: Zníte fakt pěkně.
0: To byl vtip.
1: Ne. To, myslel jsem to upřímně, jako písnička pro tebe cool. Já cítím léto.
0: Jo.
1: Já cítím léto, úplně jsem se vrátil zpátky do toho. Kdybyste se divili, proč divně mluvím, tak mám autotune.
0: Aha.
1: Jenom lehonky.
0: Já tě slyším bez něj, takže
1: fakt,
0: já jsem v pohodě. Mluvíš lidsky na mě.
1: Mluvím lidsky, no. A vy hrajete lidsky.
0: Tak jo, jdeme na to.

odrazí, terapie, potom smích, už ti to vidím na očích, je to někde zhruba tady, kde měl být náš vlastní kout, chtěli jsme to spolu, dokud je to žhavý kout, jasně, že tě to potká.

moc. Poslední písnička se jmenuje Slzy.

0: Domácí kapela Good Times Only vyhrála v roce 2018 naši hitparádu neobjevených Starter. Od té doby odehrála nespočet koncertů a teď 1. května vydala i svou třetí řadovou desku. Filip Černý, Zdeněk Prokopec, Krištof Volkman, Matěj Bouda a Lukáš Klavers, tedy kompletní sestava Good Times Only, dnes odehrála novou Radio Wave Studio Session. No a vzhledem k tomu, že se s Filipem tady v proskleném studiu potkáváme tak třikrát do týdne, tak mi je vlastně skoro proti srsti říct moji tradiční větu. Vítejte na Radio Wave.
1: Ahoj, moc děkujeme za přivítání. Se mnou se tedy vídáš pravidelně, ale s Lukášem nejenom opravím, že to je klavrza, ale maličko stuplná.
0: To se mi tady stává v poslední době velmi často. Buď to někdo napíše blbě do tiskovky, nebo to blbě
1: přečtu. Blbě jmenuje, že?
0: No, tak to jsem samozřejmě neřekla já, jo. To si vyřešte potom mezi sebou navzájem tady tuhle rovinu. Kluci, já jsem poslouchala vaši Radio Wave Studio Session z roku 2018. Právě včera večer. Pustila jsem se do takové nostalgické linky, ano. A tenkrát jste byli jenom čtyři, dneska je vás pět. Vydáváte taky třetí desku. A co se za tu dobu ještě změnilo v kontextu vaší kapely samozřejmě?
1: No strašně moc se toho změnilo. Tak za první máme Lukáše. Když zmiňuješ tu sešnu, která je teda nějakých 7 let zpátky nebo co, tak... Já mám pocit, jako by s náma byl, víš, že se tak jako přirozeně zapustil do té kapely, že to fakt působí, že nás vždycky bylo pět. Je pro mě divná představa, že to někdy bylo jinak. Takže to byla velká změna určitě, počet členů. Taky to, že jsme se toho spoustu naučili způsobem pokus omyl, jo? Protože udělat tu první desku bylo hrozně náročné v tom, že jsme nevěděli, jak na to. Zároveň v něčem asi jsme se jako nedrželi zpátky, protože jsme ani moc nevěděli, co je špatně a co je dobře, takže jsme prostě jenom dělali album, nebo snažili jsme se udělat album. A u té druhé desky už jsme trošku věděli, jako jak na to, ale až teprve u třeba posledních třech písniček, které na tu desku vznikaly, tak to bylo jako víc soběstačný než ty předchozí, protože jinak nás produkoval Kuba Kajfoš, Laser Viking, a s touhletou třetí deskou jsme na to byli víceméně sami, jo? S nějakýma hostovačkama a s nějakýma výpomocema. Určitě rád bych zmínil Nikolu Šolaje, který to celý míchal, ale zároveň jako s náma konzultoval i třeba skladbu těch písniček, a pak jeden track produkoval Fiedlersky, jeden track s jedním trackem jsme zavítali do studia Space Tape za Martinem Šolcem, takže nebyla to jenom naše práce, ale ta hlavní novinka je to, že nás pět si muselo vystačit vlastně a strašně jsme si to užívali.
0: Tak to je ta rekapitulace nějaké vaší historie. Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal, to je název vaší nové desky. Vy se smějete, říkám.
1: No furt to lidi komu líbí, ty jsi to řekla dobře právě. Oni říkají nikdo nikdy.
0: Já jsem si to pohlídala, abych to napsala správně. No tak už jsem pokazala jméno, tak aspoň tu desku jsem mohla zvládnout
1: to
0: správně. To se počítá, děkuju. To je to důležité teďka, o čem se budeme bavit. Jak to, že kapela, která se jmenuje Good Times Only, vydá desku, která je ovšem jenom ne o Good Times?
1: Hele, já nevím vlastně, ale je to ta dualita, jako co tu naší tvorbu provází od úplného začátku, protože my se jmenujeme Good Times Only, pěkný chvíle, jako ve volném překladu, to taky někdy používáme, nebo prostě akronym GTO, ale nikdy jsme jako nedělali příliš veselý písničky a pracovali jsme vlastně s tady tou jako ambivalencí, s tou dualitou i v těch vizuálech. Myslím si, že nejdřív trošku nevědomně, ale pak se to stalo takovým jako leitmotivem té naší kapely, že ano, sice jakoby sluníčko, Good Times Only, ale ty songy potom jsou třeba jako drásavý v něčem. A proč? No tak jako konkrétně u tady té desky to vycházelo z nějaký prostě vnitřní potřeby, z nějakého vypisování se jako z emocí, z pocitů, a častokrát ty tracky byly prostředkem toho pojmenování těch vlastních pocitů.
0: Pojďme si to popsat. Téma, které se objevuje na aktuální desce, nebo témata, která se objevují na aktuální desce, rozchody, terapie, smutek, cítím tam zlobu, cítím tam snahu o pochopení vlastních emocí, tak zeptám se, a mám velkou radost z toho, že se tam ta terapie skloňuje takto intenzivním způsobem. Může právě navštěva terapii za to, jak zní vaše aktuální nová deska?
2: Já myslím, že určitě má nějaký důležitý místo v tom procesu, protože ta terapie nevznikla na začátku, ale v průběhu toho psaní desky, což celkový to psaní desky působilo tak jako uvnitř zkušebny, tak jako terapeuticky, kdy prostě, ať už jsme se sešli jako v plném počtu nebo prostě v pár lidech, tak to hodně bylo jako přátelský, začalo jsme se bavit jako o nejenom hudbě, ale jako všem okolo, co se děje a jak s tím společně pracovat, a to se pod postupem času dostávalo právě do té textařiny, to, co se tam Filipovi podařilo a dal nám vhled do toho světa, což jako zase nemuselo být jako jednoduchý, ale měli jsme jako velkou důvěru v sobě a v té zkušebně nebo před tím mikrofonem jsme dokázali jako fakt říct, myslím si, že většinu věcí, co se nám tak jako dělá, nebo případně jako i Filipovi. Ale
1: taky teda ta terapie probíhala i mimo tu zkušebnu, jo? Protože v průběhu psaní té desky vlastně jak z Denda, tak i já jsme měli první zkušenosti s docházením na terapie a myslím si, že se to jako nepochybně propsalo i do těch textů potom, protože jsme si o tom povídali, z něčeho jsme se potřebovali jako vymluvit, dostat, ne vymluvit, jako že bychom se tomu chtěli vyhybat, naopak právě jako tou terapií, to říct nahlas a nějak to pojmenovat, a s tím vlastně nakonec pomáhaly i ty písničky.
0: Já mám skoro pocit z toho, jak jsem to teď poslouchala, že ta deska způsobila, že jste zase o krok víc blížšími a hlubšími přáteli vy jako lidi mezi sebou navzájem.
1: Jestli to tak je jako slyšet z té desky, tak je to super, protože my to tak cítím, nebo já aspoň nechci mluvit za kluky.
3: Myslím,
1: mám vás docela rád vlastně.
3: Myslím, že ty stovky strávených hodin ve zkušebně rozhodně tomu pomohly prohloubit ten náš společný vztah.
4: A je to docela hezký po 10 letech si říct, že se ještě máme rádi.
1: No po 10 letech, tak byste se narodili naproti sobě, jako s Matějem. Na to ještě výrazně díl.
0: Tak možná pro ty, co tu desku ještě neslyšeli, vy na tom albu nabízíte proměnu zvuku. O dost víc vlastně i elektroniky, ale pro mě osobně, co je ta oblíbená část, která se tam promítá ještě o něco víc, tak jsou intenzivní hutné kytary. Mně osobně jako posluchačce to dělá velkou radost. Ne, že byste nebyli kytarovou kapelou, to jste samozřejmě byli vždycky, ale to, jak to vnímám teď, tak je tam prostě určitá razance. Nebojíte se do toho prostě opřít nějakým způsobem. Na té desce vnímám nějaké experimentování s frázováním. Je tam pokus o Filipův rap v jednom tracku, který jsme slyšeli i dneska. Ne. Jako myslím si, že to může být ještě trošku lepší, ale teď nejsme ve startéru, jo? Teď už nejsme ve startéru. Teď já nebudu hodnotit. A vlastně u té desky vnímám takové nějaké odevzdání se i vlastním pocitům a schopnostem primárně asi. Možná jsi to zmiňoval už na začátku, možná bych u toho chtěla zůstat ještě na tu chvíli, protože tu desku jste nevytvářeli s producentským dozorem. Tentokrát jste vlastně spolíhali sami na sebe navzájem. Měli jste celou dobu pocit, že víte, co děláte?
1: To si nemyslím. Bylo to jako, mělo to různý fáze a hlavně teda být bez toho producentského dohledu má jako i svoje úskalí, protože ten producent je často ten, který má trošku větší nadhled nad těma písničkama, protože tam není ty stovky hodin v té zkušebně, když se to vytváří, přichází a odchází v daných momentech, kdy už jako je potřeba jeho ruka u jako téměř napsané písničky, nebo takhle to minimálně fungovalo třeba u té druhé desky. Tady vlastně ten jako písničkový policajt chyběl a museli jsme si to hlídat sami. A někdy to i znamenalo, že o to díl to trvalo, někdy to znamenalo, že jsme strašně jako vytěžili z té svobody, kterou jsme cítili ohledně toho, že nad tím nikdo nedozoruje a nestojí a můžeme si vlastně dělat úplně, co chceme. No. A zjistili jsme, že se na tom dokážeme i shodnout, že přesto, že tam samozřejmě probíhá nějaký hádání se a ne každý nápad jako je pochválený a dostane se tam nakonec do té písničky, tak máme prostě už za ty roky vybudovaný nějaký způsob komunikace, kdy jsme schopní si jako říct ne a zároveň se neurazit a zároveň máme takový pravidlo, často o tom mluvíme, že sice demokracie je do určitý míry, ale jakmile jednomu členovi prostě něco vadí, přes co nejde vlak, tak se mu jako ostatní přizpůsobí, protože jedeme jako ve stylu, že to musí s tím vlastně všichni souhlasit.
0: Vy máte vlastní zkušebnu / studio. Je to spíš výhoda nebo prokletí?
5: Výhoda. Rozhodně výhoda. Já nevím, co k tomu víc říct, no je to výhoda.
1: Je to zároveň prokletí, protože nás budou vyhazovat teďka na konci června, takže jsme z toho hrozně smutný, ta budova se bude bourat a my jsme tam nějakých 6 let bezmála, si myslím, vznikla tam vlastně deska a půl A jsme teda jako hrozně vděční za to, že jsme to tam stihli dokončit, tohleto album, protože to je opravdu jako s tím místem pro nás strašně spjatý, ale zároveň se jako popláčem a ještě furt nemáme nový domov, takže kdyby někdo věděl o dobrým prostoru, tak volejte.
4: Přesně, jinak budeme mít nástroje teďka jako někde v pokoji pod postelí.
1: Na linku.
3: A řekl bych, že jsme tam každý nechali srdíčko i půlku svého mládí v té zkušebně.
5: Ano, my jsme se přesouvali, že jo, z nejmenší místnosti a teď máme vlastně obrovský prostor, který je ještě pro nás svobodnější, bych řekl, v nějakém tvoření i místě kolem nás a je to hrozně příjemný. A skončí to brzo.
0: Kluci, vy jste s vydáním té nové desky dělali v uvozovkách řečeno všechno správně. Před deskou jste vydali řadu singlů, tvoříte video obsah na sítě, děláte teasery na nové singly, exkluzivní obsah právě na sociální sítě, listening party desky s předstihem, máte spoustu koncertů na léto, máte zastoupení agentury. A já se teď vrátím k té sešně z roku 2018, kde Filip řekl, nechceme být hlasem generace, děláme to pro radost. K čemu se snažím dostat?
1: Wow.
0: Děláte to pořád pro radost?
1: No jasně, to furt platí. To furt platí, akorát jsme starší, děláme to výrazně díl a ty všechny činnosti, které se vyjmenovala, tak cítíme, že jsou strašně potřeba pro to, aby to nějak dávalo smysl, to, že tomu věnujeme tolik energie a času, protože jak jsem mluvil na začátku o tom způsobu pokus omyl, jak jsme se naučili věci, tak nám jako dvě desky, za kterýma my jsme si stáli a měli jsme jako rádi a byli jsme na ně pyšní, tak nám protekly mezi prstama. Jo? Vždycky vlastně se tam něco nepodařilo vychytat, co se týká vydání, třeba jsme měli připravený to, co bude předcházet tomu vydání, ale pak už jako nezbyly síly, nebo ani jsme nevěděli, jak to dál propagovat, takže tohle to je všechno kulminace toho, že bychom asi jako v našem věku už měli lepší věci na práci, kdyby to jako nějakým způsobem nestoupalo, aspoň postupně, aspoň lineárně, takže jsme tentokrát udělali, poučili jsme se z těch vlastních chyb u předchozích dvou vydání a udělali jsme všechno pro to, aby o té desce bylo slyšet.
0: Děkuju za to, já jsem si potřebovala trošku aspoň i, aby to nebylo jenom pozitivní, jo, když si na tom domácím hřišti dneska ve studiu.
1: Mít kapelu není jenom pozitivní.
0: Ke skladbě Ty mi rozumíš vyjde profesionální videoklip, já už jsem ho viděla, hodně mě baví, kdy se ho dočkají všichni ostatní?
1: To bych taky rád věděl, já myslím, že tak dneska je úterý, myslím si, že do konce týdne by to mělo být.
0: Ano, takže takhle čerstvě.
1: No. A jsme hrozně vděční za ten filmařský tým, Helena Fikerová a Petr Pilipčuk, strašně šikovný takový filmařský tandem, moc se nám ten materiál líbil a vlastně po nějakým pečlivým přeskládání těch záběrů to až neuvěřitelně sedělo jako na skladbu, kterou jsme proto vybrali, takže nebylo to něco, co by se natáčelo na míru. Ale podobně jako třeba u našeho prvního velkého klipu Někdy jsme to my, to byl materiál šikovných lidí z FAMU.
0: Sedí to velmi přesně. Skoro jsem chtěla použít obrat, který by nebyl veřejnoprávní, jak moc to sedí. Zmíním několik koncertů. 28. květen Praha Vektor, 3. června České Budějovice, Budějovický Majáles, 6. 6. Česká Kamenice, Festival Kamenice, pak Colors of Ostrava, Plzeň Inspiral Garden, Valeč, tedy Povaleč Festival, potom taky Popmese v Brně, no a nebo třeba další koncert v Praze, potom 20. srpna v rámci U God After Party v podniku Fuchs 2. To je celá paleta koncertů, kde vás teď můžou stihnout. Já se zeptám, protože potom bude následovat 28. listopad a to je křest vaší desky v pražském podniku Meat Factory. Zajímá mě, jak jsem pochopila, vy tu desku v rámci těch letních koncertů, které jsou před vámi, nebudete hrát v plném znění, ale budete hrát jenom některé ze singlů.
1: Všechny singly budeme hrát.
0: Ano. A proč to děláte? Čím to Meat Factory potom bude přesně tak exkluzivní?
1: To Meat Factory bude specifický v tom, že to bude vlastně opravdu jako set věnovaný té desce, to znamená zahrajeme ji celou, budeme tam snad mít i oba hosty, hostku a hosta, který máme na té desce, Anna Vaverková a Mat 213, který tady s náma dneska byl i na sešně, už odešel, ale děkujem, že tu byl. Super kluk. A děláme to jako ze strategických důvodů, protože potřebujeme trochu víc času na to pořádně naskoušet ty tracky, potřebujeme čas a energii nazbírat teďka po tom, co jsme to konečně jako vydali ven na finalizaci fyzického nosiče, protože ta deska bude na vinilu a taky chceme on jako čas tíká rychle a říkáme si, že listopad je za rohem v podstatě, jako když se tak vezmeš, a chceme dát těm lidem možnost se k těm songům nějak proposlouchat. A právě na těch jako větších letních festivalech by ani z mýho pohledu nedávalo smysl hrát celý to album, protože nás si pořád jako nějaký lidi spojují spíš se staršíma písničkama, které většinou chtějí slyšet, takže...
0: S těma romantickýma, které občas zní dost pozitivně, kdežto kdybyste tam naklusali s aktuální deskou, tak by možná mohl uronit někdo nějakou tu slzu, co?
1: Jo, to je čemu jsme vyděsili.
2: První miska citu a jedeme.
0: Kapela Good Times Only byla dnes v živém vysílání ve studiu Rádia Wave. Moc vám děkuju za váš čas a za vaše slova a za vaši muziku zejména. Je to výtečná deska, díky za ní.
1: My děkujeme, slibuju, že se zlepším v tom rapu. Ahoj.
3: Děkujeme za pozvání. Ahoj.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Svou ruskou vlast miluje.
1: Speciální vojenské operace.
0: Ale svobodu miluje ještě víc. A tak den za dnem zaznamenává, jaký po útoku na Ukrajinu ubývá a sílí propaganda a strach. Výjimečný dánsko-český dokument oceněný Oscarem a dalšími významnými cenami. Pan Nikdo proti Putinovi. Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Haló, kdo tam je?
1: Gask Till Dusk.
0: Co?
1: No přeci studentský hudební festival, Gask Till Dusk.
0: A kdy to bude?
1: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
2: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Dukla.
3: Gask Till Dusk.
4: Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
6: Rádio Wave.

On Air s Martinou Foldynovou. Dang.

0: rapové duo Pusha T a No Malice, a.k.a. Clips, teď v playlistu Radio Wave s trackem Ace Trumpets, 12 hodin 10 minut k tomu, úterý 5.5. Ano, takovéto magické datum máme právě dnes v úterý. No a od mikrofonu ze studia Radio Wave vás stále zdraví Martina Foldinová. My jsme se přehoupli přes pravé poledne, to znamená, že ladíte už odpolední on air u nás na Waveu. V následujících hodinkách nabídnu třeba nějaký ten redakční obsah, poté aktuální 12. se dočkáte cestovatelské výpravy, protože před námi ukázka z aktuální Casablanky. O čem byla tentokrát, tak to vám prozradím až za pár minutek, plus tedy ale doplním informaci, že se spolu vypravíme taky na web Radia Wave do naší sekce Wave News, protože dnes po 12. za mnou přímo do proskleného studia dorazí i naše zprávařka Anna. Tak pokud chcete vědět, co je nového ve světě, i to vám nabídneme v rámci následující půl hodinky. Teď už ale novinka ze světa hudby, protože před námi slovenský hudebník Fobia Kid, ukázka jeho aktuální tvorby, tady track s názvem Cyril a Metod.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
4: Yeah.

0: hudebnice Lady Hawk s trackem My Love teď v úterním odpoledni na Waveu, kterou vystřídáme ukázkou z nového dílu cestovatelského magazínu Casablanca. Tentokrát v této ukázce mluví český znalec Himaláje Michal Toma, no a společná řeč byla o Bhútánu. Celý díl už teď můžete najít na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích, teď ale ta slíbená ochutnávka.
1: Je to pohled doslova pro bohy. Jo. Opravdu já jsem prošel hodně míst už Himaláji a jako určitě jako mezi takových 5 nejkrásnějších míst, kde v Himaláji lze být, tak bych tenhle ten Kilkortang zařadil.
2: Nejkrásnější ráno nebo večer, nebo jak to je?
1: Já bych řekl, že nejkrásnější bývá ráno právě proto, že v Himaláji obvykle ráno nemá ty mraky. Jo. Já jsem tam vlastně večer a odpoledne zažil, ale bylo zamračeno. Budu se tam muset ještě vrátit, abych vyhodnotil, jako jak ten večer může dopadnout, pokud by teda byl krásný pohled otevřený na ten Gangarpunsum. Takhle já jsem tam teda stál na té vyhlídkové plošině, jako v mrazu při západu slunce a čekal jsem. Ono tady vlastně to jsou vždycky takový napínavý chvilky, že jo, protože zrovna při tom západu slunce se velmi často ty mraky vlastně odejdou, roztáhnou, rozpustějí a ten pohled vlastně se uvolní. A bohužel teda člověk jako si na to musí počkat, protože to nejde předpovídat a často už večer, že jo, ty teploty jdou do mínusu a člověk musí jako opravdu vyzkoušet všechny své trumfy proti zimě, aby to vydržel. Samozřejmě musí být na tom vyhlídkovém místě, odkud pak udělá nejlepší fotky. Tak já mám fotek spoustu, ale všechny ukazují nádherně osvícený mrák a taky to není špatný.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: skutku intenzivní gradace, tak to na závěr skladby Boy Genius v playlistu v úterním odpoledni na Radio Wave a taky živá návštěva, říkám s úsměvem na tváři. Anabel Jo, naše zprávařka, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My se spolu koukneme na web Radio Wave do naší sekce Wave News a tentokrát míříme za technologiemi, protože přelstít technologie stále není žádná věda. Není to těžké ani pro děti ve Velké Británii, které přišly na jednoduché způsoby, jak obejít online ověřování věku. No a fantazii se tady skutečně meze nekladou. Alarmující ovšem je, že takové lsti moderní systémy bez problému přehlíží. Teď už si spolu řekneme víc, ani jak bys to popsala tak?
1: No tak u dětí je to naprosto jednoduché, chtějí se dostat k sociálním sítím, nebo se vlastně u těch i mladších ročníků stává, že se chtějí častěji připojovat na hry, multiplayery, nejčastěji vlastně takové ty, které tematicky by ještě neměly být v jejich repertoáru, jako jsou střílečky. No a například podle některých záznamů streamerů je právě vidět, že ty děti tam ten přístup stále mají.
0: Ona ta odpověď už nám může být jasná, za jakými účely se děti snaží oklamat ten virtuální svět?
1: No tak právě jak jsem už zmínila, tak sociální sítě, ten virtuální svět vlastně i toho herního průmyslu a potom vlastně k tomu přistupují vlastně starým dobrým zadáváním falešného data narození, využívání půjčených účtů starších osob a nebo právě i sofistikovanější využívání postav z videoher k oklamání nástrojů pro rozpoznávání obličeje. A děti jsou ale i kreativnější, jak jsem právě zjistila, a využívají takzvaně co dům dál, když si to tak vezmeme.
0: Samozřejmě nikomu nechceme radit teďka.
1: Přesně tak. Ale vlastně přišli na docela domácký způsob, jak moderní technologie oklamat a je zarážející, že se

0: ale dají takto jednoduše oklamat. A to je, že si malují nebo lepí kníry. Míří svůj obličej u toho na svoji webkameru. A překvapivé je, že i v takovém případě systém ověření, stále a stále inovující, modernizující, tak ověření věku nedetekuje problém.
1: Mm-hmm, takže je to velmi jednoduché. Jak se k tomu problému staví rodiče?
0: To je rovněž překvapivá zarážející skutečnost a tudíž je taková, že v rámci zprávy organizace Internet Matters, která zkoumala názory dohromady 1270 dětí ve věku 9 až 16 let a jejich rodičů po celé Británii, tak vyšlo najevo, že rodiče jsou součástí problému. Více než čtvrtina dotazovaných rodičů totiž umožnila svým dětem obejít věkové kontroly a asistovala jim u toho.
1: No tak z toho jde asi předpokládat, že ty současné regulace nejsou úplně dostačující.
0: Ačkoliv se státy již snaží a regulace konkrétně ve Velké Británii částečně omezily vystavení škodlivému obsahu, tak jejich celková účinnost stále zůstává sporná. Konkrétně bych zmínila britský zákon s názvem Online Safety Act, který by měl zajišťovat větší bezpečnost dětí ve virtuálním světě. Mladistvé uživatele ale přesto nedokáže efektivně chránit, protože téměř polovina dětí v tomto dotazníku uvedla, že se v uplynulém měsíci setkala s nevhodným obsahem na internetu, včetně násilí, propagace nereálných ideálů či rasistických, homofobních a i sexistických sdělení.
1: Ani budeme tam mít i nějaké optimističtější téma v rámci aktuálních newsek?
0: Asi tě zklamu pro dnešek. Zklamu tě, mám tam jednu takovou cenzurující newsku, tematicky pochopitelně, a potom tam mám jednu drogovou newsku.
1: Takže těžké témata, takto při úterním dni. Anabel, jo, se mnou ve studiu Rádia Wave. Moc ti děkuji za tvůj čas, měj se moc hezky, ahoj.
0: Taky děkuji, měj se krásně.
2: Balance, praktický magazín pro ty, kteří chtějí být vyrovnaní a rozvíjet se. Balance, bublinka do vodováhy vašeho života. Balance, překonejte limity vlastní hlavy a dejte si to nejlepší z našeho duševního bufetu. S Petrem Bouškou.
3: Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: I v úterý 5. května si můžete zajít na nějaké to divadlo. Mám pro vás dvě pozvánky na dnešní večer. Jako první společně míříme do brněnského Hadivadla, kam se můžete vypravit o 7:30 na představení Indián v ohrožení. Uvidíte autorskou inscenaci režiséra Jiřího Havelky a Hadivadla, která se inspiruje Einsteinovou teorií relativity a myšlenkovým třeskem, který vyvolala. Tento hravý scénický experiment se vtipem demonstruje, co Einsteinův objev v praxi znamená, a to pro prostor a čas, ve kterém žijeme, a tedy i pro nás samotné. Brno, Hadivadlo, 19:30. Přesun do hlavního města, pražské studio Hrdinů, dnes ve 20 hodin večera nabízí představení Za rohem svět. Je to nový autorský projekt režiséra Jiřího Adámka Austerlice a stejně jako v jeho předchozí inscenaci tady připravuje vlastní scénář, a to v úzké spolupráci s dramaturgyní Zuzanou Šklíbovou a scénografkou Zuzanou Scerankovou. Zkoumají téma osobní svobody, pocitu viny, přijetí nemožnosti kontroly nad stavem světa a také vlastní budoucnosti. Jak dnes rozumět světu a své pozici v něm, jak zpracovávat a vztahovat k sobě všechny dnešní krize a reakce na ně. Otázky, na které můžete dostat odpovědi dnes večer v pražském studiu Hrdinů, startuje se ve 20 hodin večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: hudební spolupráce, německý DJ, hudebník, producent Boys Noise a taky zpěvačka Abra na společném tracku Affection, teď je na vlnách Rádia Wave, jen pár minutek před 13. hodinou odpolední. Do té 13. v playlistu třeba ještě francouzské hudební duo Eto s energickým trackem Secret Things. No a zaměříme se taky na domácí kytarovou scénu, před námi postpunkeři Market s trackem Hold Me, což je ukázka jejich aktuální tvorby, jejich výtečné, v skutku výtečné loňské desky Love Bombing, kterou vřele doporučuji k poslechu, a zároveň taky naši rádiové studio session, se kterou si poradili velmi dobře v rámci této nové desky u nás v proskleném studiu. Poslouchejte na YouTube Rádia Wave.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Led by Her s trackem What's the Reason, teď na vlnách Rádia Wave v úterním odpolední, pár minutek po 13. hodině. Ano, den i čas, kdy ladíte odpolední on air na vlnách Rádia Wave stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Dnes po té 13. odpolední nabídnu ukázku ze čtvrté a poslední epizody naší série Asexualita, kterou právě pro Rádio Wave připravuje naše kolegyně Klára Nováková. No a než se pustíme do této ukázky, tak do té doby v playlistu třeba Ellie A. A teď míříme na sousední Slovensko, respektive spíš než na sousední Slovensko, až do slunné Kalifornie, protože právě tam je usazena velmi talentovaná slovenská hudebnice Adéla Jirgová, která to právě takzvaně dala dokonce v centru globálního hudebního biznisu. Pustíme si ukázku její aktuální tvorby. Já vám doporučuji kouknout na YouTube třeba i na videoklip k této skladbě. Myslím, že budete oslněni tím, co se vytvořilo na Slovensku. KGB, skladba v jejím podání, teď Adéla.

0: Uvědomit si vlastní identitu je často jen začátek. Ten další krok přichází ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit s ostatními. S rodinou, s kamarády nebo třeba s lidmi, se kterými chceme navázat vztah. Jak teda může vypadat coming out u asexuality? Jak na něj reaguje okolí? A kde může člověk hledat podporu, když má pocit, že na to všechno není úplně připravený? Poslechněte si finální čtvrtý díl autorské minisérie Asexualita kolegyně Kláry Novákové. Před námi teď krátká ukázka.
1: Ako určite je to v niečom coming out, lebo predsa len ako je to nejaké objasňovanie, ako odhalovanie časti ako našej identity. Ale pre mňa osobne som z toho nikdy nerobila nejakú ako veľký moment. Je to vlastne v niečom ťažké si priznať a ako akceptovať a nejako navigovať ten pocit toho, že som iná. A potom to ďalej komunikovať. A práve sa otvárať tomu, že to môže niekto napádať, môže to niekto ako sa na to pýtať a môže to niekto spochybňovať a podobne. A ako v tom sa potom udržať nejako, sa nenechať zlomiť, tak to je tiež ťažké.
2: Rodičům jsem zkoušela teda udělat i coming out, to mi bylo taky tak, myslím si, že těch 16, tak zhruba v té době, ale tam se to nesetkalo úplně s pochopením a přišla klasicky věta, no to se ještě nepotkala toho pravýho a to přijde a ještě máš čas a tak. Takže tam jsem to nějak už jako víc ani s nima neřešila, protože jsem si říkala, že to nemá asi úplně smysl. Podle mě u těch asexuálů vlastně to okolí dost často nevnímá, že jste asexuál. Zatímco když jste prostě gay a přitáhnete domů vlastně třeba kluka nebo holku, tak ty rodiče samozřejmě prostě vidí, jakýho je ten člověk pohlaví a jestli je stejnýho jako vy nebo odlišnýho. Ten coming out není vlastně tak podstatný, respektive je spíš podstatný pro vás samotný, že vy sami pak víte, že jste to fakt vy a že se takhle cítíte.
3: Já bych hrozně chtěl, ale to je prostě strašná utopie, která nikdy se nestane a bohužel, kéž by mohla, ale já bych hrozně chtěl, aby coming out jako právě nebyl vůbec potřeba, jakoby proč by měl někdo se cítit špatně a bát se jít za někým, svěřit se někomu s tím, jak se cítí. U asexuality vnímám, že jako společnost má prostě hroznou potřebu ti nevěřit a právě říkat ti tady ten stereotyp, že ještě nenašla toho pravého, tak by docela problém, protože tady to celou dobu rozebíráme v tom, že vnímáme to napojení těch vztahů úplně jakoby naopak, než vlastně jako ostatní. Celkově jako zhodit to, že přijdeš za někým a máš potřebu jako spochybnit to, že se ti někdo svěří a hledat prostě díry v tom, že ne, nejsi asexuální a říkat něco jako jiného, spochybňovat to.
4: Ta asexualita zažívá pořád nějaký nepochopení. A teď nemyslím, že by chtěli lidi se léčit, ale fakt je tam veliký nepochopení. Přesně ty, to, co mi říkali na začátku. Potkáš toho pravýho, půjde to, jo, musíš si vzít tady nějaký prášky, vem si Viagru, jo, a tak dále. Jo, to jedna moje známá, která je asexuální, tak prostě mi říkala, že vlastně se coming outovala u kamarádky a teď řekla, vem si Viagru, funguje to i na ženský. Jo, protože si jako myslela, že to nějak jako probudí. Jo.
5: Asexualita, když má touha jinou podobu. Asexualita. Sérii Kláry Novákové poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Japonsko, Španělsko, Skotsko nebo třeba Slovensko. To všechno můžete zažít vlastně z našeho pražského studia a to už dnes od 9. hodiny večerní. To totiž ve vysílání jako každé úterý poběží náš hudební pořad Modeláři. No a Modeláři se tentokrát vydávají na výpravu metalovými i hardcore punkovými novinkami, vlastně od doomcoreu, Therapist přes emocionální postroková vzedmutní Mono až po nezdolné Terror, kteří nestrácejí nic ze své energie. Pokud chcete víc informací o aktuálních novinkách napříč tedy vlastně úplně celým světem, tak Modeláři jsou tady pro vás. Startujeme dneska v 9 večer.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Emocemi protkaná skladba Na víno v podání domácí hudebnice Beáty teď čerstvě v playlistu Wave za námi. Naopak před námi nějaké ty pozvánky na emocemi protkané skladby, které můžete zažít v dnešních večerních hodinách. Pozvánky na koncerty startují v Ostravském baráku, kam dnes v 19 hodin můžete zajít na poctu Zuzaně Navarové, což je kapela přesně s celým tímto názvem. Podsta Zuzaně Navarové, jsou to mladí muzikanti, formace, která vznikla z původní kapely Jazz Elements. Vlastně po dobu svého působení se jejich repertoár stále proměňuje, kapela se ráda pouští stále do těžších kousků od kapely Neres a Koa, tak zažít to můžete i naživo. 19. hodina, Podsta Zuzaně Navarové, Ostrava a Barák. Přesun do Brna, do brněnského kabinetu Můz, kam od 20. hodiny můžete zajít na americké avantgardní noise rockery, na formaci Sheerling, no a jako support dnes Stress, což je pražský avantgardní punk stojící na saxofonu místo na kytarách. Stress a Sheerling z USA, 8. večerní, Brno, kabinet Můz. Přesunu do brněnského Sona. Sono Music Club, místo, kde se otevřou brány o 7:30 večer a vystoupí saxofonista a jedna z nejdůležitějších tváří moderního jazzu, Američan Joshua Redman. 19:30 Sono Music Club Brno. A teď dvě pozvánky na Prahu. Pražské Punktum nabízí koncert od 7:30 večer. Vystoupí producent Tony, který stál u zrodu kolektivu Soul Feeder a jehož tvorba je stále více nadřeň směrem k rizí melancholii. No a taky místní projekt Mist K, kterému je vlastní barevná psychedelie. Tahle dvojice dnes v Pražském Punktu na Žižkově. A na závěr pozvánka na pražský Jazz Dog. Tady se v 9 večer můžete vypravit na Tonyu Graves, hudebnici, která má v skutku nezaměnitelný hlas české hudební scény. Tonya má na svém kontě kromě řady ocenění a úspěchů s kapelou Monkey Business i dvě zdařilá solová alba. No a právě z nich míchá svá živá vystoupení teď aktuálně v těchto dnech. Tonya Graves, 9. večerní a pražský Jazz Dog.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Hudebnice Tolkien na vlnách Rádia Wave v úterním odpolední, jen pár minutek před 14. hodinou odpolední. No a do té 14. pak v playlistu třeba ještě zastavení na domácím poli s hudebnicí Amelie Siba a taky zamíříme zároveň do zahraničí, protože před námi též před 14. ještě Vexahatchee s trackem Free Sisters. Užijte si je, příjemný poslech, doufám, že máte krásné a příjemné úterní odpoledne.
1: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

skladba, za které se musí zapalovat lítka. Tohle byla TK Maidza s trackem Shook ve 14 hodin 7 minut k tomu. Ano, úterý 5.5. takovýto magický den dnes a vy ladíte odpolední vysílání u nás na Wave, stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Muzikou jsme další hoďku vysílání započali, s muzikou budeme pokračovat i v minutách a hodinách následujících. Kim Petras, tahle původem německá, dnes ale už docela dlouho v Americe usazená popová hvězda, se vrátila na klubovou scénu, na pole hudebního světa, a to se singlem Need for Speed, což má být vlastně ukázka z jejího chystaného už třetího alba Detour. Právě jeho vydání v několika posledních měsících provázely spory s jejím vlastním labelem, který podle samotné Petras desku zdržoval. Byla to velká kauza, no a právě proto se teď vlastně celou takovou novou éru snaží rozjet po svém, víc po vlastní ose a bez zastoupení velkého labelu. Ta novinka působí vlastně jako přímá reakce na, řekněme, tlak hudebního průmyslu. Textově i vizuálně tady naráží na neustálou potřebu výkonu a očekávání, tak se pojďme naladit na společnou vlnu tady. Německá hudebnice Kim Petras a track Need for Speed.

Jaké to je odehrát akustické turné po Americe a jaká vede cesta od punku ke country? Poslechněte si rozhovor s Frankie and the Deadbeats, kteří jsou aktuálně nominovaní v exportním projektu Rádia Wave Checking. S frontmanem Frankiem Knutem si povídal hudební redaktor kolega Matěj Dvořák. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí.

0: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák, vítám s námi Frankyho Knuta ze skupiny Frankie and the Dead Beats. Děkujeme, že jsi našel čas s námi udělat rozhovor. Jak bys představil vaší kapelu našim posluchačům jednou větou?
1: Asi jako neorganizovaná skupina lidí, co pořád nemají čas, ale dokážou se sejít na to, aby společně tvořili hudbu.
0: To je docela skromný popsání. No a jak jste se vlastně dali dohromady? Já vím, že hodně z vás má pozadí v punkových kapelách, ale jaká vede cesta od punku k country?
1: No, za mě to bylo tak, že jsem poslouchal prostě punkový hardcoreový kapely a bylo to nějaký období, který už podle mě je třeba jako 10-15 let zpátky, kdy frontmani mých oblíbených kapel, třeba Hot Water Music, jako Chuck Ragan, měli svoje soulovky a ty vlastně jako nejsou třeba úplně country, ale už to je ke country hodně blízko. A vždycky jsem měl pocit, že něco takového chci dělat a nikdy mi to moc nešlo. Mm-hmm. Pak jsem zjistil, že teda můžu tu hudbu psát trochu jinak a ten vznik je vlastně docela vtipný, protože já jsem chtěl dělat country a nevěděl jsem o někomu, kdo by ho chtěl dělat se mnou, tak jsem si napsal status na Facebook, kdo se mnou chce hrát.
0: Stali se vám například během koncertu nějaké zvláštní ohlasy v rámci toho, že jste byli známí jako lidi, kteří působili v punkové scéně a nyní přicházíte jako vlastně countrymani trošku?
1: Já mám pocit, že ten úvod, když jsme začali hrát, tak my jsme vlastně začali tak, že jsme rovnou vydali desku a to byl vlastně náš jako začátek jako kapely a myslím si, že na to jako hodně lidí bylo zvědavé, takže na ten první křest přišlo poměrně třeba jako nevím, třeba 400 lidí, jako, což bylo takový překvapení pro nás a myslím si, že to bylo právě spojené i s tím, že hodně lidí z té punkové scény nebo našich kámošů byli zvědaví na to, jaký to bude. Mm-hmm.
0: Frankie and the Dead Beats. The Dead Beats se dá přeložit do češtiny jako budiš k ničemové. Cítíte se jako budiš k ničemové?
1: No, asi ten zbytek kapely bych řekl, že
0: nebo odkud tohle přišlo vlastně?
1: Já myslím, že jsme ten název hodně řešili a použili jsme teda moje křestní jméno do toho titulu, což já jsem původně nechtěl, ale pak jsme se bavili, že nějaká historie je country, jak už to byl Johnny Cash and Tennessee Two, vždycky tam bylo jako jméno toho frontmana, takže vlastně jsme se domluvili, že tam bude moje křestní jméno. S tím, že pak ten zbytek, já jsem si našel jako slovník ve Sternového slengu.
0: Okay.
1: A tam jsem prostě hledal různé přídomky a různě jsem je posílal do našeho skupinového chatu, až jsme vybrali
0: Vlastně ty už si to zmiňoval, vaší první desku z roku 2021, která se jmenuje Shining. Na tu jste navázali v roce 2023 s deskou The Possibility That Love Is Not Enough. Jak se takhle s odstupem díváte na obě desky?
1: Myslím si, že s tou první to bylo kromě teda našich kamarádů a fanoušků něco nového i pro nás. Mm-hmm. Že vlastně jsme nikdo předtím country nehráli. Kromě našeho bubeňka, který má nějaký background, že hrál s Nedvědem mladším a jeho táta hrál asi 30 let ve Fešácích. Takže ten má jako jediný nějaký country background. A takže to byl nějaký test i pro nás. Jako dělali jsme to tak, jak jsme si, tak jak nás to vlastně napadlo. Nekopírovali jsme asi žádný country šablony, protože jsme si řekli, že vlastně country ani hrát neumíme. Tak jsme to nějak zkusili a to z toho vyšlo ta první deska a na té druhé desce si myslím, že už jsme se jako víc soustředili na nějakou formu a na nějaký aranže než na té první.
0: Právě na to jsem se chtěl zeptat, protože na mě ta druhá deska, The Possibility That Love Is Not Enough, působí žánrově mnohem rozmanitěji. Je to nějaký váš záměr nebo snažíte se vůbec nějak žánrově škatulkovat?
1: Nemám pocit, jakože podle mě neděláme věc, že nahrajeme nebo vymyslíme song a řekneme si, tohle je málo country, musíme s tím jako něco udělat. To bych řekl, že s ním tak jako nepracujeme, ale ještě na těch prvních dvou deskách jsme měli jako pedal steel kytaru, která prostě mám pocit, že když zahraje kdekoliv, tak člověk má pocit, že hraje country. Jo? ale ne, nějak se nepřizpůsobujeme podle mě tomu, že si říkáme, jako musíme hrát country.
0: A co je pro tebe víc country? Banjo anebo harmonika?
1: Asi banjo, ale je dost otravný, když hraje dlouho, no.
0: Jo. A ještě, když se bavíme teda tady o tom druhém albu The Possibility That Love Is Not Enough, k čemu odkazuje UFO na coveru?
1: No, protože ten název té desky vzniknul, já mám rád Davida Lyncha a Twin Peaks. A tam se jedna postava ptá druhý, čeho se bojí nejvíc na světě a on řekne The Possibility That Love Is Not Enough. A je to Major Briggs, který je tam jakoby agent nebo postava nějakého člověka, který řeší paranormální jevy s americkou vládou, tak to na to odkazuje.
0: Vlastně pojďme se trošku přesunout k vašim zahraničním zkušenostem, který vlastně ty máš hodně, v rámci kapely si túroval i po Americe, jestli se nepletu. S kapelou jste potom hráli v Berlíně nebo například na festivalu PIN v Makedonii. Jaký je to pro tebe, když to srovnáš například s koncertováním pro český publikum?
1: Myslím, že v té Americe to byly spíš malý kluby nebo bary a mám pocit, že ta kultura je tam trochu jiná, že jsou zvyklí, že tam každý večer někde někdo hraje a vlastně co se týká i nějaký jako hospitality, tak mám pocit, že je to na trochu horší úrovni než v Evropě. I vlastně lidi, kteří mě tam vezli jako kamarádi, kteří občas hrajou v Evropě, mi říkali, ať nemám očekávání, že se o mě bude někdo starat jako v Evropě a bylo to opravdu tak. Ale zároveň některé ty věci byly jako super zkušenosti, když jsem hrál v Tennessee v restauraci pro lidi, kteří večeřili a říkal jsem si, co tady jako teď budu dělat prostě, tak myslím, že to člověka pak někam jako posune. vlastně to bylo fajn.
0: Ty už jsi to zmínil, že jsi hrál po menších venues vlastně, ale co je pro vás jako pro kapelu příjemnější? Je to nějaká jako větší, například větší pódium nebo něco menšího, komornějšího?
1: Mám pocit, že nebo pro mě osobně vlastně paradoxně větší prostor s více lidma je víc komfortnější, protože je to víc anonymnější, než když hraje člověk pro méně lidí a vidí každýho obličej. Tak mě je víc pohodlnější ta větší scéna, no.
0: Máš nějaký koncert, na který třeba vzpomínáš?
1: Mám, určitě je to první křest. První křest, který byl ve Futuru, když jsme vydali první desku, jak jsem říkal, že jsme vlastně začínali, to byl jeden z prvních koncertů, který jsme vůbec měli, kam přišlo prostě třeba 400 nebo 500 lidí, což jako bylo dost překvapivý, ale na to vzpomínám hodně rád. Je takový ten moment, kdy přichází lidi na koncert a ty říkáš, já je neznám. Takže to bylo super. Tak asi ten. A pak i ty koncerty v Americe byly vlastně něčím specifický. Hrál jsem na lodi, která plula po Mississippi, tak to bylo docela fajn. To jsem si připadal, že dělám country.
0: Bavili jsme se tu o PINu v Makedonii, což je showcaseový festival. Checking je vlastně soutěž, která taky zprostředkovává kapelám možnost vystoupit na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosonic. Jakou zkušenost jste si

0: přestože tam měla vstup veřejnost, jako pocit, že hraješ pro odborníky, jako který nějak hodnotí tvůj výstup, tak to je prostě něco specifického, no. Ale nějaká speciální příprava, že bychom si jako říkali, že teď hrajeme pro porotu a budeme to dělat jinak, to myslím si, že ne.
1: A v čem si myslíš, že tvoje hudba dokáže zaujmout posluchače v zahraničí?
0: Myslím si, že co se týče nějaký jako evropský scény, tak nějak jsem pochopil, že možná náš zvuk a styl, jakým děláme country, není v Evropě zas tak běžnej. V Americe samozřejmě je ten žánr obrovský, takže těch žánrových odnoží nebo odnoží country je jako hrozně moc, ale myslím si, že v rámci Evropy vlastně možná trochu jako vybočujem s kým co hrajem. No.
1: A mám už tady poslední otázku. Připravujete něco speciálního na Čechink, nebo čeká vás teďka něco do budoucna? Připravujete novou desku nebo tak něco?
0: V červnu jdeme do studia točit třetí desku, tak na tu se teď připravujeme intenzivně. A co se týče Čechinku, tak vlastně Dead Beats jsou takový živý organismus, takže tam budou vlastně jiný bubeník a budeme mít pedal steel kytaristu, který před rokem odešel a vrací se. Takže bubeník a pedal steel kytarista z Nashvillu.
1: Tak skvělý, děkujeme moc za rozhovor, Franky. Bylo to super a já vám budu držet palce v soutěži.
0: Díky moc.
1: Díky moc.
2: Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák. I saw you walking around.
3: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dark pop s drum and bassovým beatem v podkladu. Tohle byla domácí hudebnice Michála Charvátová, a.k.a. Myla s trackem Crying to God. No a my společně ve 14 hodin 37 minut k tomu vyrazíme vstříc dalším kulturním typům na dnešní odpoledne či podvečer. Třeba v plzeňské Západočeské galerii právě dnes od 17. hodiny můžete zažít vernisáž nové výstavy Spektákl zábavní plakát. Zlatá éra zábavy na přelomu 19. a 20. století na více jak stovce vystavených plakátech ukazuje plakát jako působivé médium, které formovalo moderní vizuální komunikaci i podobu volného času. Tato výstava představuje více než 100 plakátů z období před druhou světovou válkou, vytvořených jak nejvýznamnějšími českými a zahraničními osobnostmi oboru, mezi nimiž nechybí třeba Žil Šeré, Alfons Mucha, Luděk Marolt, Karel Šimůnek, Arnošt Hofbauer, František Kysela, Willem Rotter, tak i anonymní autory. Tak pokud vás téma zajímá, Plzeň, Západočeská galerie, startuje se dneska v 17 hodin. No a teď přesunu do Prahy, do pražské Meat Factory, kam si dnes od 18. hodiny můžete zajít na Public House. Je to tedy zahájení 3 nových výstav, taky koncerty, komentovaná prohlídka ateliéru, divadelní koláže a performance v jeden večer pod jednou střechou Smíchovské továrny. Smíchovská továrna vás zve na letošní edici jejich veřejného domu, tedy mezižánrového vyvrcholení nabité sezóny v Mezinárodním centru současného umění. Během veřejného domu budou tedy otevřeny ateliéry 9 umělců a umělkyň. Jejich tvorbu představí tým rezidenčního programu během komentované prohlídky, v rámci které proběhnou třeba i performance Ernesta Borovského a projektu Urban Space Epix. Ten hudební program nabídne pan Thora Rensen, islandský hudebník, zvukový umělec, který představí své nejnovější ambientní album, které je inspirované florou a tajemnými přírodními scenériemi Islandu. Taky se můžete těšit na akustický site-specific set sboru Elpida, který proběhne přímo v kulisách dvorku za Smíchovskou továrnou. No a na pozvání uměleckého dua Boros Lorinc během večera vystoupí taky trojice mladých hudebníků z maďarské noizové experimentální scény Afom Aru, Paní Divoká a Ingatlan. Takže spousta muziky i celkově kulturního programu. Praha Meat Factory, 18. hodina start, Public House.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Hudebník Jantry nebo Wine Battery, to jsou jména, která dozněly v playlistu Radia Wave v úterním odpolední, chvilku před dnešní 15. hodinou odpolední. No a znáte to, třetí hodina odpolední rozděluje směny u nás ve vysílání Radia Wave. A to znamená, že se s vámi pro dnešní den pouze a jen rozloučím, popřeju vám krásný zbytek dnešního úterního dne. Budu se na vás těšit zase příště, no a za chviličku od 15. hodiny už ve studiu Waveu můj kolega Michal Lirý, který tady pro vás bude až do dnešní 18. hodiny. Tak se mějte hezky.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Na rádiu Wave jsme společně s Loukmanem a Segou Bodegou vpluli do 15. hodiny. A tím jsme i odpálili odpolední on air s Michalem Lirý. Už za pár minut si pustíme ukázku z Hergotu. V další hodině nás čeká pod s Eliškou Soukupovou, kde byla hostkou kolegyně Klára Nováková. Určitě si i rozdáme tipy na dnešní kulturní akce, no a samozřejmě mezi tím vším hromada muziky. A tou nejbližší je londýnský rapper Fake Mink, pak Aya Nakamura nebo Bear Cloud. A ze studia na Vinohradské přeje příjemný poslech úterního on airu Michal Lirý.

0: Blíží se queer festival v barvách Duhy, který ve dnech 15. až 17. května proběhne v Husově sboru ve Vršovicích. A v novém Hergotu mluví Adéla Frýdlová z organizačního týmu jak o festivalu samotném, tak i o její duchovní práci v církvi Československé husitské. Vy můžete celý díl Hergotu najít buď na našem webu, anebo ve vašich podcastových aplikacích, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Tady už je ukázka.
1: Je fakt, že to často vypadá tak, že otázku sexuality řeší mnohem víc ti, kterých se to vůbec netýká, než samotná queer komunita, která spíš řeší svoje ukotvení ve společnosti a otázku toho přijetí a nějak jako tolerance a vzájemného vycházení si vstříc. No ale to jsme trošku stejně odbočili z toho místního, úplně nejmístnějšího společenství.
2: No to já se ještě možná k tomu jakoby o tom zmíním. Ještě totiž jakoby jedna věc je, že někdy také, a to se děje právě i teda v církvi, že často proti té komunitě LGBT a proti té jejich agendě právě vystupují lidé rozvedení. A ti se vlastně stávají často jakoby ti největší obhájci těch konzervativních hodnot a tradiční rodiny. A jako já jsem si pro sebe osobně je nazvala od pasu nahoru konzervativec, od pasu dolů liberál. Mm-hmm. A přitom si myslím, že opravdu jako stačí jako zavřít oči a jak říkal Marcus Aurelius, spočítat si všechny dary, kterých se nám dostává a pak si vděčně připomenout, jak bychom po nich toužili, kdybychom je neměli. A vlastně, když si podle mě všichni ti bojovníci proti LGBT dosadí sami sebe do té role těch odsouzených k životu v celibátu, v životu v samotě, bez možnosti navázat nějaký hlubší vztah, tak si myslím a věřím tomu, že ten názor přehodnotí. Takže jde o to podle mě jenom jakoby vlastně se vcítit do té role, že já jsem ten, který bude žít celý život sám. A podle mě to chce, myslím si, jenom empatii, kterou mám vůči sobě, ale někdy mi chybí vůči druhým.
3: A chápu to teda tak, že ta tvoje, vaše církev je tak otevřená, že nebylo potřeba žádného schvalování z vrchu nebo něčeho takového, aby se ten
2: to
3: festival
2: ne, to
3: mohl
2: nebylo,
3: uskutečnit.
2: To nebylo, já si myslím, že, nebo já to tak vnímám, že u nás církev samozřejmě jakoby je několik, nebo těch proudů je víc, není to jakoby jednolitej proud, ale myslím si, že každý jakoby ten farář vlastně nějakým způsobem vede to společenství a každý to jakoby, že to je taková škála. Ta naše církev, že to jakoby nemá jednolitý názor na to. A těch proudů je několik, samozřejmě je těžký. Potom, když se má učinit nějaká vyjádření, tak je to samozřejmě těžký, ale vidím to v podstatě aspoň tak. Když už nejsou nějaká pozitivní vyjádření, tak aspoň, že se můžeme vyjadřovat na té bázi třeba těch sborů.
4: Boží keci a příjemná astrální setkání.
5: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.

0: Winston Churchill a taky Genesis Owusu krátce před půl čtvrtou. A před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já tady mám jednu divadelní pozvánku, která míří do Archi Plus. Od 19 hodin tam totiž hrají představení T-Boy on Grindr. Berlínský Maxim Gorky Theater s queer inscenací přijel do Prahy. T-Boy je transsexuální teenager, který hledá intimní vztahy prostřednictvím sexuální aplikace Grindr. Existuje vůbec jakási forma čisté touhy, která přesahuje gender a sexuální identitu? T-Boy se vydává na vlastní verzi queer hrdinské cesty, během níž rozvíjí různé strategie, jak se orientovat v subkulturních kódech cisgay komunity. Tohle se píše v anotaci k inscenaci. Po tomhle představení bude ale následovat moderovaná debata o specifikách vzniku a uvádění uměleckých děl s LGBTQ+ tematikou. Debatu bude moderovat Tomáš Pacovský, redaktor Rádia Wave, student FSV Univerzity Karlovy, zabývající se LGBTQ+ tematikou. Pak taky Orin Rodriguez, Tomáš Procházka, Malaya Stern Takeda, herečka, divadelnice a režisérka T-Boy on Grindr a taky představitel hlavní role Joad Orey, herec, spisovatel a tanečník a taky performer. Takže dnes v Arše Plus od 19 hodin představení berlínského Maxim Gorky Theater T-Boy on Grindr.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na Rádiu Wave.
4: عش ما بيا الزنبا ماشي مادا عرف ما بقاش عندي برودر شوف ما راكش قامع مادا

0: Hoje gama moda. Gama moda.
1: Děláme vlny. Český rozhlas. Rádio Wave.

se do tmy tou největší rychlostí. Co bude dál, to nikdo neví, nejsou žádný mapy. Člověk na cestě vidí bolest a šílený věc. Míjíme děravý vraky, už ani nesvítí hvězdy. Ale my řídíme se do tmy, řídíme se do tmy.

15 hodin a 40 minut na rádiu Wave a za námi už Květy i Lil Uzi Vert s trackem Relevant a naopak před námi americký rapper a producent Kuru, pak Noga RS nebo britpopové legendy Blur a track Sun Charles Square. To je program následujících minut odpoledního on-airu.

0: S legendárními Blur začínáme uzavírat 15. hodinu. Mě při poslechu téhle kapely naskočily mraky nostalgických vzpomínek na prázdniny, které jsme trávili u videoherní FIFA 98, kterou otvíral jejich Song 2. Ale to už je opravdu hodně dávno, tak nebudeme mluvit o tom, co bylo, ale o tom, co bude. Do celé nás doprovodí londýnská písničkářka Ella Smoker aka Gloom, pak taky vidím Ventolinovou vyšší inteligenci nebo kapelu Sorry. No a pak už Nina Girachi odpálí další hodinu.
1: Haló, kdo tam je?
2: Gask Till Dusk.
1: Co?
2: No přeci studentský hudební festival Gask Till Dusk.
1: A kdy to bude?
2: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
3: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Duklo.
4: Gask Till Dusk.
5: Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: v tomto světě chcel mít navždy sladkých
1: 16. Hudební spolupráce Berlin Manson a Nobody Listen dozněla v 16 hodin a 5 minut. A ještě než si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Pod, tak tu máme jednu z novinek v hudebním playlistu. Gansko-australský rapper Genesis Owusu vypouští v polovině května třetí studiové album Red Star Who and the Worldwide Scourge. Podle tiskových materiálů půjde o reflexy politických, společenských a ekonomických vzplanutí, které vidíme v mnohých částech současné společnosti, a slibuje mix neo-soulu, alternativního popu, synthpunku či deepfunku. No a my si pustíme třetí single z téhle desky Life Keeps Going.

0: Good Times Only a Mat 213 v 16 hodin a 16 minut. A to je přesně čas na slíbenou podcastovou ukázku z nového dílu magazínu Pod. Jeho hostkou byla Klára Nováková, autorka nové série Asexualita. V rozhovoru přibližuje, jak to mají asexuální lidé se seznamováním, sebepřijetím i coming outy. Vy můžete celý díl najít tradičně na našem webu anebo ve všech aplikacích.
1: No, já si myslím, že jako ta schopnost toho prožitku, jako co se týče třeba jako toho vztahu obecně, když jako si je člověk jako asexuální ve vztahu, je to fakt hodně v té blízkosti a v těch jakoby malých věcech, že vlastně já si myslím, že na té, a taky jsem se o tom bavila se svým klukem, že na té jako na tom smíšeném páru nějakým způsobem je hrozně kouzelný to, že vlastně spoustu těch párů třeba vznikne právě na základě nějakého toho jako sexuálního spojení, že jakože nejdřív se třeba spolu jakoby vyspí a tak a pak spolu pak k sobě začnou vlastně hledat cestu. Ale tady fakt ten vztah je jako položený na hodně extrémně pevných prostě jakoby základech, kdy fakt jako jsme se museli jakoby poznávat a vlastně čerpat vlastně my jako asexuálové, zase nechci jakoby mluvit za všechny a nejsem tady určitě z pozice odborníka, ale z pozice toho, kdo to jako zažívá, tak my fakt jakoby ten pocit jako máme prostě z té blízkosti a z těch jakoby malých věcí, že prostě přesně, že jakoby přijdeme domů a víme, že tam někdo jako je, že nás přesně ten člověk, kterýho máme jako rádi, obejme, že nás prostě, že nám dá jakoby pusu, nevím, na čelo nebo přesně jako na pusu a tak a je to fakt jako, je to hodně prostě založený vlastně na té romantice, protože je důležité ještě jako podotknout, že je velký i rozdíl mezi jakoby romantickou přitažlivostí a sexuální přitažlivostí, kterou prostě strašně moc lidí jako spojuje vlastně dohromady, ale ta romantická je prostě fakt jako, že se do někoho zamilováváme a to ty asexuálové cítí, pokud to nejsou aromantičtí asexuálové, což je zase ještě trošku jakoby jiná odnož, to znamená, že necítí ani romantickou přitažlivost, ale my jako asexuálové prostě necítíme jenom v uvozovkách tu jako sexuální přitažlivost. Takže prostě z té romantiky my čerpáme.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. I just wanna...

Rush, rush, rush.

0: Kevin Morby nás krátce před půl pátou posouvá k dalšímu Kulturistánu, ve kterém mrkneme na programy kin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začneme v Českých Budějovicích v biografu Kotva. Když trošku přidáte do kroku, tak stíháte ještě od 17 hodin životopisné drama hudební legendy Michaela Jacksona, Michael. A potom od 20 hodin polský film z divadelního prostředí Sezóny. Posouváme se do Brna, konkrétně do Skaly. Od 20 hodin tam totiž promítají legendární záležitost Václava Vorlíčka z roku 66, Kdo chce zabít Jesse. V třineckém kině Kosmos od 17.30 animák Tajemství síkorek a od 19:30 večer Michael. A poslední kinopozvánky míří do pražského Biooka. Od 18 hodin hongkongský film Stvoření pro lásku a od 20.15 Spasitel, sci-fi drama s Ryanem Goslingem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Svou ruskou vlast miluje.
4: Speciální vojenské operace.
3: Ale svobodu miluje ještě víc. A tak den za dnem zaznamenává, jaký po útoku na Ukrajinu ubývá a sílí propaganda a strach. Výjimečný dánsko-český dokument oceněný Oscarem a dalšími významnými cenami. Pan Nikdo proti Putinovi. Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Dreampopový Billow doznívají v 16 hodin a 41 minut v odpoledním on airu. No a já bych vás rád pozval k dnešnímu poslechu Impactu, který začíná ve 20 hodin. Tenhle díl mě totiž hodně zaujal. Budou se totiž bavit o kouření a vůbec o závislostech. Velká Británie totiž chce vytvořit první zcela nekuřáckou generaci. Tak se baví o tom, jestli je to vůbec možné, jestli by šlo něco podobného zavést i u nás a jak jsou vůbec na tom mladí se závislostmi obecně. Adéla Šponerová se o tom baví s psycholožkou a psychoterapeutkou Michalou Pacákovou. Tak tohle mě opravdu docela zajímá jako kuřáka, který pomalu tuhletu závislost chce opustit, tak jsem docela zvědavý. Tak ve 20 hodin Impact. My už se teď ale vracíme zpátky do našeho playlistu. Před námi jedna z nedávných novinek Phobia Kid a jeho track Cyril a Method.
1: Chcete povedať, že je Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Áno, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
4: Yeah.

0: Kapela Bibione nás pěkně z ostra přenesla do závěru 16. hodiny na rádiu Wave. Těch posledních 10 minut bude patřit kanadským New Pornographers, zazní taky Toyota Vangelis společně s Miss Petty a Litterbin. No a pak už pomalu načneme finální půl hodinu úterního on airu.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
3: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

playlist 17. hodiny načal britský producent, rapper a zpěvák Igloo Ghost a taky sudánsko-americké hudebnictvo Dua Saleh. A pokračovat budeme s Deanem Bluntem, tedy jeho hiphopovým projektem Baby Father. Pak nás čeká Grimes nebo tuzemští Delulu.

0: Kapela Delulu nás přenesla do závěru dnešního On Airu, protože už za pár okamžiků startuje Podhoubí. Moderátor a popularizátor vědy Vladimír Kořen byl hostem Podhoubí, kde ho v rámci živého natáčení v Národní knihovně zpovídala jeho dcera Magdalena Kořenová. Bavili se o potřebě mezigeneračního dialogu, ale taky o tom, co to znamená politika naděje s ohledem na ekologická témata. No ale ani pak vysílání Rádia Wave nekončí. Už od 18 hodin začnou šatníky, které v 19 hodin vystřídá Balance s Petrem Bouškou a ve 20 hodin pak Impact. Tak určitě vydržte u svých přijímačů, jak se říká. Já už se teď loučím, přeju krásný zbytek dne a uslyšíme se zase brzy. Čus.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Dobrý večer, vítejte na živém natáčení Podhoubí. Jsme moc rádi, že jste přišli a doufám, že si společný čas užijeme a zároveň tak trošku oslavíme i Den Země. Dnešní večer se koná v rámci týdne 17 a vznikla díky spolupráci Národní knihovny České republiky s Rádiem Wave. Což mi také připomíná, že zdravím všechny, co nás poslouchají ze záznamu i u svých přijímačů. Podhoubí je magazín o prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. A dnešní host mě inspiruje doslova od malička, protože je to můj táta. Vladimír Kořen je novinář, moderátor, učitel, dneska už i ředitel základní školy, bývalý starosta Říčan a hlavně člověk, který celý život zasvětil fascinaci přírodou. Možná ho znáte z České televize, ze Zázraků přírody, a nebo jste i vzhledem k tomu, kde se nacházíme, četli jeho knížku Řeka zázraků. Tati, vítej v Podhoubí.
3: Krásný zázračný den přeju všem. Krásný úvod, Majdo, jsem na tebe pyšnej.
2: To bylo dlouhý.
3: Ale dobrý.
2: Kořen, zázraky přírody, Podhoubí. Věříš na náhody? Protože tady ta spletitost slov se mi zdá až moc jako schoda náhod.
3: No tak celý náš život, to je velká náhoda. Teď si vem, Majdo, že kdyby, jako já produkuju poměrně dost hodně spermí, a kdyby to byla úplně jiná a jiné vajíčko maminky, tak tady spolu nesedíme. Jo, ten zázrak toho zrození je úžasná záležitost. A to je důležité uvědomění i pro vás, co tady sedíte v Národní knihovně, i pro naše posluchače, protože všechno mohlo být jináč. A těch zázraků v životě se děje až podezřele hodně. A to, že teď tady jsme, toho bychom si měli nesmírně vážit. A když se na to podíváme touhle optikou z hlediska toho, co máme dělat, co nemáme dělat, jak si máme vážit toho živého okolí, tak to najednou dává nějaký směr. A já už jsem fascinován od samotného svého dětství, když mě mý rodiče posadili na břeh řeky a jenom mě tam tak nechali, tak já jsem s otevřenou pusou hltal ty zázraky kolem sebe.
2: A kdy tě příroda přestala jenom fascinovat a uvědomil jsi, že ji musíš i nějakým způsobem chránit?
3: No právě u té řeky Ohře. Protože když malý kluk před 50 lety si sedl na obláščitou pláž a chytal tam do takových hrázek malé rybičky, ten potěr, tak jako získával nějaký vztah k tomu okolí. My jsme ty rybičky, když jsme jim tu hrázku zavřeli, tak jsme je potom chytali do takových okurkových lahví a dívali jsme se na ně jakoby pod zvětšovacím sklem a člověk si říkal, to je krásné. A když člověk cítí tu krásu, tak ji jako nechce vzít. Nechce ji vzít ten čas. A my jsme hnedka ty rybičky vlastně pouštěli. Jenom já ve svém životě jsem měl bohužel tu příležitost vidět, jak se ta řeka proměňuje. Jak se najednou všechny ty rybičky ztratily neznámo kam. Když jsem byl o trošinku starší, jsem jako byl školák, tak jsem najednou viděl proměnu řeky Ohře, že tam najednou tekla studená voda, z Nechranické přehrady se pouští spodní voda, nepřetéká to vrchem, která je chučí na kyslík, ale hlavně těm rybám nedovolí se vytřít. Zažil jsem také to, že bagry najeli do těch rybích trdlišť a vyhrnul je na břeh a vodohospodáři tam začali chránit lužní lesy, které potřebují pravidelně zatopit vodou, protože jsou na to od věků stavěny. A začal jsem přemýšlet, proč se to děje. A najednou jsem zjistil, že ta naše civilizace tu přírodu extrémně poutá, přetváří. Ať se snažíme sebe víc, tak každý ten krok zanechává stopu, která vlastně v tom konečném důsledku může být velkým ochuzením. A zároveň jsem tepličák, takže tam v roce 1989, ještě před sametovou revolucí, byla poměrně dost tíživá environmentální situace, kdy jsme měli smogové epizody a jako středoškoláci v Teplicích jsme se spoluúčastnili environmentálních protestů, ekologických demonstrací a to už mě potom jak prakem vystřelilo k ochraně přírody.
2: Ty jsi zmiňoval ty ryby. Já jsem ještě na začátku na úvodu neřekla, že jsi i student na přírodovědecké fakultě, studuješ PhD a právě se tam věnuješ ochraně ryb, ale zároveň jsi nadšený rybář, tak mě zajímá, jak se ti vlastně proměnil vztah k tady té zálibě.
3: Proměnil a zcela zásadně a on se proměňuje i vztah rybářů samotných. Tam je jako velký posun od takových těch masařů, kteří loví ty ryby na to, aby tu rybu snědli, a k takovým těm, co chytají a pouštějí. Jo. Což nejsem si úplně jistý, jestli je to taky správné, protože když se na to podíváme zcela objektivně, tak vlastně ten rybář vezme nějaký háček a zasekne to někomu do tlamičky a ví se, že to tu rybu bolí a my tady chráníme zvířata domácí před týráním a u těch ryb ta diskuze tak trošku chybí. A chybí třeba i u metod, které jsou mnohem ještě dramatičtější, jako chytání na živou rybku, kdy se rybář snaží chytit štiku a tak vezme nějakou menší rybičku, nabodne jí ten háček do toho hřbetu a snaží se prostě na tu návnadu živou, která tam zmateně plave v bolesti, chytit nějakou štiku a už se objevují takové jako obláčky, prostě debaty, ale myslím si, že to ještě rybáře čeká. Pro mě jako je to otázka toho, že nechci nikomu nic nutit. Já nejsem takový jako donucovací typ, ale sám pro sebe si říkám, že tohle není dobré, takže to nebudu dělat. Tohle rozcestí prostě mám. Nebudu chytat nikdy už na živou rybičku, ačkoliv jsem jako kluk štiky chytal.
2: Ale ryby chytáš.
3: Ale málo. A preferuju chyť a půst, ale pro mě to teďka je nástroj trošinku ještě. Mám takovou obezličku, že tu naši přírodu zaplavili invazní druhy ryb. Takže když chytnu třeba struha duhového amerického, který se houfně vysazuje do těch našich vod, tak si ho dokonce i vezmu a mám proto i zdůvodnění, proč to dělám. Protože proti těm invazním druhům bychom měli nějakým způsobem postupovat a z té přírody je pomalinko odstraňovat. Ten problém není úplně jednoduchý, jako z hlediska etiky, že zabití člověka je jako velké téma a existují situace, kdy člověk jako na to může mít nějaké jako etické právo. Není to vždycky tak jednoznačné. Stejně jako v té přírodě, jako existují stromy, které chodí, že jo, takže.
2: Já se trošku vrátím zase k dětství, tentokrát k tomu mýmu. Já jsem celý dětství proseděla u šachovnice, hrála jsem na všechny možný nástroje, hlavně na housle, taky jsem četla nebo chodila třeba na judo. Ale nikdy jsem nechodila třeba do nějakého biologického nebo environmentálního kroužku a ta nějaká láska k přírodě a k těmto tématům se mi vlastně strašně přirozeně prohlubovala věkem. A když pomyslím třeba na moji ségru, Káju, která teďka studuje krajinářskou architekturu, tak u té by mě v životě nenapadlo, že půjde podobným směrem. Jako plánoval si to? Nebo prostě zaseval si nám semínka nějakého vědomí a prostě doufali, že se to v nás rozvine.
3: Já nevím, jestli jsem nad tím nějak hluboce přemýšlel. My jsme vám otevírali prostor v tom, co vás baví. Tebe bavily šachy a housle, takže jsi jezdila na různý houslový soutěže a s šachama si se probojovala až do Brazílie na mistrovství světa. Ale ta příroda byla vždycky jako nutnou kulisou, takže ty vejlety, které jsme dělali, nebo že jsme tě bral na natáčení Živého srdce Evropy, tak to bylo takové jako zapisování do podvědomí. A to, že mě mý rodiče posadili na břeh té řeky, vlastně to nejlepší, co mohli udělat. Žádné nucení, jenom souznění. A to souznění si člověk musí vždycky najít přeci sám. To není věc, jako kdy budeš jako říkat, Ježkovi oči, ta planeta nám teďka hoří, musíš, dcero, s tím něco dělat. To takhle nefunguje. To ten člověk jako si musí sám jako uvědomit a musí k tomu dospět, než nějak ho programově vychovávat a směřovat a nutit.
2: Takže teďka u Vládíka, to je můj mladší brácha, který je o 20 let mladší než já, neplánuješ dělat vůbec nic jinak, protože my jsme přece jenom s Kájou vyrůstali fakt hodně v přírodě a já jsem první dotykáč měla třeba ve 13 a do té doby jsem prostě...
3: No jo, jenom, že v té době ještě dotykáče nebyly, to jako
2: no,
3: byly jiný.
2: No. Právě proto říkám pro dnešní děti, to může být třeba až trošku utopie, ten život, který my s Kájou jsme furt ještě zažili, že přesně nás posadíte někam k řece a my tam jako vydržíme, nic neděláme a kocháme se.
3: No je pravda, že ta realita je tím zkreslená těma mobilama. Ten mobilní život je absolutně odtržený od té reality a hodně nás to ovlivňuje, hodně nás to mění a za nás, nám zase naši rodiče a prarodiče říkali, že nás kazí ta televize a že jako když budeme hodně čučit do televize, tak budeme úplně hloupí. On to takhle jako nefunguje. Myslím si, že jako důležitý je mít ten kontakt s tou realitou. Jako, a ty děti se do té přírody přeci dostanou. Jako jdete na houby do lesa, tak jako už tam jste a jako máte ten zážitek z toho, že to je vlastně jeden z nejlepších relaxů, jaký může být. Já když jdu na ryby, tak mě nejvíc baví sedět u té vody a pozorovat, jak to proudí a jak to žije. Já vlastně nemusím ani nahodit. Já rád muškařím, takže chodím s takovou jako s chmířím, které je navázané na háčku, který nemá ten protihrot a chodím a dívám se, jak ty ryby plynou a vlastně ani nemusím nahodit, prostě se mě baví dívat na tu přírodu a je to nejlepší relax, jaký může být. A ty děti, to mají ještě mnohonásobně víc. Opravdu stačí jako zajít ze třídou ve škole ven do lesa a nechat je tam běhat. A oni začnou okamžitě sami od sebe objevovat, co se kolem nich děje, že tamhle to běží, ukazují a jako u Ládíka neděláme nic jiného. To jsme dělali u tebe. Ale.
2: Ty jako učitel k těm dětem máš samozřejmě ještě hodně blízký vztah a vydáš to denodenně, tak jak bys mohl popsat ten jejich vztah k přírodě? Třeba právě na té základní škole, když vezmeme tuhle generaci dětí.
3: Já myslím, že jako tu přírodu přeci máme rádi jako od přirozenosti všichni. Že se nenajde člověk, který by řekl, já chci škodit. Jo? To i ten nejhrubší jako člověk prostě neřekne. Možná jako nějaký tyran, nějaký jako opravdu, ale to jsou takový extrémní úchylky, které jako ta společnost má, ale není to přirozené. Potom se začne něco měnit až o období, kdy začínáme vydělávat peníze a pod vlivem těch peněz my si začínáme vytvářet konstrukty, kdy obhajujeme

0: A my pod vlivem vydělávání peněz, tak v reklamě na auto neukážeme ten vliv vlastně, jaký máme z hlediska celé té společnosti. Je to zkreslený obrázek. A ten vztah k té přírodě se mění právě pod vlivem jako té naší spotřeby, pod vlivem toho, co my chceme získat jako za bohatství, a připravujeme se o bohatství v té realitě, kterou nevidíme v tom marketingu, v těch reklamách.
1: No a věříš jim? Věříš té mladší generaci, že se právě nebudou tolik přepínat do toho druhého směru?
0: Já nevím, já myslím, že chtějí něco dělat a že jako když už tu přírodu dokáží vnímat, tak ji dokáží vnímat i v tom pozitivním, i v tom negativním slova smyslu. A když se zeptá člověk nějakých jako žáků na druhém stupni, kdekoliv po republice, jestli zažili někde okamžik, že přišli o svůj kousek přírody, kterou měli rádi, tak to byste se divili, kolik těch dětí jako tu ruku zvedne. Prostě měla jsem strom, který jsem měla ráda, přišla jsem o něm. Byla jsem v lese, měla jsem tam palouček, přišla jsem o něj. Jo, podobně jako já mám ten zážitek s tou řekou, tak ta dynamika toho světa je velmi, velmi rychlá. Já mám bohužel tu nevýhodu, že si hodně pamatuju, takže vím, jak vypadala krajina jako předtím, než se tam objevila dálnice a natahly se okolo logistická centra. Jo. Což je, ty ten zážitek nemáš, ale to je tak hluboký zářez do té krajiny a Karel Hynek Mácha, ten by se divil jako romantik, jak se mu proměnila krajina českého středohoří, jak se mu proměnil jeho svět.
1: Globální studie publikovaná v The Lancet Planetary Health v roce 2021 zjistila, že 84% mladých lidí má alespoň střední obavy z klimatické změny. Setkáváš se i ty přímo, napřímo s klimatickou úzkostí u dětí?
0: Já učím na druhém stupni. Dneska jsme probírali hurikány a to, jakým způsobem se vlastně odehrávají fyzikální děje v atmosféře. A oni se teprve s tím problémem v tom mém okruhu seznamují. Jezdím po besedách na středních školách, tam už to vzdělání je hlubší a samozřejmě cítím, že se o tom tématu tam diskutuje. Je velký nepoměr v tom, jak to vnímá mladá generace na základě toho, že něco pozná, a ta starší generace, která už vlastně tolik poznávat nechce a má určitou nedůvěru v to, co se jim předkládá. Oni v tom vidí manipulaci a cítí tam velkou míru něčeho, s čím se sami setkávali za dob komunismu. Ta socialistická propaganda, oni vlastně procitli v tom 89. a zjistili, že jim celou tu dobu něco nalhávali a byli přesvědčováni, že nějakým způsobem se mají chovat a že budou krásnou socialistickou společnost. Bylo založené na tom, že všude byly sluníčka a že jednoho dne se všichni budeme mít tak báječně, že jako budeme všichni žít ve slunečném městě a budeme mít všechno zadarmo a jako bude to jako spravedlivá společnost, kde se jako bude všechno řešit tak jako s úsměvem a nádherně. Jo. Když se všichni jako sebe obětujeme pro tohle. A ta společnost samozřejmě využívala manipulativní techniky a přesvědčování, aby si získala jako tu významnou skupinu na svoji stranu. A ta starší generace, bohužel v té argumentaci o klimatické změně, vnímá něco podobného. A proto je tam jako trošku odpor z hlediska vnímání toho, že ta společnost může pod tlakem toho konzumu, té spotřeby, taky dělat nějaké špatné věci. A mnohem lépe se to teda komunikuje podle mého názoru na takovém tom vztahu k té přírodě, protože i ta starší generace zjistila, jak se jim ten svět mění a jak se mění jako negativně. Oni sami mají ten zážitek, že přišli o nějaké místo, které měli rádi. Takže já si myslím, že jako setkávám se s klimatickou úzkostí, ale zároveň chápu i tu disproporci té mladé a té starší generace. A vím, že starší generace klimatickou tíseň nemá.
1: To byla jedna z mých pozdějších otázek, protože novější americká studie z roku 2024, publikovaná ve stejném časopise, ukazuje, že mezi mladými, kteří se snaží o klimatu mluvit, se téměř 58% cítí být ignorováno nebo odmítáno a 66% si přeje, aby rodiče a prarodiče jejich obavám lépe rozuměli. Takže kde je ten klíč, jako jak se o těchto těch tématech bavit? Máš nějaký konkrétní tipy? Protože i z vlastní zkušenosti vím, že
0: no, je to
1: strašně
0: těžké.
1: Snadno rozděluje. Prostě.
0: No, rozděluje to, vyvolává to hádanice mezi rodiči a jako mládežníky. A jako já na to sám nemám recept. No to snad recept, jako když by ho někdo našel, tak se tady přihlašte nebo zavolejte do rádia, protože najít ten recept je nesmírně složité a je to úkol pro nějakého genia, který to vymyslí. Ale jako ta cesta je jako v trpělivosti a vlastně v tom, že si uvědomujeme i ten zázrak toho protějšku, to, že žije, že má nějaký názor, že má nějaký pohled, je vlastně obdivuhodný a my jsme jako hodně bohatí v těch názorech. Jako vlastně to, že někdo má tenhle svůj pohled, se kterým já nesouhlasím, tak to prostě není důvod pro to, abych mu slovem ublížil nebo abych se pral za ten svůj názor nějakým násilím. Takový gandhiovský přístup, kdy jako člověk trpělivě vysvětluje, že prostě ano, za posledních 150 let jsme spálili to, co ta příroda jako stovky milionů let ukládala do ropy a uhlí a musí to mít nějaký vliv. Vem tuhle informaci. To, že nám rostou ty teploty, že to je prokazatelný, že se to násobí, že jako klima se mění, vem tuhle informaci. Jo? Je zajímavý, že už ta starší generace přistoupila na to, že klima se mění. A velký úspěch. A jak u těch rybářů, když pochopili, že nemusí každou rybu zbaštit. Jo? Tak je to posun. Ta společnost jako se nějakým způsobem vyvíjí, brání se některým krokům. Jo? Pro majitele dolů prostě snahy o uhlíkově neutrální společnost, tak to musí být prostě ujímání. Jo? A samozřejmě, že se jeho marketéři budou snažit jako to rozbourat. Je to jeho přirozená reakce a on jenom hledá kličky, jak se z toho tlaku dostat a jestli náhodou ty zákony na něj nejsou až moc přísné a vlastně je pro něj těžký přijmout to, že se spolupodílí na něčem špatným, co nám vlastně tu planetu mění. A vytváří si konstrukty, jak to omluvit, jak to jako ukecat, jak to jako dát dohromady, ale jako myslím si, že v té trpělivosti a v tom opakování je ta síla.
1: Když se vrátíme ještě zpátky k té klimatické úzkosti, tak mě hrozně zajímá, co ty těm dětem na to odpovídáš, kde by podle tebe měli hledat tu naději?
0: Hele, já si myslím, že to, co je důležitý, je úsměv. Jo, prostě jako přeci nemá cenu jako se tady dojímat a jako plakat jako s úsměvem se dá jako mnohé změnit, jo. Takže jako já radši se ve třídě směju, než jako abych jako podporoval někoho v tom, že jako se dějou špatné věci, dějou se špatné věci, ale ta společnost se posouvá se velmi významně, jo. A já jsem měl takovou vrbu u řeky Ohře, kterou prostě vodohospodáři skáceli, byla to moje životní vrba. Jo? Já jsem se na ní naučil skákat do vody, přemáhat svůj strach. A když jsem se rozešel s nějakou holkou, tak jsem to šeptal jako té vrbě a chytil jsem tam svoji první velkou rybu pod tou vrbou a vodohospodáři ji skáceli. Chvíli jsem byl naštvaný, chvíli smutný, chvíli jsem to nechápal, chvíli jsem z toho byl zmatený, pak jsem si vzpomněl na bobra, že vlastně ty vrby, ten vztah bobrů a vrb je vlastně miliony let prověřený a ona ta vrba i toho bobra láká na to, aby ji ohryzal, protože se tímhle způsobem báječně množí. On ten bobr natahá ty větve do toho svého bobřího hradu a on tam ta vrba zakoření a tím skvěle obsazuje nivu a je vlastně na to připravená, že ji někdy někdo skácí. Tak jsem odštípnul větvičky, namnožil jsem, vodohospodáři tam měli jednu vrbu, no teď jich tam mají 20. Takže vlastně dělám takovou jako vlastní politiku naděje, že vlastně ta příroda, ona si s náma poradí. Jo. Ten problém je jako nás, civilizace a ta civilizace je taková jako hodně rozkolísaná, měli bychom přemýšlet o těch signálech, které si tak dáváme navzájem.
2: Podhoubí s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
1: Podhoubí neboli mycelium je síť mikroskopických vláken, která prorůstá půdou a tiše propojuje rostliny a vlastně celý ekosystém. Výzkumy naznačují, že skrze mykorhizní sítě mohou organismy sdílet živiny, ale třeba i přenášet varovné signály, i když vlastně není dodnes úplně jasné, jak celá tahle komunikace funguje a co všechno se do ní promítá. Ráda bych zmínila, že si myslím, že taky děláš takový mycelium, protože se snažíš tiše propojovat ať už témata nebo různé skupiny lidí. Ale co mě zajímá, je aktuální podhoubí české společnosti. Myslíš si, že je zdravé, nebo už jsme spíše takovými osamocenými stromy, vrbami, my kořeny?
0: My kořeny. Jako máme tak zvláštní jméno, že jsme osamělí, jako kořenů moc v republice nenajdete a je to už skoro značka teda. Ale jednak nebudu Majdo vůbec jako hodnotit společnost. Jo. To jako nepřísluší vlastně nikomu, protože je to živý organismus. Je to jako hodnotit les, jo. Tak jako v lese se najde spousta zdravých stromů, spousta jako nemocných stromů, můžou být lesy, které jsou uniformní, takhle vypadají ty totalitní společnosti, ale ty společnosti svobodné, to je taková jako trošku divočina a jako hodnotit, jestli se to vyvíjí dobře nebo špatně, to ukáže čas a jako na to jsme slabí odborníci, jako abychom hodnotili jako věci jako společnost. Já si myslím, že jsme živí, máme jako spoustu různorodých názorů, že ty názory se vyměňují, to znamená, že ta komunikace jako běhá, to mycelium jako je vlastně jako extrémně důležitá síť a díky vlastně tomu internetu, když teďka každý ožrala se může jako na těch sociálních sítích jako vybít, jako, tak svým způsobem může být jako v celku i ozdravné. Já jako z toho jako nemám nějaké ujímání, jako naopak jako to může něco upouštět a někomu dodávat důležitost, může pouštět jako nějaký signály, které jako bychom měli číst a to, že tam ta komunikace probíhá, je důležité. Extrémně důležité je vypouštět slova. To je stejný zázrak, jako ve chvíli toho zrození. Vy něco řeknete a už to v tom prostoru visí. Jo, rádio, tady jsme v Národní knihovně, když něco napíšete, tak to slovo prostě zazní a zarezonuje. Jo, může to zarezonovat jenom v tom pisateli, to je jako dost velký neúspěch, ale může to zarezonovat jako u nějakých posluchačů, čtenářů a vlastně jako nejhorší deprese je taková ta mlčenlivá, kdy jako člověka něco trápí a on to nedokáže říct, jo, nedokáže to naformulovat, nedokáže se svěřit, tak to už je nemoc. To už je jako věc, se kterou se musí pracovat, ale zaplať pánbů, že máme svobodnou společnost, kde můžeme ty věci říkat, tak je říkejme. Nebojme se sami sebe, nedělejme si nějakou autocenzuru a ve chvíli, kdy jako se nám opravdu něco nezdá nebo máme nějaký nápad, tak ho hoďme v šanc a vyslovme to. Už jenom to samotné vyslovení je nezbytnou součástí toho, aby to podhoubí fungovalo. Aby to prostě, ta informace šla. Jo? Žijeme opravdu dobu, kdy to propojení díky tomu internetu, to je neskutečný. To je tak jako rychlý rozvoj i ve vědě, kdy jako může někdo doma přijít prostě s nápadem, nebo s pozorováním, který je naprosto ojedinělý a může být revoluční. A může inspirovat vědecké týmy na druhé straně v Koreji nebo tamhle v Japonsku. A můžou se pospojovat lidi přesně tak, aby to zapadlo jako zámek. Jo. A když si to nechá u sebe, doma jak jezdím po beserách, tak občas ukazuju věci, které jsou důležité třeba z hlediska poznání toho, jak si skupiny zvířat uvědomují sami sebe. Jo. Jak když jsi byla malá, nebo s Vládíkem, nebo s Karolínkou, s Vaškem, s dětma, jsem dělal vždycky takový pokus, že jsem jako miminko vás ukazoval do zrcadla, jo, a ve chvíli, když jste byli moc malí, tak vy jste tak jako a nic, jako žádná reakce. Jo. Když ukážete zvíře, tak jako ono se lekne, zautočí nebo uteče. Jo, to je přirozená reakce. Vidím někoho cizího, tak jako buď ho napadnu nebo zdrhnu, jako bojím se. Jo. A u lidí je jeden okamžik, kdy i ty si prostě koukala do toho zrcadla, na to, co jsi tam viděla a teďka jsi si šáhla na ucho a viděla si, že to v tom zrcadle si šáhla taky na ucho, pak si šáhla na ten obraz, na nos a sobě na nos a to byl ten okamžik, kdy jsi zjistila, že jsi. Jo, to je uvědomění si sebe sama, takový filozofický jako pohled jsem, tady jsem, já to jsem já. Jo. A to, co je jako extrémně jako zajímavé, je to, že tenhle okamžik mají některé druhy zvířat. Že nezautočí, neutečou, ale prohlížej se a zjistí, že oni jsou. Je jich málo, ale teďka se vrátím k tomu, jak my můžeme přispět jako z hlediska té občanské vědy a toho poznání. Jako můžete zkoumat svého pejska, jak reaguje na obraz v zrcadle, natočit si ho mobilem nebo kočičky a třeba najdete jako jedince, který ví, že je. A změníte v tu chvíli celý svět, protože máme tady živý organismus, zázrak, který se zrodil ze spermie a vajíčka, který ví, že je. A teďka najednou ta změna je taková, jak se k takovému organismu chovat. Protože když vím, že jsem, tak taky můžu tušit, že nejsem. A teď najednou ta věda jde dynamicky jako rychle dopředu, takže my víme, že zvířata cítí, že dokáží mít nějaké emoce, že mají jako velmi hluboké vztahy mezi sebou, že dokáží mezi sebou komunikovat tak, že se učí používat nástroje. Já když jsem byl mladý, tak jsem se učil, že jenom šimpance, jenom tak jako intuitivně náhodou. Tak víme, že prostě nástroje používají ryby, že nástroje používají ptáci, že kafka novokaledonská, panečku, to je pták, který dokáže udělat háček, jo, dokáže lyžovat na střeše. Jo, že si vezme prostě podložku a sjíždí střechu zasněženou a jako opakuje to, baví se hrou, jo, je jako úplně úžasný. Víme, díky výzkumu z Kostelce nad Černými lesy, kde měli pás na divočáky a měli tam kamery, které zaznamenávaly, jak se ta zvířata chovají, že když do té pasti se většina toho stáda jako chytla, tak bachyně, která zůstala na svobodě, tak zdrhla, ale pak se vrátila a začala je osvobozovat s nasazením vlastního života. Jo. Je tam prostě sebeobětování. To jsou věci, které se teďka velmi urychlují a to, že existuje nějaké podhoubí, nějaké mycelium té společnosti, jako vede k akceleraci a může každý z nás být buď tím jako, ne úplně jako hodným a vstřícným komentujícím, ale taky zároveň může být jako vědátorem, který jako posune tu společnost jako úplně jako wow.
1: My vám tady necháme kolovat nějaký knížky. Je to například Co ryba ví, Tajný život stromu, Genialita ptáku nebo Propletený život. Samozřejmě tam taky máte tvoji knížku Řeku zázraku. Já jsem tě poprosila právě při výběru knížek o to, jestli nějaký doporučíš, tak řekl bys nám o nich něco, proč právě tyhle?
0: Hele, tohle jsou knížky, které, zejména ty z nakladatelství Kazda, které se mě dostaly do rukou, maminka šachistka zosnovala nápad, že bych se mohl stát spisovatelem, tak se začaly tyhle knížky objevovat u nás v knihovničce. A oni jsou přesně šitý na zázraky přírody, protože ukazují vlastně souhrny vědeckého poznání o nejrůznějších druzích zvířat, co ryba ví, tam prostě najednou zjistíte, jakým způsobem ten rybí svět my jsme nechápali, jakým způsobem oni si předávají zkušenosti. Že jsou nejlepší rodiče, takový tlamovci, jako ty svý děti, už jako v podobě jiker, nebo už prostě toho plůdku váčkového, tak je nosí v tlamě a jako ta rybka, která se stará o to svoje potomstvo, tak jako mnoho týdnů nežere, aby omylem nesnědla vlastní potomstvo. Jako je to úplně hraniční příběh péče, jako, který se vyvinul v rybí říši. Propletený život, skvělá knížka o houbách, Marilyn Sheldrake, jako o tom, jakým způsobem vlastně houby jako celá říše, která má blíž k nám, lidem, než k rostlinám, jakým způsobem vlastně dotváří planetu Zemi a jak vlastně nadnímá nadvládu. To my se moc jako neučíme, ale první, kdo dobil souš, byly houby a byly to gigantické houby. Ty plodnice měly 4-5 metrů a jako na březích nerostly rostliny ještě, ale byly tam ohromné spleti hub, plísní a ten svět je neobyčejně jako vzrušující, protože oni ty houby jsou jako, tak oni mají takový jako způsob nenápadného požírání té energie, která se vyskytne. Houby žijí na nás a pomalinku jako rozkládají to, co jako my jim necháme sežrat. Rostou prostě na dřevě, rostou jako na nejrůznějších stanovištích, velmi jako dobře komunikují. Nebýt hub, tak vlastně vyšší rostliny jsou úplně perplex simplex, prostě nevědí, jakým způsobem přežít, protože ta mykorhiza na každém tom kořínku na konci, na té kořenové špičce jsou navázána vlákna, která vlastně dodávají minerální látky těm rostlinám, dodávají vodu přes to podhoubí, ta rostlina dostává to potřebné, co je jako nutné k fotosyntéze a vrací to té houbě v tom cukru. Je to vlastně vztah, kdy ta houba by nevyrostla bez té rostliny a těch rostlinných cukrů. Je to velký change, co tam jako kšeftují mezi sebou. A jsou houby, které dokáží v tom podzemí chytit džížalu a sežrat jí zaživa. Jako je to, nebo nějakou hlístici. Takže úžasná kniha o houbách a o tom jejich světě, jakým způsobem se rozmnožují a že to lákání je jako velkolepé, protože jsou houby, které mají jako extrémní počet těch zakončení toho mycélia a aby vznikla ta plodnice, tak se musí najít a mají prostě 1500 pohlaví a než se to ten zámek jako doklapne, tak to chvilku trvá. Jako tyhle knížky mají opravdu spoustu překvapení. Lanýš, proč tak jako úžasně voní a proč ho máme rádi na jídle a jako savci, jako jsme na to nějakým způsobem stavěný, prostě nebýt té vůně, tak ten lanýš se prakticky nerozmnoží. On touží potom, aby jako ho ta prasata jako roznesla a ta vůně je proto tak intenzivní, že jako ty výtrusy se dostanou nahoru díky téhle vůni. Je to podobné jako ta vrba, když láká toho bobra na to, aby byla ohryzaná, tak v té kůře jsou voné látky pro bobry, aby jako si pochutnali a je to jako vývojem dané. Tak ty knížky jsou o tom a myslím si, že ta fascinace z těch zázraků přírody je tam jako čitelná a citelná.
1: Ty jsi u toho zmínil, že maminku napadlo, že by si mohl být i spisovatel.
0: Pak litovala.
1: Ta knížka je o tvém dětství, životě a právě i o řece Ohři, tak mě zajímá, co na té řece pozoruješ dneska. Případně, jestli plánuješ ještě nějakou třeba další knížku nebo nějaký další projekt.
0: Já jsem vodní živel a řeka je moje životní krajina. Každému se zdává o nějaké krajině. To už psal Ota Pavel a mně se zdává o řekách. Naposledy předevčírem.
1: Se ti zdálo o řece?
0: O řece. Krásné, čisté řece, ke které jsme přišli s kamarády, nejlepšími životními kamarády a zjistili jsme, že ty ryby, které tam byly, už tam nejsou. A snažili jsme se pochopit, proč. Byl to takový sen, který byl hodně křišťálově očistný, protože jsem si potřeboval něco vyříkat sám ze sebou a já ty sny beru, já jsem věřící člověk, jako znamení něčeho, takže jsem si říkal, a já jsem na dobré cestě, potřebuji jako si něco dát v sobě do pořádku. A jako s velkou bolestí, jako s velkou úzkostí vidím to, jakým způsobem se řeky proměňují. Jak oni chtějí se vrátit do těch původních koryt při povodních a jak my během roku je zase jsme schopni za velkých nákladů vrátit do těch lichoběžníkových profilů, které vyhovují někomu, ale řece ne. Jedeme systém, poručíme řekám, poručíme větru, dešti a řekám, jak mají téct, ale oni mají prostě svůj přirozený pohyb a při každé další povodni se vrátí tam, kudy si tekli. Prostě protože ta morfologie té krajiny tomu tak velí. A já jsem vyrůstal na chatě, o které jsem nevěděl, že ta řeka tam tvořila 5 ostrovů a když jsem se teďka zadíval do historických map, tak vím, že ta řeka Ohře v tom místě, které já znám od malička, tak prošla takovými proměnami, že jako je to až děsivé, co ta civilizace s tím udělala. A vím to jenom na té nostalgii, že řekou Ohři kdysi dávno táhly jako stovky tisíc, miliony lososů, metrových ryb, které ještě v 19. století prakticky patřily k nejobyčejnějším rybám, které nikdo nechtěl jíst a čelátka si vymohla, že lososa maximálně 3x týdně, jinak to nikdo jíst nebude, že to je jako potupná záležitost. A jako kluk jsem lososa nezažil a jenom v atlase jsem prostě viděl losos v českých zemích vymizel. A čtvrt století se rybáři snaží lososa vrátit, vysazují sběračkami lososky malé do řeky Kamenice a nepodařilo se obnovit ten tah, protože máme spousty překážek, které brání tomu návratu lososa. Zničili jsme jejich trdliště, jejich porodnice a ty řeky jsou velmi nemocné. A místo toho, abychom po povodni si řekli, je to pro nás signál, že jsme něco dělali špatně, tak za stovky milionů korun opravujeme věci, které jsou chybné, které nám nikdy fungovat nebudou. Takže to je věc, jako kterou musím vyslovit, protože si myslím, že se o tom málo bavíme a do mycélia, do podhoubí pouštím starost o řeky.
1: No a je nějaký zázrak přírody, který tě naposledy fakt hodně překvapil?
0: Já jsem zažil jeden okamžik teďka, jako který mě přišel svým způsobem nádherný a svým způsobem smutný. Zažil jsem děti na Sokolovsku, jmenují se Parmičky Sokolov. Jsou to děti ze základky, ze střední školy, mladí rybáři, který do řeky Svatavy vysazovali malý pstroužky. Byla tam holčička, která vzala toho pstrouška do ruky a řekla, tak pluj, tady máš svobodu. A byla v tom vidět jako neskutečný zápal a neskutečná péče o ten svět. Ptal jsem se, jestli chodí na ryby a ona mě baví to pouštění. A zároveň ty děti vidí, že přesně tahle řeka je teďka pod extrémním tlakem a nedávno jim vlastně tu řeku vytrávili a padly tam velký ryby, velký pstruzy, velký lipani a oni to nevzdávají. Oni prostě každý rok tam přijdou a řeknou si, běž rybičko, dávám ti naději. A bojujou s něčím, co zatím úplně nechápou, co by třeba slovem civilizace, ale nevzdávají. Tak z toho mě běhal mráz po zádech.
1: Jak jsem zmiňovala už na začátku, dneska je Den země, co bys jí popřál?
0: Já bych popřál, abychom všude neviděli zlatý mince, protože ten svět není jenom ekonomika a není to jenom vydělávání, byť potřebujeme žít, potřebujeme jako civilizaci a třeba se najde spousta lidí, který jako dají dohromady podobně, jako to dělá Česká společnost ornitologická nebo Český svaz ochránců přírody, kde se hodně mluví o těch neziskovkách. A já si myslím, že největší počin, který jako zatím udělali, není o tom získávání dotací, ale oni získávají peníze dárců, aby koupili přírodu zpět a nechali ji tam rozvíjet. Prostě ptačí parky, který má česká společnost ornitologická, nebo místo pro přírodu, je úplně skvělý systém, jak vlastně vytvářet v české přírodě ostrůvky, kde ta příroda dostane nekomerční prostor. A věřím tomu, že na Den země se najde spousta lidí, kteří třeba nějakou tu kačku nasměrují tímhle směrem, aby ta příroda jako dostávala ten prostor, který potřebuje. Protože ona se dokáže vyléčit sama, ona na to ty mechanismy má prověřené miliony let a my jenom jí musíme někde dát prostor. Nevymyslel kořen, vymyslel Attenborough, což je můj vzor.
1: Teď moc děkuji za dnešní večer, za všechna semínka, poznání a vědomostí, které si nám rozdával. A myslím, že si tohle říkáme málo, takže i takhle veřejně mám tě moc ráda.
0: A to já tebe taky, Julka.
1: A děkuji i vám všem, kdo jste dnes přišli do Národní knihovny, samozřejmě Národní knihovně za organizaci a stejně tak i vám, kdo nás posloucháte ze záznamu na Radio Wave. Moc děkujeme, že nás Prokopem posloucháte a nezapomeňte nás odebírat v podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
3: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky na rádiu Wave.
1: Zdravím všechny posluchače, od mikrofonu zdraví Veronika Dušková a v dnešní epizodě zavítáme do Prahy na návštěvu k pro mě hrozně inspirativní osobě, která má teda nádhernou barevnou sbírku retro šatů, sukní a broží a kromě toho jsme taky probrali, jaké to je přijít o skoro celý svůj šatník v důsledku změny velikosti, a to z 5XL na L až XL. Hostkou dnešního dílu je Anna Marie Harmáčková, markéťačka a taky tak trochu influencerka, poslední dva roky sdílí na sítích svou hubnoucí cestu a kromě toho se také skvěle obleká. No a my jsme se bavili třeba o tom, jaké je nakupování oblečení v nadměrných velikostech versus teď z konvenční, proč už si Anna nenechává oblečení zužovat u švadleny, nebo o tom, jaké to je muset nechat jít téměř celý svůj dlouho budovaný a milovaný šatník, protože se vám změní velikost o několik čísel.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
1: A já už jsem teda tady v obýváku u tebe v krásný bytě v Praze a co mě hned zaujalo, a asi se mi nedivíte, jsou svatební šaty, které jsou tady pověšený v obýváku na dveřích na ramínku, takže to jsou tvoje svatební šaty.
4: To jsou moje svatební šaty, visí tady od 20. září od půlnoci, kdy jsem se sundala, když jsme přijeli po svatbě domů a říkala jsem je, musíme vzít do čistírny. A od té doby je musím vzít do čistírny, abych je mohla vyčistit a prodat. A od té doby tady visej. A je to taková připomínka, že jsme v té čistírně pořád nebyli, ale třeba po dnešku, protože manžel říká, že to vypadá hrozně jako na rafičeně, tak možná po dnešku se tam konečně dostaneme.
1: Ale vypadají krásně. Mají V-čkový výstřih, princesové členící švy a mají průhledné pafy, rukávky a dlouhou sukni, která má spoustu růžových a fialových kytiček. Ty se úplně na tobě představuju, že ti museli strašně slyšet.
4: No, oni totiž měli vypadat úplně jinak původně. Já ti vlastně můžu ukázat jak měly původně vypadat.
5: No to by mě
4: protože
5: zajímalo.
4: Tady ta sukně tam vůbec neměla být, respektive měla na tom být ještě jedna vrstva, která tam nakonec nebyla a já ji mám vlastně doma a nikdy jsem si ji nikam nevzala.
5: Aha.
4: Protože to... člověk moc nemá kam nosit tady takové oblečení.
5: No to je. A my už jsme se tady takhle mimochodem přesunuli do tvého šatníku a tady je to teda mega krásný. Ty máš místnost jenom na oblečení?
4: Ne, to je moje pracovna.
5: Wow, je tady komoda, na které je miliarda broží. To je tvoje věc taková.
4: Ano.
5: Pak je tady štendr.
4: To jsem tady připravila trošku.
5: Takhle to tady nemáš.
4: No jinak to je jako všechno zavřený, ty brože, aby se na ně jako neprášilo. Ale říkala jsem si, že otvírat jakoby tady 100 krabiček bychom tady asi byli do zítra.
5: Wow, tak děkuji, že jsi takhle připravila krásně. Wow, pak je tady štendr s šatama, strašně moc krásných barevných šatů. Pak je tady věšák s kabelkama a ještě skříň, taková tmavě zelená, dlouhá.
4: Sukně.
5: Wow.
4: Většina lidí asi nemá skříně na sukně, že?
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
5: A už tady vidím tu sukni, co jsem měla navrstvit na ty svatební šaty. Je z fialového tylu, sytě povyšívaná kytičkama. Nosíš ji někdy?
4: No já
5: jenom takhle samotná.
4: Já zháním nějaký jako šaty, který by šly dát jako pod to.
5: Mm-hmm.
4: Ale pořád jsem nic nesehnala a teď se trochu bojím, že mi to teda bude už zase velký. Ale to se dá když tak jako tady docela dobře zabrat, podle mě, to je taková easy peasy.
5: Tak to máš strašně moc oblečení na to, že teda se ti hodně mění tělo. To mě hrozně všechno zajímá. O tom...
4: No mám tady třeba spoustu oblečení, které prodávám. No? Tady jsou třeba moje sbírka na Vinted, kterou postupně rozesílám dál, takže já se to jako hodně zbavuju. Já jsem to na začátku zkoušela jako docela dost jako nechávat přišívat. Já neumím šít, takže jsem to jako nechávala přišívat. Ale u některých těch věcí to přešití jako výjde prostě na skoro stejně jako stále ty šaty. A teď bych to potřeba přešít třeba po páté, protože jsem vlastně z velikosti 5XL šla na XL. Takže jako dejme tomu, jako u 5XL můžete prostě nosit 4XL, nebo naopak u 4XL můžete ještě nosit 5XL, tak je to jako docela v pohodě, ale pak už to jako nejde. Takže jako musela bych to přešívat třeba 3x, 4x to oblečení. No. A nevím, jestli je toto oblečení úplně stavěný, aby se tolikrát do něho jako šilo. A pak, když jsou třeba takhle ty šaty prostě jako složitý a tvarovaný a i ty rukávy a všechno, tak mi to přijde, že jako to
5: jako taková Helenka, to se musí i rukávy odstranit. To se musí úplně celý přešít, to není, jako já jsem si to, když jsem začínala šít, tak jsem si to představovala, že se prostě jenom takhle pomocí to zúží a je to, ale teď už to vím, že prostě musíš odstřihnout rukávy, posunout náramenici blíž ke krku, že to přešívání není žádná sranda, pokud nejde o nějakou sukni, která se dá zabrat v pase, takže si to teďka už nenecháváš přešívat.
4: Už jsem to vzdala, přestala jsem díky tomu, ale jako lpět na tom šatníku, že měla jsem takový šaty, který jsem si říkala, ty prostě nikdy v životě neprodám v těchto šatech, mě prostě teď už manžel požádal o ruku a tak a pak jsem si říkala, no tak na tom prostě jako nějaká se nezáleží, tak si koupím prostě nějaký jiný šaty. Občas se mi podaří na Vinted sehnat, já tam si jako sleduju ty značky, které nosím, protože těch je asi 6, takže to není moc těžký. A občas se ženu jakoby ty stejný šaty jako v menší velikosti, což jakoby vypadá třeba dobře na porovnávacích fotkách. Že člověk tam má jakoby ty původní, jakoby mám fotky prostě, nevím, třeba z nějaký dovolený nebo z nějakého výletu prostě v tom 5XL-ku a teď mám ty samý šaty v L-ku, tak jako je to takový, jako to porovnání vlastně toho zhubnutí v tom podle mě vypadá jako víc realističtěji, než když člověk se na sebe veme vlastně úplně jako něco jiného. No. Ale to se mi podařilo jako párkrát, no, takže jinak mám prostě jiný šatník. Jako na jednu stranu kupuju hodně jako stejný značky, který jsem jako nosila předtím. Třeba tohle je prostě značka, kterou nosím už 8-10 let asi. A na druhou stranu pak člověk asi má jako určitě víc možností, jako co může nakupovat u značek. Hlavně třeba Design Market mě od té doby vychází dost draho. To bylo docela dobrý, že člověk mohl kupovat brože a náušnice. Taky ta návštěva se dost protáhla. Takže tam občas jako chodím nakupovat něco nového.
5: No teďka už můžeš nakupovat úplně všude.
4: Skoro, ještě ne úplně. Jako. Třeba tak spousta značek, jako samozřejmě dělá třeba hodně jako kalhoty a tak, tak já mám na ty kalhoty jako mnohem větší velikost než na ty sukně. Mám prostě takový tvar postavy. Takže to úplně jako ne, ale jinak jako asi ty vršky už, jo. Myslím si, že tak obecně do nějakého XL-ka spadám. Není to teda úplně jako, je to úplně super fast fashion, ale říkala jsem si, že od té doby, kdy vlezu do XL-ka v Zaře, tak už je to jako v pohodě. Když se člověk dá v Zaře, tak to už je prostě obecně platná velikost na tomhle světě asi.
5: To je jako nějaký nakupování v sekáčích nebo nějaký udržitelný značky, to se asi skoro nedá vůbec, že? S nějakou nadměrnou velikostí.
4: Nedá podle mě. Jako jako asi se tam dá něco najít, ale je to podle mě strašně na dlouho a já jsem jako na to asi jako nikdy jako neměla úplně tu energii. Teď mám asi 2-3 sukně, co mám ze sekáče, paradoxně z Japonska, což nevím, kde jsem svou velikost dokázala sehnat v sekáči v Japonsku teda, ale měli tam nějaký L-kový, XL-kový super barevný sukně. Zemi, kde všichni nosejí tmavě modrý kalhoty a bílou košili, jsem si koupila ty úplně nejvíc nejbarevnější sukně.
6: Jdeme tady do skříně na sukně.
5: Wow, ta je hodně barevná, no.
6: Krásná.
4: Je teda i dost dlouhá, já jsem si říkala, že ta země bude fajn, že tam bude všechno jako pro nás jako menší. A nakonec tam měli úplně nejvíc nejdelší barevnou sukně.
6: Je to teda asi kolová možná, nebo půlkolová, károvaná sukně a je tam zářivě zelená, křiklavě růžová, královsky modrá a je vzadu na gumičku a vepředu na velkou mašli. Asi hlavně jedeš ty kolový sukně, to je takový...
4: Jo, jako nemusí být asi jako přímo, myslím, že nebudou všechny kolové. Mám ráda hodně teď zavinovací sukně. Mm-hmm. Tam se tolik nepozná, když že člověk jako zhubl. Spoustu mám tady těchhle jako zavinovacích sukní. Mm-hmm. Ty jsou od slovenské značky Šiklavle. Že jako je tam taky jako nějaký omezení, že už ty největší jsem jako musela prodat, že už jsem se dostala tady nakonec pásečku, ale jinak to myslím si, že třeba dobrých 10-15 centíků v pase to snese, no. Což je jako docela super.
5: To je perfektní.
4: A těch mám jako spoustu.
6: Všechny jsou kostičkovaný a károvaný.
4: měla jsem i jednobarevný, ale jsem prodala. Jo, myslím si, že zrovna zavinovací sukně jsou takový jako do hubnoucího šatníku optimální věc. Mm-hmm. Že mohla dělat nějaký zavinovací trička. Mm-hmm.
6: Tady ta puntíkovaná mě zaujala. Tmavě hnědá s bílými puntíky. Puntíky a kostičky a celkově vzory, ty se toho vůbec nebojíš?
4: Jo, ne. Já bych si připadla divně, kdybych šla ven v těch džínách a v bílém tričku. Ale tak já třeba chodím jako hodně do fitka a tam jako nosím obyčejný jako černý legíny a černý tričko. Tak tam bych se zase asi neodvážila přijít prostě, já nevím, tady v něčem, co má na sobě obrázky zelení.
6: Milo, jo.
4: Ale když já mám i šaty, mám i sukni a když člověk třeba nahrává nějaký jako videa jakoby to o hubnutí a o vaření, tak to je prostě ideální vzor.
6: To je báječný, ano. Sukně s česnekama, s mrkvičkama, polívečkama, houbičkama. Dokonala. No a vždycky jsi měla takhle barevný styl. Jak to vlastně vzniklo? Vždycky jsi měla ráda to retro. Jak bys ten svůj styl popsala a jak jsi dostala k tomu svému
4: jako
6: stylu?
4: Puntíky, kostičky a barvičky. No k tomu pin-up stylu jsem se dostala omylem, to jsem někdy na výšce, to už bylo docela dlouho, to už bylo asi přes 10 let. Jsem hodila nějaký šaty na jednu svatbu a tam jsem objevila obchod Sugar Bed a tam jsem si koupila takový první šaty a ty teď nemám, ty jsem prodala minulý týden, jsem je prodala po 10 letech. Nejdřív jsem z nich jako hodně stloustla, pak jsem do nich zase zhubla a teď jsem zhubla ještě víc, než jsem měla na té výšce, takže už jsem už musela jít pryč. A to byly takový, vypadaly trošku jak já jsem z jihovýchodní Moravy, ze Slovácka a vypadaly trochu jako náš kroj. Byly takový jako, měly takový retro kytky hodně. A ty jsem si pořídila tehdy na tu svatbu a pak jsem díky vlastně těm stránkám objevila nějaký jako jiný značky, pak jsem zjistila, že v Česku jsou nějaký jako skupiny na Facebooku, ty skupiny dělají nějaký srazy a tak, takže tak jsem objevila celou vlastně tady tu pin-up módu a nosila jsem to, nebo nosím to vlastně doteď, teď už je to takový víc kombinovaný s těma jinýma věcma. Některé ty věci bych úplně neřekla, že jsou retro, ale já nevím, jak to ostatní lidi jako rozlišují. Pro mě je tohle normální oblečení, takže a je to vlastně takový vtipný, vlastně já v tom obchodě nakupuju 10 let a poslední 3 měsíce pro ně točím videa, takže úplně moje vysokoškolské já úplně plesá nad tím. Že jsem se konečně dostala, prostě jsem si vždycky říkala, jsem markeťák, jsem si říkala, že bych chtěla dělat marketing prostě tomu oblečení, který nosím, tak tak se mi to po 10 letech podařilo.
6: Gratuluju. A teďka celou tuhle svou gigasbírku, tohle všechno nosíš?
4: Myslím si, že některé věci už mi budou zase velký, ale budu to muset protřídit. Jak můžeš vidět, je tam takový jako mix jako letních a zimních věcí a myslím si, že některé ty, co jsou už z podzimu nebo z loňského léta, už se budou potřebovat pryč, ale já jsem vždycky se mi s tím nechce loučit.
6: No, jak já to vždycky zvládáš? Asi jsi ráda, že jsi hlavně zdravější, ne?
4: Jo, to jo, právě. Já jsem si jako říkal, že zase člověk na tom nesmí prostě lpět, jako šaty tady budou, člověk si může koupit prostě jiný, hezčí, lepší, vždycky, ale prostě zase je zbytečný jako lpět na nějakých jako jedných šatech. Jako mrzelo mi to u takových těch prostě šatů, který jsem si chtěla nechat. Jakože manžel mě v ní požádal o ruku, nebo měli jsme první rande. To byly ty stejný šaty. On chudák čekal, až se na tý dovolený vezmu na sebe. A říká mi, nechci si vzít dneska tyhle a já. No tak jako když chceš, tak já se teda obleču.
6: To je krásný.
4: Já jsem se kvůli té dovolení teď nechávala zmenšit, tak on byl jako hodnej, že jako, abych jako, já jsem takový ten typ na tu symboliku, on moc ne, ale jako hodně toto. Hodně to jako dělá jako pro mě, si myslím, tady ty věci, no, takže.
6: A ještě ta švadlena mě zajímá, jak se to zhání, kdyby zdala ty třeba posluchačům.
4: No
6: jak...
4: to byla náhoda, ona mi jako napsala právě sama, takže, takže to bylo takový docela výhodný. Teď právě zavřela, takže typ na další švadlenu bohužel jako nemám, ale myslím si, že po Praze jich jako asi bude hodně. Mě i jako pár paní psalo, že buď jako to dělají jako nějak doma jako víc amatérsky, anebo mají i nějaký jako profi jako studia, ale jak říkám, prostě pak člověk zjistí, že přešití té sukně stojí 1500 a prostě dát 1500 za přečití sukně, která stála 1500, mi nepřijde úplně teda ekologické ani ekonomické, to mi přijde prostě, asi to jako není úplně ideální, no a přijde mi prostě lepší to prodat někomu, kdo to ještě vynosí a koupit si prostě něco novýho, no.
6: Jo, ještě když to můžeš koupit z druhé ruky.
4: Protože jako taky, jako člověk prostě, aby jeden kousek předělával čtyřikrát, já nevím, ty šiješ, tak nemůžu říct, jako, no je, že to asi není úplně dobrý prostě pro to oblečení, jako čtyřikrát prostě šít tady prostě tady ty švy a všechno a celý to jo, jako rozpitovávat. Musím vymýšlet ty sklady prostě, jak bys asi jako, že mi přijde, že pak jo, tomu člověk dal tolik času a peněz.
6: Potom trpí, že v těch šivech se vytahá a potom už, když se do toho zasahuje takže
4: prostě,
6: víckrát,
4: takže ty šaty by prostě ideální. Pak jako časově a hodnotově prostě staly takovej nesmysl, že jediné, co byly tady hodně složitý, tak tady ty jsem jako nechávala, tady ty jsou asi nejsložitější, který mi kdy jako upravovala.
6: Wow.
4: Tak ty byly jako super složitý. Myslím si, že jsou zase velký.
6: Ježi.
4: Ale ty byly super složitý. To byla moje odměna za...
6: Ty jsou krásný.
4: Asi minus 45 kilo, se myslím. To je od jedné americké značky. A já jsem od nich vždycky chtěla šaty, protože jsem měla pocit, že pak budu jako jak princezna v nich vypadat. A hrozně jsem po nich toužila. A pak jsem se je objednala a Američani mají asi nějakou jinou velikostní tabulku a byly mi hrozně velký.
6: Ne.
4: Tak ty mi celý dávali dohromady a myslím si, že to přešití bylo třeba za 3000. Takže to je docela brutální. Ale vzhledem k tomu, že to šlo z Ameriky, tak člověk to úplně nechce vracet, no. Po zaplacení cla a DPH.
6: Ale jako člověk, co šije, tak chápu, že to stojí tolik. Je to no, prostě pracný. To chápu. Kostice, to jsou teda tylový, šalvějově zelený šaty, vyšívaný růžovými kytičkama, zase mají pufy rukávy, takový rovný výstřih a jsou podšitý s kosticema. Jako chápu, že to zmenšit stálo hodně, že to je pracný.
4: No právě, takže jako takhle se nechávat prostě všechny ty šaty do kolečka by asi byl docela masakr. A myslím si, že hodně ty šatů, co jsem vlastně pořídila, tak jsou taky zavinovací, takže taky vydržejí možná snad trochu díl, no.
6: Jo, to jsou lacáčkové šaty.
4: To taky docela vydrží tady ty věci, to je docela dobrý. To nespadne. Jak to má ty šráky tady, tak to aspoň nespadne. To je fajn. Mám jednu jedinou sukni, kterou si nechávám, jakože abych věděla, jak jsem byla velká předtím. A tu se už dokážu protáhnout celá.
6: Wow. Můžeš posluchačům přiblížit, jaká byla ta tvoje počáteční velikost?
4: Bylo to 5XL a teď mám vlastně dole 57 kilo.
6: Ty.
4: A teď mám takový LXL. Podle lidí na internetu to L-ko není, ale... Ty celuky hovoří jasně. A mám tady vlastně, mě to vlastně nedošlo, já jsem se těch prvních věcí jsem hodně jako přešívala, takže vlastně nemám žádný šaty, asi už, nevím, ale asi nemám žádný šaty z té původní velikosti, ale mám tady právě, mám tepláky a mám tady té moje původní sukně a můžu dělat takovej trik a můžu se tím takhle hezky jako celá protáhnout.
6: Ty jo.
4: Myslím si, že jo, je to dobrý, protáhnu se tím celá. Tak to je taková sukně, kterou jsem tady jako nechala, jakože za abych měla nějaký srovnávací fotky videa, abych jako to věděla a za bé se mi nechce zbavovat, protože je roztomiloučka a má na sobě vzory lesa.
6: Jelínky. Já tedy říkám wow na tu tvoji proměnu, ale hlavně proto, že ty tu svoji hubnoucí cestu sdílíš už 2 roky a já to celkem dlouho sleduju, takže vím, že se určitě nejedná o nějaké drastické nezdravé hubnutí, které tady určitě nijak propagovat nechci, ale ta tvoje cesta je právě velmi laskavá, sice možná na trochu pomalejší, ale zase rozhodně dlouhodobě udržitelná. A do toho si hrozně milá pozitivní osůbka, takže tě moc ráda sleduju. Můžeš to klidně přiblížit posluchačům?
4: Já nevím, jestli jako moje cesta jako ta jako nejsprávnější a nejlepší jako na téhle planetě. Nikomu to jako by asi nechci tvrdit. Já jsem se teď teda ještě asi 2 týdny zpátky jsem si jako vystudovala nebo dodělala jsem si kurz výživového poradenství, abych jak jsem říkala na té zkoušce studu to, abych napsala jdem na internet bullshit. Takže se aspoň jako snažím jako by v tom jako vzdělat, což by mě asi nikdy napadlo, že to budu dělat. Teď se chystám na kurz instruktora skupinových lekcí.
6: Wow.
4: Takže můj život za poslední 2 roky nabral úplně jiné obrátky, než jsem očekávala. A k tomu hubnutí přistupuju, takže jakoby vím, že to budu muset dělat do konce života, že prostě nejsem ten člověk, který se prostě nemusí hledat a nemusí to řešit, mm-hmm. tak se to snažím dělat tak, aby to pro mě jako bylo udržitelné do konce toho života. Mm-hmm. Abych si prostě nic jako nezakazovala. Jako jediné, co jsem vlastně si zakázala, nebo co jsem přestala, tak přestala jsem úplně pít alkohol. V životě bych nevěřila, že se budu jako vdávat a loučit se svobodou a budu u toho absolutně střízlivá, ale vlastně to bylo docela dobrý a docela vtipný, takže mm-hmm. spousta lidí se přidalo, tak to bylo docela i fajn. A jinak se to snažím dělat tak nějak asi jak umím, no. Mně to tam jako nepřijde jako vlastně nic jako speciálního, možná tím, jak prostě dělám marketing, tak to umím asi nějak jako podat do nějaký jako lidský řeči a ne moc jako komplikovaně, aspoň v to doufám.
6: Hlavně jsi zajímavá a pozitivní takový sluníčko, tak na to se dívá krásně a zároveň ti to vždycky sluší hrozně na těch videích, máš barvy, co ti strašně lichotí, vždycky prostě jsi krásně oblečená, takže...
4: To nevím, jestli mi lichotí podle barevné analýzy, ne, ale...
6: Fakt?
4: Já jsem byla na dvou barevných analýzách. A té doby to nikomu nedoporučuju. Já jsem měla totiž pocit před svatbou, že mi nesluší žádná bílá. Jak jako vedno bílá tady jako moc nikde jako není. A snažím se ani moc jako nenosit jako černou. A říkám se, no tak potřebuji si nechat ušít ty svatební šaty, tak se jako můžu vybrat, jaká bílá to jako bude. Mm-hmm. Tak jsem zašla nějakou jako barevnou analýzu, aby mi jako paní řekla, jaká ta bílá jako by bude pro mě teda jako nejlepší. Tak jsem zašla na jednu a nějak se mi to jako nepozdávalo a psala jsem to někam na Instagram a psala mi paní, co to dělá, že se jí to taky nepozdává, ať tam přijdu. Tak jsem tam přišla a ona mi řekla úplně jiný výsledek. A teď já jsem tam stála, měla jsem ty dva úplně různý výsledky a říkala jsem, tak já nevím, tak mi prostě nějakou tu bílou dejte na ty žlutý šaty, já prostě nevím, co mi jako sluší. A pak jsem si říkala, že to prostě vzdávám a budu nosit, co se mi líbí.
6: Ale mně přijde, že vždycky máš na sobě barvy, co ti mega sluší.
4: Nebo jsem prostě typ, kterým sluší všechny barvy.
6: To je pravda. To
4: bude, ano. Jako, asi ne, já nevím. Jako, tak všechny ty barvy jsou vlastně výrazné. Není tady asi moc třeba takových těch pastelových barev. No. Tak možná je to jako tím, že jsem nějaký typ na výrazný barvy. Mm-hmm. Ale jako nosím občas i nosím do fitka tu černou, občas mám omylem i bílý tričko a nevím, jestli v tom jako má pleť vypadá nějak méně zářivě mm-hmm. nebo tak. Já jsem tomu nikdy moc nerozuměla. A já to ani nevidím moc na těch barvách. Já moc jako nedokážu rozeznávat, co z toho jsou jako teplý a studený podton. Já to moc jako nedokážu rozeznávat. Takže možná to prostě beru nějak celý pocitově, no.
6: Já jdu dále. Wow, tak abych to posluchačům přiblížila, na tomhle štendru je 32 šatů, ramínek s šatama a pak je tady ještě ta skříň, kde bude, no tady možná taky bude přes 30 těch sukní, takže fakt obrovská sbírka.
4: Já myslím, že svého času jsem mívala těch šatů přes 100, takže...
6: Wow.
4: A to jsem všechno prodala. Aha. Takže teď jsem velmi snížila svoji sbírku.
6: Mm-hmm. Ty jsi mluvila o tom, že z nevysoké si koupila ty první šaty, objevila ten pin-up styl a jak se to potom takhle vyvinula do takových sbírek.
4: No tak tím, že jsem to vlastně jako nosila jakoby vlastně docela dlouho, jako přes 10 let, tak se to jako mm-hmm. nějak nazbíralo. A na vysoké člověk jako neměl moc peněz, ale tyhle značky dělávaly často takový jako obří výprodeje, mm-hmm. takže prodávaly prostě šaty, které původně stály třeba 60-70 euro nebo liber. Většina těch značek je anglických, takže to šlo obvykle z té Anglie, tak dělávaly takový mega výprodeje, kde mývaly ty šaty za 10 liber. A jak byl člověk jako na vysoké, tak jako hodně jako se to jako hodně cenil. Tady ty výprodeje, takže jsem byla schopná prostě nakoupit těch šatů třeba prostě 6 na jednou mm-hmm. a takhle třeba 3x za rok. Mm-hmm. Takže jako pak šlo něco jako z domu a tak, ale hodně těch šatů jako zůstávalo, tak nějak se to rozšířilo. No. Pak se to rozšířovalo samozřejmě, když už jsem nepotřebovala čekat na výprodej, tak se to rozšířovalo i o jiný značky, které tady ty nedělaly. To je můj nejoblíbenější střih v tomhle střihu, mm-hmm. tam jich je asi 5. Já mám ráda ty košilový, mm-hmm. to je takový jako...
6: Takový rozhalený výstřih na knoflíky. To máš vlastně i na sobě teďka. Takže to všechno ta značka...
4: Lindy Bob. Je to anglická značka, no. Mm-hmm. Pak mám tady třeba brněnský značky jako Reparádu.
6: To jsou kostičkovaný červený šaty.
4: Od nich mám taky ještě tyhle, to je vlastně úplně ten stejný střih.
6: Mm-hmm. Mušelý nový smaragdově zelený s kulatým výstřihem.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
6: A kalhoty, kolik máš kalhot?
4: Nula. Ne, mám jedny. Loni jsem si koupila nějaký taky na Vinted. Myslela jsem si, že když jsem soubala, tak v tom budu vypadat dobře. Mm-hmm. Nevypadám. Vypadám v tom dobře zepředu, když stojím, mm-hmm. ale z boku v tom vypadám jako obelex. Takový ty, mě se to hrozně líbí, takový ty jako vysoký, široký nohavice, třeba to, co máš na sobě. Mm-hmm. To by se mi třeba hrozně líbilo nosit, to třeba mm-hmm. na mě vypadá úplně hrozně. Takže a jinak mám spoustu legín do fitka a tepláky. To je asi jediný kalhoty, který jako aktivně nosím. No.
6: A ještě něco mu se vyhýbáš?
4: Asi bych neřekla. No tak teď mám spoustu nových věcí, jako jsou jako legíny, tepláky a mikiny, jo? To předtím úplně v šatníku jako nebylo. Mm-hmm. Teď jsem si teda pořídila první sukni do fitka, tak
5: Super.
4: Tak můžu začít propagovat sukně i ve fitku, ale zatím jsem teda, přiznám se, neměla odvahu si to tam úplně vzít. To přijde jednou tam přijdu v té sukni. Ona je taková černá, taková jako v podstatě tenisová.
5: A jak je dlouhá? Myslím,
4: že, no jako krátká, ale bych to jako podzadek, ale jako já bych se k tomu samozřejmě vzala legíny. Jako, takže vlastně jako není to ani nic, že by se mě člověk nějak odhaloval nebo tak, ale přijde mi, že všichni se tam oblíkají tak nějak jako podobně. A až mi nevadí vybočovat na ulici, tak v tom fitku se úplně nepotřebuju být úplně hodně vidět. Vlastně vyhýbám se věcem, kde jsou vidět paže a stehna. Takže to mám ráda zahalené. Asi je to spíš jako vnitřní pocit, no. Možná by se toho lidi ani jako na ulici nevšimli, ale...
5: Na co ses vlastně nejvíc těšila? Že začneš nosit, až budeš mít tu konfekční velikost, nebo těšila ses, že budeš moct jít do každého obchodu a vybrat si cokoliv, že ten výběr bude větší? Co se těšila, co se týče té módy?
4: No vlastně ani na nic. Jako já se hodně jakoby vlastně většina tady těch věcí, které tady mám, tak jdou koupit jako i v tom 5XL-ku. Takže mě se ten styl takhle moc nezměnil. Jako super je, že můžu kupovat třeba víc na tom jako design marketu. Já to tam mám jako fakt ráda. Chodím tam třeba 6 let. A jsem jako ráda, že tam jako můžu kupovat u těch jako českých tvůrců, protože teď mi přijde, že to jde jako trošku jako dál, ale přijde mi, že třeba 3-4 roky zpátky, kdy já jsem měla jako tu nejvyšší váhu a největší velikost, tak těch věcí prostě v té větší velikosti tam jako nebylo prostě tolik. A když už tak pro mě, neříkám, že jako pro všechny, ale pro mě jako nebylo lechotivé. Že já mám jako hodně vlastně tu postavu asi přesýpacích hodin, že mám jako docela jako velký prsa, relativně k té postavě jako útlej pás a jako hodně široký boky a stehna. Takže pro mě třeba nějaký prostě rovný šaty. To jako prostě nevypadá jako dobře. Nebo prostě celkově jako rovný střihy, rovný kalhoty a ty věci mi prostě jako nikdy úplně jako nelechotěly, asi ani nebudou lechotit. A přijde mi, že jako tam bylo málo. Mám prostě ráda tady ty jako ačkový šaty, vypasovaný v tom pase, aby jako to bylo trošku vidět, že jako ta postava má nějaký tvar. A přijde mi, že to tam jako moc jako nebývalo. Samozřejmě, když už člověk má nějaký to prostě XL-ko, tak ten výběr tam je jako výrazně větší. Tak tohle mi jako je třeba asi jako dobrý.
5: A už jsme tady zmínili tvou lásku k brožím. To je taková tvoje ikonická věc, že na ty šaty vždycky připneš nějakou tématickou brož. Tak jdeme se podívat na tu tvou sbírku, ty jsme to tady krásně vystavila.
4: Mě teď psala nějaká paní, že brože, že nikdy jako nenosila brože kvůli tomu, že brože nosí jenom starý báby a já jsem byla úplně dotčena. Mně to přijde jako hezký, jakože a mi to přijde, že to jako člověk tím jako může jako něco jako vyjadřovat, což jako nevím, co člověk vyjádří, prostě broží jako s rajčatama, mám ráda rajčata možná, jako, nebo třeba tady brož se salátem, jim ráda saláty, mám taky ráda pizzu, mrkev, jakoby, mám ráda jako takový ty jídelní brože, mám ráda kytky, ale přijde mi to jako takový hezký ozvláštění outfitu, ráda to nosím na určitý příležitosti, třeba tuhle brož jsem měla na výstavě Titanic. Yeah. Tuhle brož nosím, když cestuji. Yeah. Tuhle brož nosím do kina, to asi nebude překvapení. To je brož popcornu. Tady jsem si sehnala jiné alkodrinky. Dřív jsem měla brože se všema alkodrinkama. A nevím, jako jsou to jakoby, asi to jako tady antická socha asi nemusí nic vyjadřovat, ale všem je takový hezký ozvláštění šatníku.
5: Jo. Tady zase opět jako posluchači je třeba 50 broží. Ne, mnohem víc, ještě tady jsou nějaký prostě kovový.
4: Piny ty kupuju, když cestujeme. Nevím, taky blbosti jako Amsterdam, Japonsko. A pak tady jsou, to jsou vlastně všechno od jedné australské značky. Aha. Takže to má svoje vlastní krabičky.
5: Tak jak se jmenuje?
4: Já nevím, jak se to čte. Do dneška Ernst Wilder.
5: Okay.
4: Když je to Ernst Wilder. Nevím, jak se to do dneška...
5: Takže těch máš asi 30.
4: No, tam to ještě pokračuje.
5: Wow.
4: To už tam nevešlo.
5: Jsi úplnej fanoušek jejich.
4: To bylo taky jedno takový období, kdy jsem to velmi aktivně jako sbírala. Za poslední třeba 2 roky jsem si koupila jich třeba 5-6. A to hlavně tady ty zeleninový, protože jsem potřeba, aby mi to ladilo. Jako když člověk vaří, tak vypadá prostě tady brokolice dobře.
5: Jo,
4: trošku bláznivé, ale jako...
5: Hodně to tady jede, ty jídla. Brokolice, avokádo, rajčata, mrkev, pizza, salát.
4: Když jedeme do Paříže, tak mám prostě brož z Paříží. Byli jsme tam jednou, to znamená, že jezdíme do Paříže každý týden. Pak mám tady Koloseum. Tady ty jsou vlastně, některý jsou od český značky Kokeno, to jsem kupovala taky na design marketu.
5: A když máš takovouhle sbírku oblečení a broží, máš ještě potřebu nakupovat?
4: No teď mám hlavně potřebu to prodávat všechno. No asi vždycky jako v tom novém období, že jako teď, když jako byl zase jaro, tak jsem zjistila, že ty věci jsem nosila loni na jaro, my jsou jako velký, takže jsem to všechno prostě nafotila, naměřila, naprodávala a teď se mi, ono to nevypadá, ale uvolnilo se mi spousta místa. Takže a myslím si, že tohodle ještě tak jako půlka mi bude asi velká. Mm-hmm. Myslím si, že tady jsem ještě nedošla, takže tyhle mi jsou určitě velký. Takže to bude jako zase taky pryč, ale pak mi to hrozně vždycky trvá, je to hrozně těžký to vždycky všechno nafotit, natočit, namířit, to mi dá vždycky docela zabrat. Ale docela to jako funguje, tak já mám jako výhodu, že to jako zpropaguju přes svůj Instagram, samozřejmě. Mm-hmm. Takže se to docela rychle jako rozprodá, no. Vždycky třeba po dvou dnech, co to tam dám, posílám třeba 20-30 balíčků, což je jako docela dobrý. A pak to tam zase utratím za jiný věci. Ale ty věci samozřejmě dle holčičí matematiky jsou zadarmo, protože jsem si je koupila za ty peníze, které jsem tam vydělala, tím jsem prodala to, co jsem vlastnila, že jo.
5: Takže... Cirkulární ekonomika v praxi.
4: Přesně. Člověk poslal dal, co nepotřeba, koupí si to, co nepotřebuje někdo jiný, takže super. Mm-hmm.
5: Tak to může být možná příjemný slyšet pro posluchače některý, že to může takhle krásně cirkulovat a nemusí vlastně člověk být smutný, že mu to zase není, protože pak si zase můžeš koupit něco nového a když vybíráš takovýhle kvalitní kousky, barevný, zábavný, tak potom není problém často je prodat, poslat dál.
4: Teď se mi dokonce podařilo koupit si šaty, který jsem tam jednou prodala.
5: Wow.
4: Jsem tady říkala, wow, to jsou dobrý šaty, ty jsem měla, když jsem byla na výšce a pak jsem je prodávala, když jsem se stěhovala do Prahy. Pak mi došlo, že jsou úplně ty stejný, protože měli něco s rukávem, měli prostě. A teď mi došlo, já to koukám a říkám, po 8 letech vítejte zpátky doma.
5: Wow.
4: Po 8 letech se vrátila. Jo, tak já tím musím donést. Moje kamarádky říkaly, že v těchto šatech nemůže nikde nikdo vypadat dobře a já jim říkám, že jednou zhubnu natolik, že v nich budu vypadat dobře, protože jsou pouzdroví. Mm-hmm. A tohle můj úplně jako jeden tupé takový typický vzor. To vypadá hrozně moc jako kroj od nás z vesnice. A já to mám, já myslím, že to mám jako stama, jak jsem jako hodně nosila.

0: cíle vypadat v nich jednou dobře.
1: Světle modrý, s takovým čtveratým výstřihem, pouzdrový a s kytičkama samozřejmě.
0: Když to nemá puntíky, tak to má kytičky. Možná kdybych nepotřeboval tolik barev a nosila bych takových jako basicovsky, tak bych jich mohla mít třeba třetinu, že jo? Ono jako člověk moc nenakombinuje prostě tady žlutý šaty s obrázkama mrkve. Asi tak jako třeba černou obyčejnou sukni, že? A možná proto mám pocit, že to musím jako víc točit, to oblečení. Mm-hmm. Že jako, jak mám pocit, že je jako výrazný, tak já se vždycky ptám, i třeba manžela říkám, no a když jsme minule byli u nich, neměla jsem tyhle stejné šaty. Mm-hmm. A říká, co nikdo na tomhle světě prostě nepamatuje. A já, no já nevím, já si myslím, že si budu pamatovat, že jsem měla minule tyhle stejné šaty jako dneska. No, že mám jako pocit, že jako, jak ty šaty jsou jako výrazný, takže jako když jdu někam na nějaký stejný místo, tak musím mít nějaký jiný, aby to nevypadalo, že nosím pořád to stejné. Což je všem asi jedno a nikdo to na světě asi nepamatuje, ale takhle funguje můj mozek už 10 let, takže...
1: A radši nosíš šaty nebo sukně?
0: Dřív šaty určitě, ale teď sukně, protože je to jako jednodušší při tom hubnutí. No. Mm-hmm. Jako a ještě mě jednu dobu hodně jinak hubly prsa a pas, takže jsem měla jako hodně jinou velikost jako všude a vlastně jako pořád tam takhle, že jako všechno mi jako přes ten pas jako plandá, takže pak musím nosit pásky, takže teď je to jednodušší asi s těma sukněma. Ale přijde mi, že šaty jsou jednodušší na nošení, protože mi přijde, že se strašně jako, že je hrozně těžký zkombinovat sukni jako s nějakým hezkým jako vrškem. Mm-hmm. Jak mám ty sukně hodně vzorový, tak ten vršek musí být jednoduchý, ale zase ne moc jednoduchý, protože ten styl to pak jakoby, tak jako vyvažuje. No je to takový komplikovaný. A pak mám tady, to jsou moje oblíbené pásky. Já vypadám jako pan největší propagátor slovenských firm dneska.
1: No to je dobře.
0: Já mám, někdo si myslí, že je to nějaká pomůcka, ale jsou to normální pásky a je to slovenská firma Zrzaky a mi to přijde právě k, tak jako k nějakým jednoduchým šatům úplně jako super kombinace.
1: To je krásný.
0: Že mi to přijde jako, já jsem se je pořídila minule a jsou mi jak vidno trošku velké a když nosím jako jednoduchý oblečení, tak se trávám k tomu, protože mi to přijde, jakože to vypadá hrozně dobře. Já jsem velký fanda nošení batohů totiž, takže asi možná jak mi to evokuje ten batoh, tak je to to, tak mi přijde, že je to takový jako hezký, že to jako ozvláštní ten outfit, ale přitom to jako, někomu to přijde vulgární, mi to jako nepřijde, protože je to prostě kožený pásek. Mm. A je to super věc, protože ty hnědý jsem si pořizovala, ještě než jsem začala hubnout a oni mi, myslím si, že pořád jsou. Takže je to dobrý, že to člověk nemusí kupovat pořád nový.
1: Jsou to takový pásky, který vás zdobí nejen v pase, ale i kolem ramenou. Že se to nasadí jako batůžek a pak se to obepne kolem pasu. Ještě by mě zajímalo, jaký boty se nosí teda k takovým hlašatům.
0: Jo, tak na boty jsem úplně hrozná. Já miluju tenisky a miluju adidasky. Takže v tom úplně jako neposloužím. Mám jedny takový trošku jako reprezentativnější takový jako polobotky. Tak to je asi jako jediný, co k tomu zvládnu nosit. Nenosím nikdy podpatky. Podle mě, kdo nosí podpatky v Praze, tak ho úplně nebetyčně obdivuju. Hrozně se mi to líbí, vypadá to podle mě úplně super, ale vůbec to nezvládám. Takže jako maximálně, když jsme měli nějaký to. Dokonce jsem si vzala, pořídila jsem si podpatky na svatbu. 2 hodiny jsem se s nima fotila před tou svatbou a u toho 2hodinového focení mi odpadl nehe, takže jsem se musela vdávat v teniskách, ve kterých jsem ještě krvácela, protože jsem přišla o nehet.
1: Wow.
0: Takže to je tolik můj vztah k podpatkám. Ne.
1: Tak jsme tady u bot v chodbě. Obrovská 2metrová police plná bot. Krásných barevných.
0: Nahoře jsou boty manžela, protože já nedosáhnu nahoru. tak tohle jsou takový, myslím si, že docela jako reprezentativní boty, takový prostě černý hnědý polobotky, co člověk může nosit i k těm jako retrošatům. No a pak jsem milovník tenisek, takže mám tady tenisky v různých barvách, tohle byly moje svatební tenisky, ty mé kytičky, aby mi ladily, vypadají hodně.
1: Vyšitý kytičky, to jsi nechala asi dělat na míru k šatům.
0: To mi nechala udělat moje máma na míru k šatům. No a pak jako, když už teda nemůžu mít tenisky, tak zvládnu ještě něco jako takovýho. Tady na podpatku, ale 2,5 cm asi. Mm-hmm. Tak tím asi tak jako končím. Vtipná věc, když člověk zubne 57 kg, zmenší se mu noha.
1: Nekecej. Mm-hmm. Tak to by mě nenapadlo.
0: Mně taky ne.
1: A o kolik čísel?
0: O 2.
1: To je hrozně moc.
0: Jo, já jsem nosila 40 a teď mi jsou 39 velký, takže musím mít na 38.
1: Tak to bych vůbec neřekla.
0: Mě to taky jako...
1: To je fakt o hodně.
0: Mně to přijde divný, přemýšlela jsem nad tím, ale jako fakt mi jsou všechny ty boty, které jsem měla předtím jako hrozně velký. Mm-hmm. A není to podle mě jenom tím, jako že ta noha jako uší, ale mám pocit, že přijde si nějak zhubla na patě, já nevím, prostě, je to fakt divný. Ale fakt všechny prostě boty se mi jako začaly vyzouvat. To jsou takové věci, jako že člověku dojde, že bude potřebovat jako nový šaty, ale pak to je takový věci, jako spodní prádlo a já mám štěstí, že pracuji pro obchod se spodním prádlem, ale já mám třeba 8. velikost podprsenky. A jako když člověk jako sportuje a potřebuje ty sportovní, tak jako je to docela jako drahý humor, jako si pořád jako pořizovat ty nový velikosti. Spodní prádlo taky, ale pak třeba silonky. Jak nosím šaty, tak jako nosím spoustu silonek. Takže jsem všechny musela obměnit, protože všechny se mi začaly rolovat a dělat mi prostě takový ty prostě srolovaný ty na kotníkách. To padá prostě strašně. Takže úplně všechny nový silonky, kterých jsem měla třeba 30, takže jsem musela všechny jako obměnit. Mm-hmm. Je to jako fakt hrozně divný věci, které člověku na začátku vůbec nepřijdou, že bude jako potřeba.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
1: Super, no tak jo, tak moc děkuju za nádhernou ukázku tvojí nádherné sbírky. A ještě na závěr mám tady nějaké klasické šatníkové otázky. Zajímá mě, kdyby byl požár, jaký kousek bys ze skříně zachránila?
0: Teď už momentálně asi ani jeden. Teď už mám, no možná bych se vzala, u východu mám kabát, ten byl fakt drahý, ten bych se vzala. To byl můj vysněný prší plášť od jedné estonský nebo litevský, já nevím, já si tyhle za mě platu, značky, a ten stál spoustu peněz a je hned u východu, takže bych ho stihla asi vzít.
1: Super, a kdybys měla možnost nahlédnout k někomu známému do šatníku, ke komu bys nahlédla?
0: Mám ráda Ditu Fontis, tak bych chtěla vidět sbírku Ditty Fontis, kdy se sem dělala marketing pro její vystoupení a tam má spoustu kostýmů a chtěla bych vědět, jak se leze do té sklenice.
1: Super.
0: A jestli tu sklenici má doma v šatníku.
1: Tak já ti hrozně moc děkuju, že jsi byla hostem v podcastu Šatníky. Děkuju za ukázku tvojí krásné sbírky. Přeju ti, ať se ti moc daří. A děkuju.
0: Já moc děkuju za příjemný rozhovor.
1: Vám posluchači děkuju za poslech. My to teď jdeme všechno nafotit, tak pak koukněte na fotky na web nebo Instagram Šatníku. A uvidíme se zase příště, ať už u klasického návštěvnického dílu se mnou nebo s Veronikou Rupert, a nebo v naší společné reakční epizodě, kde se vždycky nějakému tématu, minule to byl třeba Fashion Week nebo restaurování stoletých vintage šatů, věnujeme do hloubky. Tak se zatím mějte.
2: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.

0: Buchty.
1: Duchaplná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Balanc. To nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
4: Dobré odpoledne, vážené návštěvníci a návštěvnice Karlínského dne pro duševní zdraví. Vítejte na živém natáčení podcastu Balance Rádia Wave. Moje jméno je Petr Bouška a jsem autorem tohoto podcastu. A dnes sedí vedle mě Iva Poláčková-Šolcová z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky z Fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy a Národního institutu SYRI. Paní docentko, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: My se budeme bavit o emocích, odolnosti, extrémních podmínkách a taky o digitálním světě. Já jsem v přípravě na rozhovor s vámi poslouchal některé rozhovory, které jste dala jiným médiím, jiným podcastům. První, na co se chci zeptat, je, vy zkoumáte, jak lidé sociálně a emočně reagují v extrémních podmínkách, třeba právě při vesmírném výzkumu. Co nejzávažnějšího nebo nejzajímavějšího se z toho zjistilo?
5: Tak, těch věcí, které se zjistilo z výzkumu, které se věnují kosmu nebo extrémnímu prostředí, jako je prostředí Antarktidy, tak je celá řada. Předně asi jsem měla to štěstí, že jsem byla účastnicí, výzkumnicí v rámci projektu Mars 500, takže třeba z tady toho projektu se zjistilo, že lidé jsou schopni přežít v izolaci v poměrně dobrém zdraví, duševním zdraví, 18 měsíců izolace, což není opravdu málo, rok a půl. Zároveň dál tvořit, dál fungovat jakoby ve světě i po tom návratu, což taky je téma, který je docela důležitý, že když skončíte nějaký extrém, tak vlastně ta návratová otázka je a ta návratová adaptace je poměrně komplikovaná záležitost, takže i vlastně nadále jsou schopni jako fungovat ve světě v dobrým duševním zdraví a zároveň tu svoji účast třeba na 18-měsíční izolaci, což mnoho z nás může vnímat jako ztracený čas, jako rok a půl, jo, tak vlastně, že byli schopni zúžitkovat jako zážity, který jim přinesl mnoho pozitivního.
4: To mě napadlo, když jste o tom mluvila, že nejenom, že zvládnou těch 18 měsíců, ale tu následnou dobu, znamená to, že se zkoumalo, jestli takový pobyt nemůže člověka traumatizovat, že během toho zatne, vydrží a objeví se třeba nějaké projevy traumatu, posttraumatické stresové poruchy po takovéhle zátěži?
5: Když děláte výzkum tady toho typu, tak vlastně musíte počítat se vším. Může se objevit celá řada věcí a samozřejmě, že ti lidé, kteří ať už cestují na Antarktidu do extrémního prostředí nebo do kosmu, nebo do izolace jdou v rámci nějakých vesmírných výzkumů nebo takzvaně analogických studií, tak jsou vybráni na základě i svého duševního zdraví. Takže tam jdou jako mimořádně jako odolní jedinci, jedinci, kteří jako mají veškeré kompetence k tomu to zvládnout. A co se týče toho případného stresu z návratu nebo traumat z návratu, můžou se objevit, ale prostě jsou tam mechanismy, kterými například Evropská kosmická agentura nebo NASA a další prostě organizace, kteří vlastně se starají o ty lidi, tak je tam celá řada procesů a mechanismů, kterými vlastně o ně dostávají zpátky a starají se o ně, takže to není tak nějak, jako že skončíte a zavřou se za váma dveře nebo prostě přistanete někde v moři a pak už se starejte sám o sebe, že tam většinou je další jako roční program vlastně adaptace zpátky.
4: A jak se vybírají ti lidé, jak se měří ta odolnost a dá se to vůbec nějakým způsobem exaktně zjistit dopředu, že asi si představím, že je nějaká obecná míra odolnosti, která je měřitelná, ale přece jenom, když je potom člověk vystaven zátěži v 18-měsíční izolaci v menší sociální skupině, tak je to přece zážitek svého typu. Dá se to tedy, co se dopředu dá zjistit?
5: Dopředu se dá zjistit celá řada jakoby věcí. Třeba ten výběr našeho astronauta Aleše Svobody probíhal poměrně dlouho a celá ta anabáze, řekněme, kdy on byl vybrán z 22 tisíce lidí, kteří kandidovali na to stát se astronautama ESA, tak vlastně prověřila opravdu od hlavy až k patě. Ten předpoklad, že se tam hlásí nebo že uspějí v takhle náročném výběrovém řízení lidi, kteří nejsou dostatečně odolní, tak je poměrně nízká. Co se týče jiných oblastí, ať už třeba Antarktidy, tak tam je to mnohem náročnější, protože tam velmi často jezdí vědci, kteří mají svůj nějaký vědecký úkol. To, že prostě zrovna nejsou úplně nejodolnější, neznamená, že ten svůj vědecký úkol nemají splnit. Jo? Takže tam prostě jako si kolikrát úplně vybírat nemůžete, protože oni jsou součástí nějakého projektu, nějakého bádání, je to jejich cíl a podobně. Takže tam jsou ty jakoby rozdíly asi docela velký, prostě protože můžete si někdy vybírat a někdy si prostě jakoby vybírat nemůžete, protože ten člověk tam jde splnit svoji misi a naplnit cíle svého vědeckého programu a cíle svého bádání. Jako zjistit se dá psychologickýma dotazníkama docela hodně, mnohem více dá zjistit rozhovorama a tím, že s tím člověkem jste jakoby v kontaktu, tím, že ho vidíte pracovat v týmu a podobně, a to jsou různý zase team buildingy, nebo jak to říct, různý kempy, kam jezdí, různý výcviky, aktuálně třeba Aleš Svoboda je na výcviku v Kolíně, takže prostě ten proces vlastně, než se stanete jakoby astronautem, než můžete vyletět, nebo než se dostanete na Antarktidu, tak je poměrně dlouhý.
4: To mě napadlo, že pokud je ten screening takto propracovaný, a vy jste říkala, že pan Svoboda jeden z 22 tisíc, to bylo dalších uchazečů, tak jestli to nevrhá špatné světlo na mnoho vědecko-fantastických filmů, které jsou právě založeny na to, že je v té izolaci v tom kosmu nebo vesmíru psychologicky vypjatá a náročná situace. Čili takovýhle lidé by se tam vůbec teoreticky neměli dostat.
5: To je jakoby strašně těžko říct, jako neměli by se tam dostat, ale na druhou stranu to, že jste v izolovaných podmínkách, s vámi prostě nějakým způsobem cvičí. Vy začnete do značné míry přemýšlet jako součást skupiny, musíte brát ohledy na druhý, nesmíte se stát jejich břemenem, jejich zátěží, musíte úplně jiným způsobem komunikovat emoce, musíte úplně jiným způsobem pracovat jako týmový hráč. Musíte úplně jinak pracovat se svým strachem, se svojí ochotou riskovat a tak dále. Takže je to opravdu úplně jiná podmínka. Jo? A my si můžeme vzpomenout třeba z období covidu, kdy jsme byli v izolaci, jakým způsobem to s náma vlastně jako cvičilo. Jo, někdo byl úplně v pohodě a od lidí, od kterých bychom to třeba vůbec nečekali, protože celou dobu je děsnej pohodář a všechno zvládá a tak s tím to cvičilo hodně. Jo? Že se nedá úplně jako predikovat vlastně chování toho člověka v té izolované skupině, když máte pomoc 2000 kilometrů daleko, prostě, která k vám přiletí nejdřív prostě za 3 dny, když bude dobrý počasí, tak to je úplně jakoby jiná situace, jo? Že to není tak, že můžete jako prásknout dveřma a říct, jako končím experiment jako a nazdar. Takže ty podmínky se tam opravdu mění hodně v závislosti jeden na druhým, kdy vlastně vaše chyba může způsobit selhání celý posádky nebo celý expedice, takže musíte neustále jako vlastně dávat pozor a monitorovat, co vás může zabít.
4: A zkoumala jste i historicky už proběhlé nějaké takové výzkumné mise, ať už do vesmíru nebo v Antarktidě, kdy došlo k nějakým případům, které bylo třeba rozebrat nebo nějak ošetřit nějaké konflikty nebo ohrožení třeba na bezpečnosti?
5: Tak konflikty jsou pořád vlastně, nebo že to není něco úplně novýho. Naopak vždycky jako výzkumníci jsme rádi, když se podaří nějaká mise, která vlastně proběhne bez konfliktů, a těch je taky nemálo. Jo, oni ty konflikty mají tendenci na sebe tak jako strhávat pozornost, co se tam vlastně stalo a teď to jako analyzovat, ale jako mnohem zajímavější jsou ty mise a ty expedice, kde se nic nestalo. Jo, kde nedošlo vlastně k žádnému sváru mezi jednotlivými lidmi a tak. A samozřejmě jsou to jako bezpečnostní opatření, které se potom přijímají v případě, že tam dojde k nějakému konfliktu, tak prostě se s tím jakoby pracuje. A právě se testují i třeba lidi, jako jestli jsou schopní spolu být v izolaci, lidi z různých kultur s naprosto odlišným kulturním zázemím, což bylo třeba v Mars 500. Na Antarktidě je úplně normální, že prostě spolupracují lidi z naprosto jiných kultur a platí tam trošičku jiný pravidla, prostě tak, aby se respektovali všichni jako navzájem, cítili se tam relativně v bezpečí a relativně vítaní a tak, jak to maximálně jde. Takže jako samozřejmě se analyzují tady ty trouble situace, dokonce se i vystavují v izolaci ti účastníci, ti participanti té studie různým neobvyklým situacím, jakože jim třeba vypnou prout jako a podobně a jako čekají, jakým způsobem na to budou reagovat, tak pro diváky reagují na to, že snědí celou lednici, protože to jídlo se nemůže zkazit a tak, takže jako všichni tam v panice, ale jako oni jsou úplně v pohodě a když se rozsvítí, tak tam jako debužírují u stolu a podobně. Takže to jsou takový jakoby hezký vlastně mechanismy zvládání jakoby toho stresu a těch neobvyklých situací.
4: Já jsem doufal, že přidáte nějakou zajímavou historku. Zkusím z vás vytáhnout ještě nějakou, co vás tak zaujalo, co se v takové ta extrémní sociální a emoční situaci může stát, může dít.
5: Jako, když jsme u toho jídla, tak mě nejvíc zaujalo fakt to jídlo. Jo, že to téma jídla, to bylo non-stop. To, že jsem se na něj začala soustředit třeba ve svých výzkumech, tak byla do značné míry věc náhody, protože jsem měla takový geniálně vypracovaný scénář jako rozhovoru s těma účastníkama Mars 500 nebo ten, který se ptám astronautů, lidí, co jsou na Antarktidě a tak. A to je prostě hrozně dobrý scénář prostě rozhovoru, kdy se jich ptám jako na jejich vrcholní zážitky, propady, které byly během mise, body obratu a různý vzpomínky a takovýhle. No a pak je tam otázka, jaký bylo téma, jako kdyby měli, a teď je to taky jako filozofický, jo, jako jaký bylo téma prostě té vaší mise nebo toho vašeho, té vaší expedice nebo té vaší izolace rok a půl. A teď jsem čekala, že to bude něco jako, jo, prostě překonej hranice a tak. A oni to vůbec nepochopili, tu otázku, protože to bylo v ruštině, že jo, částečně v angličtině. A jako o čem jsme se bavili furt? No furt jsme se bavili o jídle. A já jsem říkala, počkat, jak jste se bavili pořád o jídle? No pořád jsme se bavili o jídle, jako jídlo začínalo, tím začínalo všechno a končilo všechno. Takže jsem říkala, jako, že jste se nebavili o ženských, nebo tak nějak šest chlapů prostě rok a půl v izolaci. Ne. Jo, vlastně jo. A nejdřív jsme se bavili o jídle a pak o ženských jako a tak. Takže to bylo jakoby téma, který vzniklo, takže jsem se začala všímat toho, jak jídlo je jako důležitý. Vlastně objevuju čím dál víc, jak jídlo je důležitý v souvislosti s duševním zdravím a duševní pohodou celý posádky. Z velké části je to o jídle.
4: Dobré zjištění, neúplně překvapivé podle mě. A do toho vstoupuje něco, co vy už jste načrtla, a to jsou ty kulturní rozdíly, protože to, jakým způsobem vyjadřujeme a komunikujeme emoce, není nějak objektivně dáno, ale je to minimálně do značné míry kulturně podmíněno. Znamená, že ti lidé, kteří jsou třeba připravováni do nějakého takového týmu, projdou nějakým kurzem komunikac verbální, nonverbální, aby věděli, jak komunikovat třeba v tom týmu lépe, když jsou každý z jiného backgroundu, nebo jak řešit ty konflikty. Je nějaký takovýhle univerzální vědecký nebo vesmírný jazyk?
5: Zase, liší se to, pokud letíte na Mezinárodní kosmickou stanici, pokud letíte na Antarktidu a pokud jste účastníkem nějaké izolační studie. Samozřejmě ty programy jsou jakoby různý, ale co se týče komunikace, tak třeba Evropská kosmická agentura tomu přikládá velký význam, a stejně tak NASA. A co se týče těch izolačních studií, tak tam to tak velký význam jakoby nemá, protože ono konec konců ani na Mezinárodní kosmické stanici tam si jako nevybíráte, s kým tam letíte, prostě stanete se součástí nějaký mise a kdo tam je za ruskou stranu, kdo tam je za evropskou stranu, kdo tam je dál vlastně, tak je věcí politických diskuzí, diplomacie toho, kdo zrovna je na tu expedici napsán s nějakým vědeckým programem. Takže vy se do značné míry jako nemůžete připravit na to, jaký kultury tam budou. A i kdybyste se na to mohl připravit, tak prostě vlastně nemůžete nic moc dělat. Prostě tentokrát velí japonský lídr, ten má tady ten typ leadershipu a tady ten způsob velení. A může to být náročný pro některé kultury a pro některé jiné kultury méně náročný. Velmi často se stává, nebo teď už to není tak častý, ale třeba kolem roku 2010, tak vůbec nebylo neobvyklý, že neměli jeden společný jazyk. Jo, že prostě tam byla ruština, byla tam angličtina, byla tam japonština, byly tam prostě jako další evropské jazyky, španělština, italština, ale neměli jeden společný jazyk. Jo, takže vlastně to, jakým způsobem oni odhadovali, jak se ten druhý člověk cítí, bylo na základě ze začátku třeba nonverbální komunikace a postupně si vytvořili svůj jazyk. Jo, třeba v Mars 500 byly takový hezký jakoby věty, které byly něco mezi angličtinou a ruštinou. A třeba I am going to kajutka, we have very good kasha today. A takovýhle jakoby prostě mix jakoby jazyků. Vlastně vytvořili si svůj vlastní jazyk, což může se zdát spoustě lidem jako vlastně, jak je možný, že někdo letí do vesmíru nebo něco takového a neumí jazyky nebo neumí jazyk těch ostatních lidí, ale vůbec to jako neobvyklé není a vy se to musíte jakoby naučit vlastně tu komunikaci až tam. Prostě když tam jste, protože spousta lidí už na té mezinárodní kosmické stanici je a vy k ním teprve přilétáte, takže s nima těžko můžete jako něco cvičit nebo se cvičovat a tak. Ale jako komunikace je velmi důležitá, ale pokud všichni sledují ty protokoly, které tam jsou, obzvláště v komunikaci se svým mission control centrem, tak prostě je to většinou v pořádku a k konfliktům příliš nedochází a na mezinárodní kosmické stanici jako už vůbec ne, v těch izolacích jo.
4: To mě hodně překvapilo, že se nějakým způsobem nepracuje teda s tou jazykovou bariérou. Předpokládám tedy, že vyplývá na základě toho, co vy jste řekla, že se ani nějak nebere tolik v potaz struktura osobnosti, vztahovost a sexualita. Když jste říkala, že byl někde tým 6 mužů, tak to je něco, co prostě v této profesi taky úplně nehraje roli při tom mixu, kdy se staví takový tým.
5: Jako je to proměna, se kterou se pracuje. Pro Mars 500 bylo vybráno 6 mužů, že to byla úmyslně jako mužská homogenní posádka, co se týče jakoby genderu. A co se týče prostě jiných experimentů, tak tam většinou bývají nějaký ženy. Mezinárodní kosmická stanice, tam jsou ženy poměrně jakoby normálně i jako velitelky mezinárodní kosmické stanice. Takže, ale není to to, že byste s tím pracoval, sestavoval ten tým, jako aby byl třeba vyvážený a podobně. Jo. Prostě pracujete s tím, vlastně s tím, že je, jak mezi muži, tak mezi ženami jsou experti, který můžou přispět k naplnění cílů té mise. A o naplnění cílů té mise vždycky jde jako v první řadě. Jestli je to muž nebo žena, je asi věc trošičku vedlejší, protože prostě ty ženy a muži jsou stejně dobří. Jako.
4: To nepochybně, tak jsem vůbec nezamýšlel tu otázku, jen mě zajímalo, jestli se to bere v potaz. Možná, jestli byste nám krátce představila ten projekt Mars 500, který jste zmínila, což je tedy izolační simulace letu a pobytu na Marsu?
5: Jo, ale to se vracíme trošku do dávné historie.
4: Tak nemusíme, jestli už to není relevantní, jenom, že se na to hodně odkazovala.
5: Je to prostě jako mise, která je zapsaná v Guinnessově knize rekordů jako nejdelší mise. Měla jsem tu možnost se jí účastnit a vlastně takhle se zprostředkovaně dostat zpátky jako k vesmíru. Předtím třeba u nás byla hrozně slavná mise Štola 88, na který participovala moje maminka, což je taky jako roztomilý.
4: To je nějaká česká filmová parodie,
5: Štola 88, kde vlastně byli lidi zavřený na 3 týdny ve Štole, že jo, prostě právě simulovali taky let na nějakou jinou planetu. Mars 5 se taky simuloval let na jinou planetu, 8 měsíců tam, 8 měsíců zpátky, měsíc tam byly jako takzvané extravehikulární aktivity, respektive sběr vzorků na Marsu a tak. No. Takže byla to mise, která byla úspěšně zakončená, ale je to trošku si myslím překonaný už, prostě teď se dělají další a další izolační studie z těch, které jsou zajímavé, tak prostě my v Česku, že uděláme docela zajímavý podvodní studie, jako co se týče pobytu člověka pod vodou, ať už je to hydronaut nebo aquakosmov, jako kde jsou lidi 10 dní nebo 7 dní zavřený vlastně v podvodním habitátu nebo v podvodním kesonu a to jsou mimořádně jako zajímavý analogický studie.
4: Poprosím vás, jestli byste se vyjádřila k mýtu, který se často objevoval v mé rešerši a to, že do těchto extrémních podmínek, zejména třeba do toho vesmírného prostoru jsou často vybíráni lidé, kteří mají, řekněme, oproti průměrné populaci sníženou intenzitu prožívání emocí, zejména strachu. až to hraničilo, řekněme, s asociální poruchou osobnosti, tedy jak se dříve říkalo, psychopatí a sociopatí. Je to pravda? Jsou tito lidé častěji vybíráni do těchto týmů právě pro nějaké takové kvality?
5: Absolutně ne. Zase řekla bych, že přesně naopak. A lidi, kteří nevnímají strach a nebojí se, tak nemají na Antarktidě a ve vesmíru co dělat.
4: Viděla jste film první muž o přistání na měsíci? Ryan Gosling hraje Neil Armstronga.
5: Viděla jsem to? Ne.
4: Neviděla jste to. A znáte ten příběh, protože tam se hodně pracovalo s tím tématem, že to byl vlastně tak trochu psychopat a právě proto dokázal jaksi brzdit před tím přistáním až na poslední chvíli a úspěšně přistát?
5: Takhle, to, že někdo dobře kontroluje svoje emoce, neznamená, že ty je neprožívá. Jo, to prostě pokud jako nedáváte najevo strach, protože neustále jako monitorujete, co vás může zabít a děláte preventivní opatření k tomu, aby vás to nezabilo, tak neznamená, že ten strach neprožíváte. Jo, to, že ti lidé umějí reagovat v mezních situacích nebo na hranici svých sil nebo v době, kdy my bychom panikařili, tak neznamená, že jsou psychopati. To, že jsou vycvičení k tomu, aby zvládali takhle extrémní zátěž, neznamená, že jsou psychopati, ale že mají za sebou x hodin tréninku, co v takových situacích dělat. A mají to tak vmemorovaný, že přesně víte, co máte dělat. Jo, že prostě jedete podle scénáře, který máte tisíckrát oskoušený. A pokud jsou to nějaké situace, které jsou neobvyklé, kde musíte třeba jako víc improvizovat nebo prostě použít něco, abyste přežili, tak to prostě jakoby udělají, aby zachránili jako svět, jestli to bylo ten případ z toho sci-fi. Určitě.
4: Ne, to bylo přistání na měsíci.
5: Jen tak, jako?
4: Ne, to byla dramatizace prvního přistání člověka na měsíci a do toho osobní příběh Neila Armstronga, kterému shodou okolností bylo to podle pravdy minimálně do nějaké míry, tak předtím nešťastně zemřela malá dcera.
5: Aha.
4: Takže to byl druhý motiv toho filmu. Není to úplně běžný film o letu do vesmíru, ale o tom jsem mluvit nechtěl, protože mě velmi zaujal v rámci délky pobytu v takovýchto extrémních podmínkách fenomén třetí čtvrtiny. To je co?
5: OK. Tak fenomén třetí čtvrtiny je vlastně jev, který se objevuje u člověka nebo u skupiny v okamžiku, kdy víte, že jste těsně za půlkou. Jo? Co se děje? Bylo to hodně zkoumáno právě na Antarktidě, v té extrémní jakoby zátěži a izolaci u těch dlouhodobých pobytů nebo dlouhodobých expedic, které trvaly 3 měsíce, 6 měsíců, případně rok. A zkrátka po půlce té expedice, kdy se všechno dařilo a tak začali najednou lidi spolu méně mluvit, najednou si sedali někam jinam, najednou šli tak jakoby do sebe. Ti, kteří se spolu seděli vždycky v jídelně a jedli a klábosili, tak najednou seděl každý u jiného stolu. Nikdo vlastně jako nevěděl, co se stalo, protože tam nebyl nějaký jakoby problém, že by tam byl nějaký svár. Zkrátka po půlce, ať jsme čehokoliv v půlce, tak máme tendenci bilancovat a to bilancování není moc příjemný. Jo? Mozek počítá a to bilancování je o tom, že když nás to tam baví, tak už jenom půlka. Jo, a když nás to tam nebaví, nebo máme jako nějaký to už, ježiš, ještě půlka, jo, ještě jednou tolik. Všichni si to můžou trošku připodobnit 1. srpnu, jo, 1. srpen nikdy není dobrý den. Jo, prostě vždycky jste v půlce prázdnin, jo, ať se vám prázdně líbí nebo ne, vždycky prostě mozek váš počítá, i když jste v nejlepší zábavě, je bez pochyby vám to někdo připomene. Tak půlku prázdnin máš za sebou. Už jenom půlka, půjdeš zase do školy. Jo, takže to.
4: Zároveň mi teda přišlo, že fenomén třetí čtvrtiny vystihuje dost dobře zážitky nebo moje prožitky z hodin matematiky na Gimplu. Ale to je jenom moje taková.
5: Říkám, to se dá opravdu aplikovat
4: ještě
5: na všechno.
4: Půlka.
5: A co je podstatný, tak mozek neustále jakoby počítá vlastně. A vy když nevíte, tak to na vás stejně padne. Jo, a nevíte, z čeho to je, jako včera jsem měla dobrou náladu, jo, on je 1. srpen, a to bude tím.
4: Pojďme k praktickým věcem od těch extrémních, ale propojíme je. Je něco, co na základě těch výzkumů a pozorování, které psychologie má, z těchto podmínek, co bychom si mohli vzít do každodennosti nebo třeba do budování vlastní odolnosti a regulace emocí?
5: Těch věcí je celá řada, jo. Prostě jednak to, že ten proces vývoje emocí nebo práce s emocema nikdy nekončí. Jo? Že to není tak, jako že je mi 26 a mám hotovo. Jo? Prostě dozrál mi prefrontální kortex a teď už jako mám všechno k dispozici a hotovo. A zkrátka je to proces, který trvá a my se musíme učit pracovat se svými emocemi a se svou odolností napříč celým životem. Jako nikdy to jako vlastně nekončí. Není to taková ta meta, který můžeme dosáhnout a pak už máme pokoj. Což je jakoby jedna věc. Co se člověk může naučit je, že má smysl posouvat hranice svého komfortu, že ti lidé, kteří prostě jezdí na Antarktidu nebo ti, kteří prostě se nějakým způsobem participují na extrému, tak jsou vlastně ochotní vzdát se svého komfortu za cenu poznání, ať už pro sebe nebo poznání pro lidstvo nebo ve jménu lidstva, delfínů a dalších věcí. A potom, že trpělivost je mimořádně důležitá vlastnost a že když se jedny dveře zavřou, tak to neznamená, že se neotevřou další dva, takže dvoje dveře a že má smysl se neustále připravovat prostě na něco. Neustále připravovat na různý varianty svýho života a zkoušet různý scénáře a možná neúplně usnout na vavřínech, ale prostě tak nějak na sebe pracovat vlastně napříč celým životem, ale taky jako si umět odpočinout, nechat pracovat jiný lidi, jo? Což mi přijde takový, že člověk neustále jako má tendenci pracovat na té svojí odolnosti, pracovat na těch svých emocích jako a teď si dává jeden kurz, další kurz, jeden workshop, další certifikaci a tak dál a ať taky dělá někdo jiný, jo? Taky si odpočiňte a lehněte si na gauč a jděte někam do přírody.
4: Já jsem hrozně rád, že to říkáte, protože když jsem slyšel neustále se na něco připravovat, tak jsem si představil lidé třeba s větší mírou neuroticismu nebo úzkostnosti, tak kdybyste jim řekla, že je dobré se neustále na něco připravovat, tak to může jako být dost ruminační a temné, že jo?
5: No to není, protože se můžou připravovat i na to, že budou kreslit před veřejností na velký plátno a podobné věci. To nejsou jako výkonnostní jenom věci, to můžou být věci expresivní, nebo že je někdo donutí zahrát na flétnu před davem, jo, prostě to můžou být jakoby různý věci, nebo uvařit špagety, nevím, to může být fakt jako cokoliv, ale prostě celý život jako je dobrý se připravovat na různý scénáře a různý vlastně verze sebe sama jako napříč životem v různých jako podmínkách a kontextech.
4: Zároveň si umět odpočinout, jak jste říkala,
5: rozhodně, delegovat. Rozhodně, spát, jíst, tak.
4: Když se podíváme na emotivitu, tak práce s emocemi je to, co mnoho lidí přivede do psychoterapie. Do jaké míry je naše emotivita daná, ať už geny nebo prostředím, do kterého se narodíme, kulturou, a do jaké míry se s ní dá nějakým způsobem hýbat a učit se zvládat emoce jako dovednost, třeba tak, abychom byli spokojenější a kompetentnější v životě?
5: Rozhodně dostali jsme do vínku nějaký typ emočního základu, nějaký typ emočního substrátu, stejně tak, jako jsme dostali do vínku talent na jazyky, schopnost učit se cizí řeči, sportovní talent, hudební vlastně nadání, hudební sluch. Zkrátka jsme dostali něco do vínku a s tím prostě musíme pracovat, jo? Takhle byly rozdané karty. To, že prostě jsme dostali do vínku taky jako negativnější temperament, že jsme nebyli třeba úplně nejvíc happy děti, ačkoliv prostě jako jsme měli veškeré podmínky k tomu být happy děti. To, že prostě potom jako v pubertě se nám jakoby nedaří nebo tak nějak, to už je do značné míry jako naše práce s těma emocema a to, nakolik prostě vlastně si necháme sami sebe přesvědčit, a že na nás emoce skočily někde, že za ně nemůžeme, a že vlastně nemůžeme za to, že máme negativní temperament a podobně. Můžeme, jo? My se můžeme úplně stejně jako rozhodnout, že budeme pozitivní, že budeme laskaví, že si budeme jako užívat, že budeme vyzobávat z toho kontextu, ve kterém se každodenně pohybujeme, pozitiva, že se budeme koukat na svět z lepší stránky. Jasně, velmi pravděpodobně nás někdo zatkne, protože se budeme usmívat na ulici a to je divný, kdybychom se mračili, tak jako nás nechají bejt. Ale prostě, když se budeme usmívat, tak se budou myslet, že jsme si něco dali. Zkrátka, napříč životem my můžeme s těma emocema jako pracovat. To, že jsme dostali něco do vínku, není omluvologie. Jo, to je něco, jako jsme dostali jako tělesnou výšku prostě jako, a dál už prostě nevyroste. My když na tom jako budeme makat jako celý život, tak prostě už to víc jakoby nepůjde. Tak podobný je to s těma emocema, dostali jsme je do vínku, ale zároveň prostě s tou svojí postavou můžeme být jako různě jako nabušený, různě vysportovaný, různě prostě vytrvalý a tak dál. Takže z velké části je to daný, řekněme, geneticky, ale prostě i to, jakým způsobem je tvarovaná emocionalita v rámci našeho kulturního kontextu, tam hraje roli, že prostě třeba u nás jako se jako nemá smysl moc usmívat, že jo, prostě jsme furt takový jako přednaštvaný, furt máme jako blbou náladu, že jo, nikdo neví proč, jako prostě, protože se máme dobře a tak, ale prostě patří to k tomu kulturnímu nějak jakoby chápání toho, jak se máme cítit ve světě. Ale tohle to už je naše rozhodnutí. Jo, to, že prostě jako já se nechci mít špatně, nechci se trápit, nechci mít blbý dny, nechci vyvstávat s tím, že je všechno špatně, tak to už je do značné míry naše rozhodnutí. A často se jako lidi ptají, no ale to vůbec není autentický. Je to úplně stejně autentický, jako to, že si zvolím to negativní. Jo, prostě já si vybírám tady to, jako za svoje emoce si do značné míry můžem sami.
4: Vrátil bych se ještě tedy k tomu, co jste říkala o tom zjištění těch extrémních podmínek, protože když si člověk sociální síť a

0: Jako rozhodně, jo. Prostě emoce jsou jednoduše filtrem. Filtrem naší pozornosti, jo. Jako to, co vnímáme do značné míry, souvisí s tím, jaký prožíváme emoce. A emoce prožíváme na základě toho, jakým věcem přisuzujeme význam. Takže teď nevím, jak byla ta otázka, kam směřovala.
1: Moc je důležitý postoj a mindset v růstu a v psychoterapii?
0: Co myslíte, jo? To je tak.
1: Já jsem se na to ptal hodně krát.
0: Řečnická otázka, jako jasně, že je. Jako, už když se rozhodnete jako pro růst, tak na to máte ten mindset, že jo? Jako, už když čtete ty citáty, tak velmi pravděpodobně vám je algoritmus posílá, protože jste ten člověk, který čte ty citáty, že jo? Jinak by vám je tam necpal.
1: Já vím, že to je kliše, ale myslím si, že je třeba ta kliše rozebírat a dávat jim ten význam, které ztrácejí a proto se stávají kliše.
0: Jsem ztracená.
1: Dobře, nebojte, už směřujeme ke konci. Jaké jsou nejlepší metody na posilování odolnosti, zejména emoční a zvládání emocí?
0: OK, já teď docela hodně pracuji s emoční gramotností, což je téma, který možná trošku souvisí s emoční inteligencí, ale to, co mi přijde hrozně důležitý pro každého člověka, jsou takových jako 5P, jo, který prostě si můžete každý vyzkoušet každý den několikrát. Právě je to emoční gramotnost, kterou bychom měli učit nejenom ostatní, ale hlavně sami sebe. A to je jednak jako poznat, že prožíváte nějakou emoci. Jak poznáte, že prožíváte nějakou emoci? Jo? Obvykle podle toho, že máte nějaký subjektivní prožitek, jejde, já něco cítím. Jo? Prostě pak máte nějaký výraz tváři a pak tam dochází k nějakým fyziologickým procesům, jakože vám třeba buší srdce nebo se začnete potit. Zkrátka poznat, že máte nějakou emoci. Druhá věc, druhý P je pojmenovat, co to je za emoci. Je mimořádně důležitý pojmenovávat emoce. Pokud máte depresi, tak je hrozně dobrý v té depresi rozlišit věci, jako je vina, strach, smutek, stek, stud. S těma se dá pracovat. Deprese je hrozně velká duchna. Pokud umíte pojmenovávat co největší počet emocí a co největší počet svých prožitků, nemusí to být nějak dokonalý, jo? Nejsme průst, jako, jo? Prostě abychom uměli rozpoznávat jednotlivý emoční stavy, můžeme to zkusit popsat, spousta těch emocí se nedá ani jako jazykově plně uchopit, různý spirituální zážitky a takovýhle, ale prostě zkusit to jakoby pojmenovat. Pokud tu emoci poznáme, že nějakou máme, pojmenujeme ji jasně s limitama, který máme, tak bychom si ji měli přivlastnit, to je další P. Přivlastnit, co to znamená, ta emoce je naše. Jo, my úplně neovlivníme to, jaký emoce vzbuzujeme v druhých lidech. Ani neovlivníme příliš to, jak na nás působí druhý člověk a proč nás vzbuzuje tuhle emoci, protože řekl nějaký slovo flétna a prostě nám naskočilo z toho, že jsme se o covidu chtěli učit flétnu a teď se začneme zlobit a teď vlastně nevíme, proč toho člověka jako nesnášíme a on řekl jenom flétna. Jo, nemůže za to, že prostě jako my máme tam zatím nějakou historii a zkušenost. Takže pokud my jsme jako se vztekáme nebo máme strach nebo tak něco, je hrozně důležitý si ten strach, ten vztek, ten smutek, ten žál, tu lítost a tak dále vlastně přivlastnit. V okamžiku, kdy si ji přivlastníme a řekneme, že je to naše emoce, můžeme ji začít kontrolovat a můžeme s ní začít nějakým způsobem pracovat. Další P je vlastně s tou emocí právě pracovat nebo s ní nějak, jakoby ji nějak procesovat. Je hrozně dobrý jako vědět, co se sakra stalo, jako proč tady ten člověk ve mně vzbuzuje závist, strach, pocity viny, proč mám tendenci pomlouvat tady tu kolegyni v práci prostě pokaždý, když se objeví, o co mi jde, jako jde mi o to, že se bojím o svoje místo, zastínuje mě nějak, žádlím, závidím, nebo co se sakra děje. Jo, zkrátka porozumět tomu, a co se děje v rámci toho, a že já prožívám nějakou emoci, protože emoce ve mně vzbuzují věci, které pro mě mají význam a přehlížet je jakoby nedává smysl. A poslední P se týká projevu emocí. Největší cesta do pekel je emoce potlačovat. A suprese a ruminace jsou, a kterou jste zmínil, což je takový to uvíznutí v nějaké emoční epizodě, prostě kdy se vlastně tím řešením problému nebo tím, že se to snažíte řešit a neustále omíláte ty mentální kolotoče, neposouváte nikam dál. Tak prostě pokud budete emoce potlačovat, tak na to vydáte úplně stejně energie, jako kdybyste je projevili. Pokud začnete ruminovat a jste velmi blízko deprese. V dalších prostě nežádoucích stavů velmi laicky se vám to zapouzdří někde jinde. Jo, ta vlastně neprojevená emoce. Takže vaším úkolem je vlastně poslední P naplnit v rámci emoční gramotnosti, a to je projevit emoci vůči svýmu okolí, ale společensky přijatelným způsobem, tak, abyste neublížil ani sobě, ani nikomu okolo. To znamená, že nemůžete používat ostatní lidi jako věšáky na svoje emoce, z něčeho je obviňovat, vlastně naštvávat je, děsit je a další věci. Takže tady těch 5P je úplně jednoduchá emoční gramotnost, kterou prostě, když si projdem, relativně ne s každým pocitem, protože to bychom se asi zbláznili, jo, prostě protože těch pocitů se mění spousta, ale těm, který nějakým způsobem se s větší intenzitou objeví v našem vědomí, můžeme z nich mít zase strach, ježišmarja, cítím, jo, prostě hrůza. No, tak prostě se jim snažit jakoby emočně, gramotně nechat průchod.
1: Já se zkusím obrátit do našeho publika, jestli někdo nemá na paní Poláčkovou, Šolcovou nějaký dotaz z oblastí, o kterých jsme mluvili. Já položím ještě jednu otázku, můžete si to rozmyslet, zeptám se vás ještě jednou, jestli se třeba nějaká objeví, nebo jestli někdo překoná stud. Poprosil bych vás, abyste třeba jenom stručně ale rozvinula něco, co mi přijde důležité, že jestli to správně interpretuju, tak vy jste řekla, že ty emoce potom nějakým způsobem projevit, ale vhodným způsobem, protože já co pozoruju v psychoterapeutickém výcviku nebo i na podobných seminářích, je, že když ti lidé objeví ty svoje emoce a začnou si je dovolovat, tak se teprve učí, jak je tedy vyjadřovat nějakým způsobem adekvátně, že doteďka je potlačovali hodně, ale teď to jde zase hodně ven a hledá se ta míra.
0: Tak těch způsobů jakoby práce s těma emocema je celá řada. Asi na první dobrou vás všechny napadne, jako pokud prožíváte nějakou událost, něco se vám stane v životě, tak první, co děláte, je většinou, že volíte takzvaně sociální regulaci emocí. To znamená, někomu voláte. Jo, ať je to průšvih nebo pochvala, vlastně zkrátka voláte někomu a s někým chcete mluvit, a to je sociální způsob zvládání emocí, že si o tom prostě s někomu se tím svěříte nebo prostě s někým si promluvíte s tím, že každý z nás jako ví moc dobře, když zavolá tady tomu, tak život něj dostane vynadáno, když zavolá tady tomu, tak ho ukonejší, když zavolá tady tomu, tak to je nějak jinak. Zkrátka víme, jako kam si jít říct, jako nechat vynadat a kde se nechat jako pochválit nebo ukonejšit. Takže tohle to jakoby umíme, a navíc ta sociální regulace emocí je úplným základem. My všichni jsme sociální živočichové, takže to je takový jakoby baseline, taková základna. Jo? To je prostě normální stav, že ty emoce řešíte ve svém sociálním prostředí. Je normální se o nich bavit, je normální prožívat, je normální prostě nepanikařit z toho, že něco cítíte. Jako jo? Je jako šílenství vlastně panikařit z toho, že jste lidma. Jo? Prostě jako jo, ježišmar, já jsem člověk, jak já cítím, co s tím budu dělat. Jo, takže ta sociální regulace emocí, pak jsou velmi běžní jakoby regulace emocí, které jsou, řekněme, behaviorální, z nich takový ty pozitivní jsou, že jdete někam cvičit, jdete někam naštípat dříví, hrabete něco na zahradě, uklidíte celý byt, prostě já nevím co všecko. A takový ty negativní, já nevím, užívání drog, prostě užívání alkoholu a tak, který patří taky k těm behaviorálním strategiím. No a pak jsou různý jakoby takzvaně kognitivní, neboli řekněme ty, ke kterým potřebujete jako rozum, kdy si můžete tu emoci jako přerámovat, snažit se ji vidět z jiného úhlu, můžete se snažit vytvářet katastrofický scénáře, jo, což já mám docela jakoby ráda, prostě, že mistryně katastrof, že jo, takže vytvářím katastrofický scénáře a když si to představuju, tak prostě mi to pomáhá vlastně zvládat ten strach třeba nebo nějakou úzkost z něčeho. Takže to jsou věci, které jako fungují, a těch věcí, které prostě jsou v tom té rozumové variantě rozptýlení pozornosti. Strašně moc jich znáte jakoby z dětství, jo, když vás něco jako bolelo. Je, podívej se tamhle, jako běhá veverka, jo, prostě a je, auta jezdí, jo, že vás nechali koukat na vláčky a takovýhle. Nebo jo, takže jich známe celou řadu. Vlastně učíme poměrně bez problémů svoje děti a nemáme pocit, že bychom se je měli učit sami nebo je používat sami, jo. Jakoby z těch škodlivých jsou ještě prostě z těch behaviorálních, jsem zapomněla, jako přejídání, jo, to je hrozně častý, jako jo, že prostě když se lidi ptáme, jako co dělají, když jsou po nějaký stresové události a co opravdu dělají, protože většinou ty lidi začnou vyprávět, no jasně, jdu běhat, říkám, no fakt, jako, jo, ani náhodou, jo, vyžerou ledničku. Jo, prostě nebo nic takovýhleho, nebo jdou na nějaký fast food jako, a takovýhle, nebo se jdou opít jako, a tak. A prostě zkrátka ne úplně ty dobrý strategie, tak to jsou rizika, které potom přináší mnohem větší jako nebezpečí, než je prožití té emoce. A to, ať už je prostě problém se závislostma, nebo prostě závislost na cukru, nebo cukrovka a ta obezita a tak dále.
1: Děkuji vám za v dobrém slova smyslu vyčerpávající odpověď, která ale i téměř vyčerpala náš čas, tak ale já jsem vám slíbil, že pokud někdo bude mít otázku, že ji může položit, tak to dáme jako z rychlíku, ale prostor nabídka platí, je tady někdo takový? Není, děkuji vám za časovou spolupráci a podporu, tak to je všechno, co se vejde do natáčení této epizody podcastu Balanc, který vznikl v rámci Karlínského dne pro duševní zdraví. Odpovídala docentka Iva Poláčková-Šolcová z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, Fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy, Národního institutu Siri a bavili jsme se o emocích, odolnosti, extrémních podmínkách a já vám moc krát děkuji za vaše odpovědi, moc krát děkujeme za pozvání a hlavně za to, že jste přišli a poslechli cesty nás. Hezký večer, hezký podzim.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Díky moc.
2: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.

to tell you again to close that fucking door.

0: opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky. Extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Kuřáci nejčastěji zmiňují zpravidla to, že potřebují relaxovat. Že to je pro ně nějaký relax, odpočinek, nějaká odměna. Aha, ale tak to jsou hrozně důležité potřeby, které můžeme možná jako zkoumat. Jak si je můžeme plnit i jinak? Byť klasické cigarety kouří mnohem méně, nová generace, což je skvělá zpráva. Tak ale například naopak nám tam razantně roste právě vapování. Tak bych docela řekla, že ona už se popasovává jako s tolika jinýma výzvama. Že dává smysl to, aby u ní klesala spotřeba alkoholu.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
3: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte Impact. Dneska se budeme bavit o tom, jak chce Velká Británie vytvořit první zcela nekuřáckou generaci. Zajímat mě bude, jestli je to možné, no a taky se budu ptát na to, jak jsou na tom mladí se závislostmi obecně. Více o tom řeknu s psycholožkou a s psychoterapeutkou Michálou Pacákovou. Ahoj, děkuji, že jsi přišla.
2: Ahoj, já moc děkuji za pozvání.
3: Michálo, tak jak je to realistický vytvořit zcela nekuřáckou generaci? Jde to?
2: Zní to krásně. A určitě jako ten zákaz tomu nějakým způsobem jde naproti. Nedá se úplně jako na 100% usuzovat, jak se to bude vyvíjet, ale rozhodně to zvyšuje tu pravděpodobnost, že se minimálně ty čísla by mohly snižovat. To, co je tam ale určitě nějaký jako riziko, tak jaký naopak závislosti, trendy se tam budou třeba objevovat nově a co naopak to třeba může, ale taky nemusí zvýšit jinýho.
3: No a není tam ta varianta, že to vlastně naopak přinese víc škody než užitku v tom smyslu, že toto kouření právě udělá víc hod atraktivní? Opravdu tam vychází to, že se snižují potom ty čísla, že to upravuje ty statistiky?
2: No to je hrozně těžký jako odpovídat, protože v nějaký obecný diskuzi vždycky jako plošný zákazy rozhodně může tam narůstat černý trh. Zároveň ty data, jak je to ohledně kouření nikotinu, zatím na to úplně nemáme. A hodně se uvažuje o tom, nakolik tyhle ty diskuze v souvislosti s nikotinem rozmíchávají právě jako tabákový, průmyslový firmy, produkty, kterých je samozřejmě nějaký jako další opodstatněný, nějaký další východiska. A jak to bude právě ohledně těch cigaret? To, co se tam určitě nabízí, tak jakým způsobem ty technologie už teď jdou dopředu, už teď vzniká spoustu nových nikotinových výrobků, které buď jsou pouze elektronický, nebo dokonce totálně bezdýmový, tak nakolik tyhle ty naopak se budou rozvíjet v rámci těch legálních forem třeba.
3: Ty jsi zmínila ten černý trh, což je právě taková mediálně známá věc, že teda když děláme plošný zákazy, tak to třeba vede naopak rozšíření nějakého neregulovaného trhu, který může být potenciálně nebezpečnější. Tak nepřináší to tohle riziko? Má cenu se o tomhle bavit?
2: Má cenu rozhodně nad tím uvažovat a zohledňovat to v té diskuzi, protože rozhodně to nějaký riziko je. Je fakt velkou otázkou, do jaký míry je relevantní a nakolik tam ty procenta budou růst nebo ne. Na to se v téhle době podle mě nedá vůbec vlastně odpovídat. To, co se s tím ale určitě pojí, že v momentě, když by se ten neregulovaný černý trh rozvíjel, tak to, co jako nějak jako víme v souvislosti i s jinýma návykovýma látkama, tak v momentě, kdy se rozvíjí, tak i ty návykové látky, které jsou v rámci toho neregulovatelného trhu, tak jsou zpravidla nebezpečnější, protože přirozeně tam nejsou ty regulace i ohledně toho, co mají vlastně vůbec obsahovat, a narůstá tam zpravidla ty škodlivé materiály, které jsou v nich obsažené.
3: Já v té mediální, ale i politické debatě vnímám takový dva silný proudy, a sice prevence je zásadní, pomůže to zachránit životy, versus je to obří zásah do svobody a potřebujeme spíš správně vysvětlovat, vychovávat lidi, aby vůbec kouřit nezačali. Tak jaký přístup z hlediska adiktologie vlastně funguje spolehlivě? Máme na to nějaký data, víme, co funguje?
2: Prevence je vždycky zásadní. Myslím si, že v téhle debatě je taky potřeba říct, že se určitě ale liší i kulturně, jakým způsobem, jako kde je Velká Británie a kde je Česká republika, že ty země v tomhle tom jsou trošku jako neporovnatelný. A určitě, co se týče České republiky, tak by byla vhodná především ta prevence a ujít vlastně více rok roku, abychom se třeba posunuli i tam, kde je v tom ta Velká Británie. Ty plošní zákazy, oni se teď hodně diskutují i v rámci sociálních sítí, jejich užívání, a kolikrát v rámci adiktologie se právě vyzdvihuje ta preventivní složka především, protože v momentě, kdy něčemu dáme pouze jenom plošný zákaz, ale zároveň v té společnosti je to stejně extrémně jako živý téma, ty předchozí generace s tím třeba samotný ještě neumějí tolik jako zacházet, jako například teď s digitálníma obrazovkama, s technologiemi, které jsou teď velmi jako žhavý v rámci adiktologie. Tak v momentě, kdy se tam jako stejně pustíme, což je nějak nevyhnutelný, tak je potřeba se nejdřív naučit ovládat, nejenom zakazovat a nejenom si odpírat ten přístup.
3: A promiň, když teď zmiňuješ prevenci u kouření, tak jak to může ještě třeba vypadat? Co si můžu představit, že by šlo udělat, kromě toho plošného zákazu třeba?
2: No, určitě jde o tom tématu víc mluvit, víc nějak vzbuzovat, co v nás to vyvolává, proč vůbec, jako odkud se bere ta potřeba užívat nějakou takovouhle látku. Kuřáci nejčastěji zmiňují zpravidla to, že potřebují relaxovat, že to je pro ně nějaký relax, odpočinek, nějaká odměna. Aha, ale tak to jsou hrozně důležité potřeby, které můžeme možná jako zkoumat, jak si je můžeme plnit i jinak. A co si dávat do nějakých jako pomyslného batohu našeho balíčku technik, co všechno, jak ty odměny, ten relax, jak se můžeme naplňovat jinak. A to je i ta prevence. Vlastně nabízet tyhle ty alternativní možnosti, co nám tu potřebu může naplnit. To, co ale je dalšího, když se budeme bavit na té jako legislativní úrovni, tak je například jako mnohem větší regulace v oblasti toho, jak se ty výrobky dají koupit, jak jsou dostupný, že dá se udělat jako i jednodušší nebo něčem ne natolik jako razantní krok, vlastně omezit tu dostupnost, jako to vidíme třeba v západních zemích ohledně prodeje alkoholu, kdy tvrdší alkohol se dá koupit pouze jako v separátních obchodech, ne v běžně dostupných marketech, které jsou i oddělený, mají jinak nastavený hodiny, že rozhodně se nedají koupit například v nočních hodinách.
3: Takže to zkrátka jenom nenajdem všude, na každém kroku na ulici.
2: Přesně, ale už jenom tady ta viditelnost dělá obrovský rozdíly.
3: Ještě se dostanu k tomu etickému rozměru. Ty jsi psycholožka, psychoterapeutka, ale jak se na to díváš, na ten zásah do osobních svobod? Je to razantní, je to problematický v tomhle ohledu?
2: Zajímavá otázka. Znovu myslím si, že je na to hrozně těžký odpovídat jako z kulturního prostředí České republiky, kdy už v momentě, kdy se podívám na tu Velkou Británii jako celek, tak jednoduše celkově s návykovýma látkama už ta kultura samotná s nimi nakládá jinak.
3: A jak?
2: Jednoduše tak, že ty restrikce, ty preventivní kroky už jsou tam vlastně na mnohem vyvinutější úrovni než u nás. Nedovedu si představit, že by takhle razantní opatření bylo teď zavedené v České republice a že by bylo funkční, protože tam ty postupné kroky zpravidla bývají mnohem jako důležitější v rámci právě nastavování nějaký celospolečenské kultury ohledně toho celého fenoménu, který zpravidla z těch dat, z těch zkušeností, které máme, tak funguje líp právě v momentě, kdy na ně nejdřív jdeme přes ty preventivní kroky.
3: Tak půjdeme do České republiky. Jak jsou na tom čísla u nás? Kouří mladí méně, více? Jaký jsou trendy?
2: Jak co? To, co nám z těch čísel vyplývá, tak že byť klasické cigarety kouří mnohem méně, nová generace, což je skvělá zpráva, tak ale například naopak nám tam razantně roste právě vapování ovocných příchutí, tak v těch naopak je nová generace tahounem. Zároveň se nám tam nabalují nějaké jako další alternativní právě ty bezdýmové produkty, jako jsou například nikotinové sáčky.
3: To jsou takový ty sáčky, které se dávají do úst, je to tak jasné.
2: Přesně tak.
3: Když se podrobněji podíváme na tu adresu e-cigaret, tak já jsem si tady napsala, že ředitel WHO řekl, že ta historie se opakuje, tabákový průmysl se snaží prodat našim dětem stejný nikotin, jenom v jiném balení. Tato odvětví jsou aktivní ve školství, cílí na školy, děti a tyto produkty jsou v podstatě pastí s příchutí bonbonu. Tak podle tebe selhává ta osvěta právě v oblasti, speciálně v té oblasti e-cigaret?
2: Tak neselhává, jako ti prodejci používají takový marketingový způsoby, které jsou opravdu jako extrémně atraktivní. A když si říkám, že ta osvěta oproti nim prostě hraje druhý housle a jde vlastně mnohem, ale mnohem pomalejším tempem, což znovu přirozeně jako vychází nějak jako z toho, jaký máme jako nastavený preventivní programy ve školách a v dalších různých osvětových způsobech. A zároveň fakt, jako ten marketing, tam jsou zpravidla placené pozice čistě jenom na to, jakým způsobem ty výrobky udělat trendy a jednoduše to funguje, protože nejenom, že to jsou rádoby jako bonbony, jsou tam XY už jako neuvěřitelné číslo příchutí, které jsou prodávané v trendy nálepcích, jo, vlastně mají nějaký jako spojený marketing s tím, že jsou vlastně jako zdraví, protože jsou ovocný, mají vitamíny, je to nějaký nový cool produkt, který se dobře prodává. Vlastně už to není vůbec jako spojený s tím, s tou klasickou cigaretou, která dost často smrdí, že už nějak jako víme, tam ta osvěta už je poměrně jako úplně někde jinde, že se to pojí s nějakýma nemocema, že ty lidi kašlou, že je tím načichlý oblečení. A tady ty všechny jako negativní faktory se od těch nových výrobků dávají pryč.
3: Že ani nevznikají u lidí třeba ty asociace, že tohle je špinavý, špatný?
2: Jo, protože oni vlastně jako nejsou, jo, na tady těch výrobcích, tak tam nejsou přímo. Ano, přesně. Mají úplně nový kabát.
3: Ty jsi říkala, že ty klasické cigarety jsou, nebo že ty čísla klesají v tuzemsku, nicméně...
2: Minimálně u té nový mladší generace.
3: U té mladší generace, to je třeba říct. Nicméně já jsem četla, že se hodně vrací cigarety do popkultury, že se zase dělají zpátky, že se zpátky glamorizují, že jsou zpátky víc hot a cool. Tak by mě zajímalo, jestli máš nějaký data k tomu, jak zásadní vliv má na tyhle statistiky právě popkultura. To, že to mladí vidí ve filmech, ve videoklipech, u celebrit na Instagramu.
2: Jo, tak jako když se budeme bavit o těch novějších produktech, tak tam určitě velkou roli hraje právě marketing v rámci jako influencerů, v rámci youtuberingu, v rámci takovýhle placený reklamy, kdy v momentě, kdy už jako vidíme ty případy, ty ukázky, kdy někdo známý, někdo fakt jako s číslama, tak dělá reklamu těmhle s tím produktům, tak znovu jednoduše víme, že to funguje.
3: A všimáš si toho, že se vrací cigarety do filmu, nebo úplně ne?
2: Ne, to se přiznám, že ne.
3: Já tady mám takovou vtipnou statistiku z roku 2024, že se kouření objevilo v 9 z 10 filmů nominovaných na hlavní cenu Oscara, což byl nárůst, takže to roste i ve filmech, i ve videoklipech.
2: Tak já jsem zatím ještě u trendu vapování.
3: Já přejdu k další neřesti, k alkoholu. Nicméně tam dochází k tomu, že u mladých roste popularita takzvané sober curiosity. Zkráceně to znamená, že lidé konzumují alkohol vědomě, řekněme. Je to podle tebe nějaký reálný generační posun, nebo je to spíš možná i mediální nálepka pro část městský mladý generace.
2: No, v téhle souvislosti se spíš fakt hovoří o vyloženě generačním posunu, kdy se jednoduše téhle mladý generaci úplně přirozeně v rámci toho, co ona si zase zažila, v čem vyrůstala, takže se jí mění hodnotový nějaký jako nastavení a kdy fakt dochází mnohem vědomějšímu užívání nebo je třeba spíš neužívání alkoholu. O čem se hodně hovoří je, že ta generace, která užívala nějak jako alkohol v rámci sebemedikace, v rámci jako svýho odpojení, tak nám dává i docela takový jako špatný příklad v tomhle tom, kdy ta mladší generace to jednoduše vidí a v něčem už potom alkoholu nesehá, ale zase to neznamená, že by neměla jiný prostředky. Spíš se znovu to jde v nějakém jako cyklu, kdy třeba využívá právě jako jiný návykový látky anebo jednoduše jde jiným směrem.
3: A je to, dá se říct, že to je plošný trend, pijí mladí méně, je to vidět v těch statistikách?
2: Ty statistiky nám to nějakým způsobem ukazují, zároveň pořád jsou jako velmi čerstvý a nedá se zatím říct, nakolik to bude dlouhodobý nějaký trend. To, co z nich jako jednoznačně vyplývá, tak je určitě vzestup používání sociálních technologií. A zároveň to, co jako taky z nich vyplývá, je, nakolik tahle ta nová generace, tak nakolik jsou fakt jako na vzdostupu u ní různý duševní onemocnění, nakolik stoupnuly úzkosti a nakolik ale zároveň tahle generace, která se tady těma novýma výzvama popasovává, takže doopravdy i sahá po jiných způsobech jejího řešení, jako je například mnohem větší vnímání naladění svých emocí, neodsuzování toho, že vůbec nějaký jako emoce má, že existujou a že je v pořádku jako mluvit o svých zranitelnostech a že je v pořádku proto využívat i jiný prostředky, než je alkohol, ale nějaký prostředky, které jsou fakt evidence-based, jako je například psychoterapie.
3: Ve mně osobně hodně rezonuje to téma nějaký střízlivosti, uvědomělosti, protože sice já jsem osobně nikdy moc nepila, ale hodně jsem se stresovala nějakým výkonem nebo tím, že nepiju, protože další den potřebuju dělat hodně věci, že to bylo spíš takový pragmatický. Je podle tebe ta střízlivost u části mladých právě projevem potřeby nějaký až úzkostný třeba sebekontroly?
2: Může to být jedna z teorií. Zároveň to, co spíš tam nasedá, je vlastně fakt jako řešení popasovávání se z těch výzev, který už teď si ta mladá generace řeší. Jako je fakt jako nárůst úzkostných prožitků, nárůst sebepoškozování, nárůst poruch příjmu potravy, nárůst jako obrazu nějaký jako dokonalosti, který se pojí s užíváním sociálních médií, sociálních sítí, kdy v momentě, kdy nám tady roste mladá generace, kterou jsme do toho tak nějak jako bezprecedentně pustili právě bez té osvěty, jakým způsobem tyhle prostředky vůbec jako správně používat, aby na nás neměla negativní dopady, tak bych docela řekla, že ona už se popasovává jako s tolika jinýma výzvama, že dává smysl to, aby u ní klesala spotřeba alkoholu, protože jednoduše už tam není jako třeba jako přidávat ještě něco dalšího.
3: No a jak to, že to není nějaký coping mechanism? Jak to, že nefunguje tahle rovnice? Furt si to nedovedu představit, že když se nám přidává tohle všechno, tak a nechci podporovat alkoholismus, ale jak to, že vlastně ta rovnice nestojí spíš tak, že jsou tady polikrize, máme spousta problémů, zmiňovala si poruchy příjmu potravy, deprese. Jak to, že to nevede skrze ten alkohol vlastně? To je zajímavý fenomén. Jak to, že se s tím popasováváme jinak?
2: No, jednoduše je to jiná generace, která se vyrovnává s jinýma problémama, vyrovnává se s klimatickou krizí, vyrovnává se s pandemí covidu, která ji zasáhla vlastně v období, kdy je přirozený se socializovat, kdy je přirozený se budovat jako fyzickou sociální síť, být s kamarádama. A v té době oni byli uzavřený do online světa, do prostředí pouze obrazovek, kdy to vydání se bylo jako extrémním způsobem omezovaný. A je potom i přirozený, že si možná jako buduje právě ty jiný mechanismy, že to, co jako zažila generace čtyřicátníků, padesátníků, odpovídalo zase jejímu kulturnímu naladění a jejímu historickému zasazení, kdy vlastně ani nemohla používat tyhle ty prostředky, protože sociální sítě jednoduše neexistovaly.
3: To znamená, že generace Z je střízlivější, klesá konzumace alkoholu, ale nahrazujeme to jinýma věcma. Mimo jiný sociálníma sítěma, nebo čím ještě?
2: Ono je hrozně těžké vždycky jako paušalizovat, ale ty trendy se tam dají vysledovat takovýhle. Ano. Zaskrom, když bychom jako šli do větších podrobností, jo, tak ty sociální sítě to jsou nějaké jako největší čísla, nějaký nejviditelnější fenomén, ale to, co se k tomu dá určitě přidávat, tak jak už jsem řekla, to je to sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, různé poruchy duševních onemocnění, jako jsou úzkostní, depresivní symptomy a další, což nejsou zanedbatelné věci. A když se podíváme vyloženě do těch závislostní mechanismů, tak to jsou určitě nové návykové látky, které čím dál tím víc vznikají, dělí se dál a dál, jako je například kratom a potom vše možné různé jako deriváty od marihuany a dalších návykových látek. Ale možná ještě, co abych doupřesnila, ty jsi tady pojmenovala ten copingový mechanismus a jako alkohol. Ono, to, co může být totiž matoucí, je, že jak tady mluvím pořád o úzkostech, sebepoškozování, dají se k tomu nabalit i různý tiky a podobně, tak to jsou vlastně taky copingový mechanismy, nějaký jako zvládací mechanismy, jak se vyrovnávat s tím, že mi není dobře, že pociťuju ty nepříjemné pocity, že nevím, jak se vyrovnat s tím, že tady na mě z médií pořád útočí zprávy o tom, že je klimatická krize a já se můžu jako cítit extrémním způsobem ohrožený jako v rámci nějakých svých nejistot, ať už se budeme bavit o nějaký jako krize bydlení, kdy se změnily úplně podmínky hry, tak ale fakt jako vyloženě existenčních krizí, kdy právě i tyhle mechanismy jsou vlastně copingový.
3: Takže dává smysl, že se to přesouvá do prostě, vlastně my to nepojmenováváme jako závislosti, ale jsou to v podstatě nějaký závislosti. Nebo jak se mám představit v rámci psychologie i tohleto, že vlastně se bavíme o závislostech a najednou se to přesouvá někam jinam, do nějakých jiných strategií.
2: No teď se to pojmenovala vlastně přesně. Ty strategie nejsou jenom závislosti, ale jsou to i další psychické strategie, které můžou někdy stát jako na pomezí závislostí a psychických copingových mechanismů. Kde vlastně už si říkám, že není třeba tomu natolik jako dávat nálepky, je to závislost, je to psychická porucha, je to duševní onemocnění, ale možná znovu jako podívat se, hele, a proč ty děti mají tu potřebu? Proč tam roste to riziko sebevražd? Proč tam roste to sebepoškozování? Proč tam rostou ty poruchy příjmu potravy? Ty děti tím možná jako něco tím říkají, odpovídá to nějakému jejich emočnímu rozpoložení, co je potřeba jinak.
3: Ještě mě zajímá, jestli se dá říct, že ta závislost na sítích je třeba nějak jinak nebo méně nebezpečná než ta závislost na cigaretách a alkoholu, protože to je možná to, co bychom si na první poslech, pohled řekli, že to je jiný typ závislosti. Jak se na to díváte z hlediska psychiky, toho, co se děje vlastně v hlavě mladých lidí?
2: Je to jiný typ závislosti, to určitě, byť to pořád jako má podobné parametry z hlediska jako těch kritérií, kterým vůbec jako jenom určujeme, jestli to už je závislost nebo není. Ale určitě je to typ závislosti, která mnohem víc má rizika ohledně vnímání, ohledně budování celkových životních strategií, ohledně kapacity, ohledně toho, jakým způsobem mění naši práci s pozorností, jakým způsobem ovlivňuje naši schopnost naplňovat jako větší, rozsáhlejší úkoly, které jsou v tom životě potřeba nějak umět. To, co nám dělá jako nikotin, zpravidla se neoznačuje jako za tak daleko sáhlý důsledek, ale zase zároveň těžko porovnávat, jo, jako co je rizikovější, jestli riziko rakoviny a nebo to, že nedokážu splnit nějaký jako daleko sáhlý komplexní úkoly.
3: Takže bys neřekla, že to je méně nebezpečný, nebo víc nebezpečný.
2: Myslím si, že se to nedá takhle porovnávat, že to vždycky hrozně moc záleží v rámci individuálních případů.
3: protože ty jsi zmiňovala ty plošné zákazy sociálních sítí, což je teď v poslední době taky velký téma. Řešilo se to i v tu zemsku, kdy jsme se chtěli inspirovat třeba Francii a tak dále. Jak se díváš na tohle z pozice terapeutky, psycholožky?
2: Ta naše společnost evidentně je taková, že nějak jsme nastavený tak výkonově, nebo nevím, čím jiným by to mohlo být, že ty závislosti nějak se s námi jako neodmyslitelně pojejí. Jsou všude, kde se podíváme, je vždycky jako i otázka. Jako nedovedu si představit, že někdo z nás jako nemá nějakou svoji závislost. To, co je tam vždycky podle mě rozlišovací kritérium, do jaký míry je ta závislost zdravá nebo nezdravá. A kde
3: co je zdravá
2: je ta hranice?
3: Možná
2: to je skvělá otázka.
3: Já to nedovedu představit.
2: Tak když to vezmeme jako ad absurdum, tak podle jako té definice, tak jako každý z nás potřebuje vzduch. Jo, každý z nás potřebuje nějaký sociální kontakt. A jenom otázka, kde právě nastavíme tu hranici, co už jako považujeme za opravdu jako rizikový, a co vlastně ne, co je naopak jako naprostým základem, kdy ale taky to do toho našeho života tak moc neodmyslitelně patří, že se to buď může začít přehoupávat do závislosti jako v rámci nějakých vztahových vzorců a podobně, ale kde právě poznat tu dobrou hranici, jestli je to tak akorát a tak dál. Ale teď já jsem trošku jako odběhla.
3: Od toho plošního zákazu, promiň. Tak jo, tomu plošnímu zákazu, na to se díváš jak u sociálních sítí?
2: Hele, tam si myslím, že je to právě jako extrémně vlastně až podle mě nebezpečný se tomu vyhýbat úplně. Je určitě potřeba to regulovat a nějakým způsobem dbát na bezpečnostní opatření a spíš v rámci toho adiktologického psychoterapeutického pohledu je určitě potřeba mnohem obezřetněji nakládat s prevencí. Protože těm obrazovkám se stejně nevyhneme, jo? Jenom tady jako ve studiu je XY.
3: Jo,
2: a každý z nás má jako mobil zpravidla v kapse. Vidíme u rodičů, u příbuzných, u učitelů, v rámci škol vlastně dnes už je nepředstavitelný nepracovat v práci s obrazovkama, nepoužívat je na naprosto denní bázi a v momentě, kdy takhle nějaký prostředek je tak moc spjatý s naším každodenním životem, tak spíš než omezovat je na místě se s ním učit dobře zacházet. A to tím omezením úplně neuděláme.
3: My jsme se bavili o alkoholu, o cigaretách, o sociálních sítích. Víme, že tam jsou nějaký fenomény, že nějaký čísla se zmenšují, klesá počet těch lidí, kteří třeba chtějí pít alkohol. Zajímá mě, jestli se může stát to, že generace Z bude vlastně zdravější. Jestli to může mít takový dopad.
2: Skvělá otázka. Zatím to, co nějak jako o ní víme, tak na mě to tak působí, že se to nabízí, protože mnohem víc vedá téma celkovýho duševního zdraví. Vlastně ono nic moc ani jako jinýho asi nezbývá, protože na ní útočí ze všech stran, že je vlastně jako fakt donucená se těch tématů chopit, protože v momentě, kdy ty fenomény, jako je ta úzkostnost, depresivita, ty témata z toho duševního zdraví, kdy se takovýmhle způsobem odžívá, tak to působí, že se jich jako, že se je bere a že je fakt řeší jinak. A z pohledu toho psychologického jako mnohem zdravý. To, že do nich dokáže mluvit, nebojí se jít do té zranitelnosti, pojmenovávat je, být s nima a především je řešit. A právě nespadat jenom do toho alkoholického, který to otupuje a odpojuje a pak po 20-30 letech se ty lidi jako diví, je hele, a tady mám jako panické ataky a co to, jo, to tělo vysílá nějaký jako signály XY let, ale vlastně my je třeba nezachycujeme a to se dá říct, že ta mladá generace dělá jinak a zdravěji.
3: Michála Pacáková, děkuju, že jsi přišla.
2: Taky díky.
3: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, jak jsou na tom mladí lidé se závislostmi. Budeme moc rádi, když nás budete dál poslouchat a sledovat. Budeme se na vás těšit příští týden.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Tennessee.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
1: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

0: Hezký dobrý večer, posloucháte Radio Wave. Čau Baráne.
1: Čau Viktore.
0: Tady jsou modeláři, pořadové číslo 285.
1: Nádherný číslo.
0: Květen a hudba, která, kdybychom měli tato kliše, je spíše podzimní, anebo vlastně možná celoroční, protože...
1: No, tak teď jsou takový ty zvláštní dny, kdy vlastně jakoby ráno je zima.
0: To je pravda.
1: A, jako a přes den je to takový jako trošku jako nevypočitatelný a mně to přijde jako v něčem hrozně zajímavý. Já třeba přesně tohle to je muzika, kterou si dokážu představit, že ráno vstanu v 7, což se mi teď stává klidně i třeba o víkendu, otevřu si prostě ten balkon jako, a nechám tam vlastně trošku ten studený vzduch jakoby vejít do toho prostoru a dám si k tomu kafe. A tohle je přesně jakoby muzika, kterou bych si k tomu pustil.
0: Já to úplně nejenom vidím, ale cítím.
1: Ty to cítíš, jo?
0: Já to úplně cítím. Od té doby, co tady Franta Štor mluvil o tom, jak si dává čaj a kouká na zvěř skrz okno svého ateliéru, nikdo tak hezky tady žádnou náladu nevystihl.
1: No, každopádně, jako jo, to bych si klidně pustil.
0: Každopádně ta kapela, co by si teda pustil, jsou Therapist.
1: No tak vidíš, že bych si měl ještě, že bych to měl z terapii hraní.
0: Užitečné. A tohle byla skladba Zachraň z desky Vědomé nevědomí, která vyšla před pár týdny, před měsícem zhruba na začátku dubna. Digitálně taky jsou nějaký kazety od blogu / labelu Jablko daleko od stromu. A ten název i ten label nás malinko navigují a správně navigují na Slovensko, protože za tohle kapelou stojí dva slovenští muzikanti, respektive v tomhle tracku ještě hostoval na bicí Marian z Decultivate a hromadě dalších kapel. Ale zároveň jsou to muzikanti, kteří jsou usazení v Praze. Patrik Heltko je, řekněme, tou hlavní osobností nebo tou hybnou tvůrčí silou tadyhle kapely Therapist, u které já jsem se dozvěděl vlastně hodně, hodně čerstvě teď, byť jejich stopy už vedou někdy až, když jsem se dělal na Bandcamp, tak vede až do roku 2019. Ta deska, ze které jsme si hráli, je jejich druhé album, předcházelo tomu album Světlo slepých z roku 2023, které se tehdy dostalo i na takový ten longlist nejlepších debutů na slovenských výročních hudebních cenách Radiohlavy. A tady ta nová deska, jako rozhodně si myslím, že na první dobrou zaujme všechny fans Justina Broderika. Taky si myslím, že to bude dobře fungovat na všechny, kteří se rádi pohybují kolem shoegazu, slowcoreu těchto žánrů.
1: Mně napadly i Nothing, vlastně. Minimálně ta minulá deska The Great Dismal v některých momentech podle mě je docela blízko tomu, nebo naopak, to je jedno, ale co jsme jako slyšeli před chviličkou, jakože... Jako obecně mi přijde, že Nothing jako víc a víc směřují k nějaký jakoby víc písničkový formě, ale zůstává tam pořád tato nálada a na té Great Dismal desce, která mám strašně rád. Stejně jako tu novou teda. Tak občas v některých momentech to má, myslím, k tomu hodně blízko. No. Což bych bral rozhodně jako kompliment.
0: A dává to smysl. Mě na tím nenapadly, ale ten jak to řekl, tak to úplně chápu. Zároveň ta skladba, kterou jsme si hráli, jako malinko vybočuje nějakou trošku jako větší vycizelovaností nebo jako v vozovkách hitovostí. Ta deska je jako relativně rozkročená v rámci tady, nebo takhle, má jako jasně dané odstíny. Prostě pohybujeme se tady fakt v takové té šedavé, zádumčivé hudbě. Ty v těchto odstínech jako Therapist zmalujou hodně přesvědčivě a vlastně docela jako všestranně, ale co jsem chtěl říct v kontextu tady té jako vzovká hitovosti, je, že zbytek té desky je malinko jako ušmudlanější, je to takový jako víc prostě lo-fi hrubý, jakoby neotesaný, zejména v těch jako zpěvových pasážích mi přijde.
1: Rozpitý možná,
0: je to takový rozpitý až do nějakého jako trošku naivního vlastně takového toho pokojíčkového brumlání. A vlastně celá ta deska, on za finálním zvukem stojí Amak a celá ta deska se vlastně přijde to příznačný, že se fakt prostě pohybuje mezi pokojíčkem a mezi Golden Hive.
1: A v tom
0: vyznění to je jakoby nějakým způsobem cítit. Oni sami o tom mluví jako o apokalyptik slowcoreu, což asi jako dává smysl. Slowcore rozhodně, apokalyptik ano, je to taková jako ponuřejší nálada. zároveň jako je to víc prostě apokalypsa osobní než nějaká globální jako dystopie. Ta deska je příliš vlastně komorní na to, aby to mířilo do nějakých jako takových
1: konotací,
0: globálních konotací. A ten jako ultra, vlastně je to takový jako, je to ultra zasněný. Je to místy jako více, místy méně metalem říznuté. Občas je vidět, že východiska v doom metalu ta kapela měla nebo jako má, dříve možná trošku víc než teď. Jsou tam jako drobně jako rock shoegazový momenty, ale rozhodně to není jako nic okázalého. Ale zároveň v tom určitě je nějaká jako dobrodružná vzletnost. Je to trošku ten typ hudby, který chce být jako malinko heroický na té osobní jako intimní škále, ale prostě má to tady tenhle ten náboj. Rozhodně to není jako nic uspěchaného, to jsme ostatně už slyšeli, už ty stopáže jsou, těch skladeb jsou relativně velkoryse. No a dohromady, byť mě z toho místy jako vytrhávali zejména ty jako zpěvový pasáže někdy, ne vždycky, ale jako někdy jo, tak tomuhle navzdory jako určitě tíha celková té desky mě přesvědčivě vtáhla a utáhla jako emočně ty struny kolem mě a je to jako milé překvapení, které za mě teda i velké doporučení, nejenom takhle ráno, když si otevřete balkón a dáte si kávu.
1: No, tak jo.
0: Takže Therapist, takhle na začátek tohohle dílu, který bude věnovaný jako tentokrát oproti minulýmu týdnu jako hodně, byť ne výhradně tvrdým kytarám, a na některý z nich se dostaneme už velmi brzy.
1: No a jestli jste jako nabili pocitu, že víte, kam ten díl trošičku bude směřovat, vzhledem k tomu, jakou skladbu jsme si pustili teď, tak si myslím, že teď uděláme zase takovou tu naší klasickou odbočku, kdy tam zůstanou tvrdý kytary, ale jinak se vlastně dostaneme někam hodně jinam a dostaneme se až do Japonska, což se vlastně tady jako dostáváme taky jako relativně často.
0: To je vždycky dobře.
1: Nebo se snažíme a konkrétně se dostaneme k kapele Clones, která vydává novou desku na Iron Lung Records, vynikajícím labelu ze států, který vedou nepřekvapivě dva členové Power Violence kapely Iron Lung a vydávají tam ale jako všech muziku, která obsahuje vlastně jakoby v podstatě veškerou škálu jakoby těch tvrdých kytar a občas tam dokonce vyjde i něco, co by se možná dalo zařadit do nějaké shoegazeové nebo shoegaze postpunkové jakoby škatulky, občas tam vyjde nějaká jenom jakoby brutální noizová elektronika. Ale vychází tam jakoby z většiny vlastně hardcore punkové desky primárně a Clones tam vydali už tu svoji první desku, tato nová se jmenuje Games, my si z ní pustíme skladbu, která se jmenuje Games a Clones je hrozně zajímavá kapela v tom, že kombinuje takový ten klasický japanopunk, o kterém jsme se tady už bavili třeba v souvislosti s Deadside nebo dalšími kapelami, s tím modernějším pojetím hardcore punku. To znamená, že je tam mnohem víc takových těch tvrdších, jakoby až skoro mošovějších pasáží, je tam mnohem víc breakdownů a jde to vlastně k tomu jakoby modernějšímu hardcoreu spíš než k tomu Burning Spirit hardcoreu, ale to oba ty elementy se tam vlastně objevují a dohromady to dává vlastně extrémně tvrdou a nekompromisní muziku, která funguje skvěle i naživo, protože Clones tady asi před dvouma rokama hráli na sedmičce, ten koncert dělali kluci okolo kapely Vole a bylo to super. Je jako vidět, že to opět zasahuje docela dost tu mladou generaci, přestože Clones sami o sobě nejsou úplně žádný jako mladíci, to u těch kapel z Japonska taky bývá vlastně docela častá věc, že tam to jako nekončí nějakou jako teenage rebelí většinou a současně době tam hraje vlastně spousta kapel, kde hrajou šedesátníci, jako, což není případ Clones úplně, ale...
0: Ale bude.
1: Ale třeba vůbec bych se nedivil, kdyby byl. Jo? Takže pojďme si tedy pustit ukázku z té nové desky, která se jmenuje Games, ta skladba se jmenuje stejně. No a pak si pustíme Terror, protože taky vydali novou desku, která se jmenuje Still Suffer, to je naprosto nezničitelná kapela, to jako pro mě stejně, jako když se tady bavíme o nějaký dlouhověkosti a o nějaký jakoby cestě, který se někdo, jakoby konkrétně jak členové nějaký kapel drží prostě naprosto sveřepě a zcela nekompromisně, tak o Terror to platí vlastně taky, protože oni vydávají v podstatě co každý druhý rok desku a vždycky je to dobrý, ale ta se tedy jmenuje Still Suffer a zazní hnedka potom, co dozní Japonský klonc.
0: Nádhera. Vy posloucháte stále Modeláře na Radio Wave.

0: Tak i když se blížíme k 9:30, tak doufám, že se to v těch vašich pokojích rozpohybovalo teďko všechno, protože ty dvě kapely, které jsme slyšeli, ty si myslím, že tu svoji hudbu dělají přesně proto, aby se to hýbalo. Aby se to hýbalo tedy hlavně v pitu, někde na koncertě, ale může se to samozřejmě hýbat i kdekoliv jinde, kde tu muziku zrovna posloucháte. A ať už to byl japonští Klonc nebo teďko Teror, tak vlastně když si vzpomenu na to, co se dělo na těch koncertech, tak je to opravdu hudba, která jako málo koho nechá v klidu, a přestože u těch Klonc je to přeci jen trošku víc řízlý takovým tím klasickým špinavým hardcorem, a u těch Teror přeci jenom malinko tím modernějším metalově znějícím, nebo to je ten zvuk, ke kterému jakoby oni na těch posledních hrávkách směřují, tak ten společný jmenovatel je opravdu to, že je to hudba, která je jako dělaná a na velmi, velmi, velmi divoké koncerty, a oběma těm kapelám se daří ty velmi, velmi divoké koncerty hrát. Jinak ještě u těch Klonc, kdybyste to náhodou hledali někde na internetu, tak píše se to s K a dvěma N. Tady byste to náhodou nemohli najít. Klonc a těch Teror si myslím, že to najdete asi celkem jednoduše.
1: To se píše s dvěma R zase.
0: Přesně tak. A ta deska se jmenuje Still Suffer, vyšla na Flatspot Records a Teror na ní vlastně pokračují opravdu v té cestě, kterou jdou už 20 let. Pardon. A která jako obsahuje jak elementy klasického hardcoru, tak metalu. Kytarista Martin, který vymýšlí vlastně většinu té muziky, tak je obrovský fanoušek metalu obecně, death metalu hlavně, a ono se to tam vlastně maličko v těch riffech jakoby odráží. Ty riffy jsou extrémně tvrdý, ale jsou použitý v tom hardcorovém kontextu. Co dělá Teror vlastně strašně jakoby silnou kapelou, jsou ty refrény, který si můžete s tou kapelou prostě zaspívat. Ne? Tam přijde nějaký jakoby chytlavější nápěv, kterým se vlastně ten Scott Fogel taky naučil úplně skvěle pracovat. A pak přijde ten breakdown, kdy se to všechno zastaví prostě na tu vteřinu a přijde ta pomalá, brutální jakoby pasáž, kdy přesně se v tom pitu začnou dít úplně šílený věci, a do toho bude pravděpodobně Scott Fogel řvát z pódia more stage dives, more stage dives, more stage dives, ignore the barrier, ignore the security. což jsem ho viděl prostě vlastně mnohokrát na těch koncertech, jakoby tohle to jako hecovat, a ono to prostě funguje. Jo. A neznám vlastně moc lidí, kterým by bylo jakoby tolik, kolik je jakoby členům Teror, to znamená k 50, kteří by jako měli by na tom pódiu v tomhletom stylu pořád takhle jakoby strašlivou energii a dokázali vlastně ji vytvořit od první vteřiny na tom pódiu, a ona se pak okamžitě druhou vteřinu přelila na ty lidi a zase zpátky, a takhle to tam vlastně jakoby funguje, že to je opravdu proud energie, který se přelejvá z jedné strany na druhou, a konec se z toho stane takovej jako jednolitá masa, kdy členové kapely skáčou do lidí. Na pódiu je prostě najednou 10, 15, 20 lidí, kteří zpívají texty, zase skáčou zpátky prostě z toho pódia a neuvěřitelný. No.
1: Měl jsem otázku, ale už si na ní odpověděl, takže už ji nemám. Ta otázka byla, čím to vlastně je, že Teror jako takzvaně po těch letech pořád takhle jako makají a nejsou jako ohraný. Jako
0: no, já nevím, to... je to vlastně zajímavý, protože jako kapelu okamžitě poznáte, tam není žádný jakoby ukrok stylovej. Že by najednou začali hrát jako jinak. To je furt Teror, okamžitě je to vlastně poznat po těch pár vteřinách, co si pustíte tu písničku. Ale každá ta deska se jim snaží, jako se jim daří vlastně jakoby napsat přeci jenom, jako, že to není jako jedna skladba jako druhá, jedna deska jako druhá. Ty desky nejsou zaměnitelný. Jo? Každá má, jedna je trošku víc punkovější, jedna má trošku víc metalovej feeling. Jedna je trošku víc podobná Chromex, jedna trošku víc Marauder, jako když tady použiju nějaký jakoby inspirace. Jedna je trošku víc podobná Blood for Blood nebo Shutdown, nebo je tam víc nějakých jakoby elementů právě z těch kapel. Opět, jako Teror jsou vlastně obrovský jako nerdi hudební, který rozhodně neposlouchá jenom hardcore a punk nebo metal, jak jsem říkal, ale Scott Fogel je myslím si, že vlastně totální odborník na 90-kový hardcore, ale jakoby obecně, jo, že má strašně rád vlastně i ty emo kapely z těch 90. let a dost často o tom mluví v nějakých podcastech a vlastně ta energie vlastně, kterou oni pořád mají tím, že jako milujou tu muziku vlastně totálně, jako absolutně a bezvýhradně, podle mě to, z čeho to vlastně jakoby, jako vychází jako z primárního zdroje, že oni fakt jako milujou muziku, milujou hrát koncerty a milujou tu melu, která se tam prostě strhne a je to totálně true, jako v tomhle ohledu, je tam nula pozy v tom, jako ačkoliv si o tom může kdokoliv myslet lecos, tak je tam nula pozy a ty lidi, kteří mají tyhle ten typ muziky rádi, tak tam jako to okamžitě poznají a proto to tak funguje, no, celý ty roky.
1: No, když jsme to poslouchali, tak u Terror, ale i u těch Klonzně napadalo slovo nezdolnost, jako něco, nějak vystihuje tu náturu vlastně těch songů, protože já ty kapely jako takový tolik neznám, ale jako by z té hudby na mě proudilo tady tohle. No.
0: Jo, tak je to prostě fakt, napíšeš to vlastně tak, aby to bylo tvrdý. Já si to vlastně představuju, když tady použiju nějakou fantazii, jako fakt takový betonový blok, jako, jo, který je jako vlastně těžký s ním vlastně jakýmkoliv způsobem jako argumentovat, protože protože tam prostě je a jako je to taková hmota vlastně totální, jako s kterou jako nikdo nehne, no, ale ona hne s tím člověkem, který jde okolo.
1: Je tohle případ i kapely Noise, kde ten vykřičník názvu by mohl už napovídat?
0: Jo, jako v něčem. Já si myslím, že koncert Noise jsem nikdy neviděl, ale když jsem viděl nějaký videa, tak to byla taky solidní mela. Hlavně protože ty skladby Noise jsou vlastně takový hymny. Jsou to všechno strašné hitovky. Kapela Noise je tím, že je tam to vlastně oj v tom s tím vykřičníkem jakoby tak jako vtipně jako zapracovaný do toho názvu, tak je už celkem jasný, jakým směrem to směřuje. To znamená kombinace jakoby starýho jako UK punku i klidně kapel, jako byly UK Subs nebo GBH a podobně a klasického oi punku, taky spíš anglického, Cockspur, Cockney Rejects, Shem 69 a podobných. A je to kapela ze států a mně se na tom vlastně líbí to, že oni jako s těma opět inspiracema pracují, takže se nedá říct, že to je kopie Shem 69 nebo že to je kopie Cockspur. Má to spíš tu hardkorovější energii, texty jsou hodně politický. Ta nová deska se jmenuje Fate of the Union. Je tam samozřejmě, přestože to vlastně dalo by se možná považovat za oj skineckou kapelu, za oj kapelu určitě skineckou si nejsem úplně jistý, jak by se...

0: Posloucháte modeláře na rádiu Wave. Mně teď došlo, že vlastně my tady nehrajeme až moc takovýhle jako klasický punkový muziky, jako jsme si pustili teďko tyhle ty dvě písničky. No. První byla tedy americká kapela Noise, ta deska Fate of the Union vyšla 3. dubna, to znamená těsně před Velikonocema, a já jsem na to vlastně čekal hrozně, jsem se těšil, až to vyjde, byly vlastně dlouhou dobu byly venku jenom dva tracky, vyšlo to nám Pirates Press Records, a oni vlastně vydali tuhletu desku dost krátce po té minulé, ta vyšla vlastně v roce 2005, to znamená jako po roce vlastně vydali Noise novou desku. A mě vlastně na tom jejich ojpanku hrozně baví jedna věc, že teď možná řeknu takový spojení, kdy se bude spousta lidí chytat za hlavu, ale že to má vlastně takovej skoro až jakoby v rámci ojpanku, jo, to je hrozně důležitý. Nový kytary, jako vidět, že vlastně oni hrajou ten styl hodně dlouho a že si jako dovolí postupy, které nejsou až tak úplně jakoby klasický ojpankový postupy, ty kytary jsou vlastně jako hodně, hodně melodický v některých momentech a vytváří takovou zvláštní jako náladu celé té desky, ale zároveň to pořád šlape dopředu. Vlastně nikdy to není na úkor té energie. Opět, rytmika prostě ta neuhne jakoby nikam a i ten vokál je vlastně takový hodně jako přímočarej, což ani jinak být nemůže asi u tohoto stylu. Tam se jako žádným experimentům nikdo jako neuchyluje, to znamená, že to striktně drží ten jakoby rytmus a tu energii, kterou to má mít, ale když se zaposloucháte do těch melodií, které tam občas ty kytary hrajou, tak jako zjistíte, že se tam toho děje vlastně hrozně moc na to, jak přímočarý punkový styl to vlastně je a že to je opravdu jako primárně koncipovaný k tomu, abyste si to mohli prostě zahulákat na koncertě a trošku se od toho odreagovat. To je vlastně jako účel té muziky vždycky byl. Takže to se mi na Noise hrozně líbí. Dneska je krásně udělaná, je to celý takým stříbrným jakoby duchu, stříbrný vinyl. A je to jedna vlastně z mých jako současných nejoblíbenějších kapel v tomhletom stylu. No.
1: A to znamená, že ty si to doma pustíš?
0: Já si to doma pustím a vlastně a se...
1: A vlezeš jako, na balkon?
0: No, jako vlastně... Jako já jsem teďko použil slovo odreagovat a to si vlastně myslím, že je jako dost vystihující, že to je vlastně důstojný odreagovávač.
1: Jo, jo, jo.
0: To si myslím, že jako je jakoby vystihující i ten můj přístup vlastně k podobnému jakoby typu kapel. Jo? Že je to jako důstojný odreagovávač v tom, že to není vlastně, že to je jednoduchá muzika, ale není hloupá. Jako to, já jsem vyrůstal na hardcore punku, na klasickém hardcore punku, vždycky jsem ho poslouchal, vždycky jsem ho měl rád. K kapelám jako Coxpatter jsem se samozřejmě dostal až jako pozdějiš, ale ta současná vlna vlastně toho oi-punku nebo hardcore, kterou třeba v Anglii zastupuju The Chisel, který jako je to víc hardcore trošku než ty Noise, tak je něco, co mě vlastně baví, protože to opět jako u The Chisel taky platí, že to je naprosto důstojný odreagovávač a že to jsou písničky, které vlastně hrozně dobře fungují jako, jako písničky samotné o sobě, tak jak jsou jakoby napsaný a i když přečte člověk texty, tak jsou, ty texty jsou super vlastně, jako není to jenom o tom, jak někde pít pivo a dělat nějaké jako nepřístojnosti, když se pak vracím z hospody, ale zrovna tady, jak říkám, už ten název Fate of the Union prostě směřuje k nějakému jako working class jakoby hnutí, ale vlastně je tam spousta jako odkazů na nějaké jakoby historické jakoby fakta nebo konotace, který se pak překlápí i do současnosti a i to mi přijde vlastně skvělý, jo, že stejně tak ty texty nejsou nijak složitý, ale rozhodně nejsou hloupí a fungují skvěle dohromady s tou muzikou. No,
1: no a pak jsme hráli Suicidas.
0: Suicidas je kapela, která je částečně rozkročená mezi Vídní a Barcelonou. To mi jako hrajou tam členové Ruidosa a Immundicia, což je jedna z těch vídeňských kapel, která vlastně funguje už taky skoro 20 let, ale tak takovým svým jakoby tempem trošku vždycky. A Suicidas to vlastně bylo až do teďka jako stejný. Oni

0: vydali nějaké singly, myslím si, že jeden split single, ale vlastně nikdy nevydali pořád nějakou velkou desku, a to se mění teď, kdy ta skladba Sendero, kterou jsme si teďko hráli, je z připravované velké desky, která vyjde na La Vida Es Un Mus. Je to vlastně jedna z těch minulý týden, před 14 dny, jako avizovaných desek na La Vida Es Un Mus. A už jsem vlastně zjistil, že Paco to vydává po takových, jakoby, že vydá třeba 4-5 měsíců se nic neděje, nebo i půl roku, a pak najednou vyjde 4 desky najednou. To vlastně jako připravuje, a teď tam vychází jako dost zajímavé věci, vychází tam nový Suicidas a vychází tam jedna skvělá finská a jedna skvělá japonská kapela, již názvy jsem teďko zapomněl, ale myslím si, že třeba když vás to bude zajímat, tak na tom Bandcampu to zjistíte velmi jednoduše, jsou tam i ukázky. No a Suicidas, já jsem to měl vždycky rád, jako zase je to ten styl prostě, kdy ten latino punk barcelonský, který je reprezentován spoustou skvělých kapel, z nich většina vychází právě na La Vida Es Un Mus, se potkává vlastně s post-punkem, maličko jsou tam třeba slyšet Belgrado, další jako vynikající kapela, která nedávno vydala desku na La Vida Es Un Mus, a Belgrado je zase kapela, která je vlastně ukotvená v Barceloně, jakoby celá, ale Patricie, zpěvačka z Belgrádu, je z Polska původně, takže tam do toho prolejzají vlivy těch starých polských postpunkových kapel, jako byly třeba Shakira nebo TZN Xena, a tady vlastně u těch Suicidas tam zase prolejzají vlivy těch starých jako španělských kapel, jako byly třeba Esco Bruto nebo podobně, jo. Takže dohromady takováhle skvělá vlastně jakoby punková muzika, která šlape, ale je v tom hodně melodie, vlastně i v těch vokálech je hodně melodie. Ty vokály tam vlastně vytváří spoustu jako intonačních melodií, který v tomhle typu punku fungují skvěle, a je to španělsky. To mi přijde úplně skvělý. Mám rád vlastně, když ty kapely zpívají jako tím jazykem, který je pro ně nějakým způsobem třeba jako rodný jazyk, a i když Karolina bydlí strašnou dobu už jakoby ve Vídni, tak pořád jako to funguje skvěle, myslím, ta španělština tam. No.
1: Tak a proto budeme tenhle díl finišovat instrumentálními kapelami.
0: Přesně tak. Zde je takový blok hardcore punkovej.
1: A teď budeme do atmosfér. No. Příští minuty budou patřit kapele.
0: To by si Viktor pustil doma.
1: Ano, teď si pustil, ano.
0: Tohle by si pustil na běhání.
1: Hlavně, noise, může být. Píči z playlistu klesá, příště vyběhnu tady s tímhle. A potom, až doběhnu domů, tak si na takzvaně na chill pustím. Ale vlastně možná nepustím, to si právě řekneme, až ta skladba dohraje, protože důvod, proč jsem vybral Boards of Canada, je samozřejmě prvé je ten, že oni teď oznámili po nějakých 13 letech nové album a to se jeví být obrovskou událostí pro hromadu lidí, a co samozřejmě plně respektuju a vlastně do značné míry chápu, ale zároveň mě překvapilo, jak široký je okruh těch lidí, které tahle informace prostě postavila na nohy a zvedla ze židlí, a já jsem se jel přemýšlet vlastně, čím to je, že tahle něčím jako hodně nenápadná prostě instrumentální elektronická atmosférická kapela takovým způsobem cvičí s tolika lidmi. Nepřišel jsem na to zatím, ale můžeme se o tom za chvilku povykládat. Dáme si track, která ne ten nový, ale to trošku nostalgie, která k téhle kapele a k jejich estetice patří. Track z té předchozí desky Tomorrow's Harvest, který se jmenuje Reach for the Dead, a až dohraje, tak si o něm povíme více. Posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Boards of Canada.
1: Dneska to dramaturgie je vlastně neuvěřitelná.
0: Ale styčné body tam jsou.
1: Jo.
0: No, každopádně teda Boards of Canada, který já jsem posílal hlavně proto, abych se zeptal jednak, jaký máš ty vztah k téhle kapele a potom taky, abych se takhle jako nahlas zamyslel vlastně nad tím, čím to je, že je má tolik lidí až tak moc rádo, protože jakože pro mě super, jakože teď nechci působit jako škarohlí, který to nemá rád a teď jako tady chce někoho rejpat, to vůbec ne, ale mě fakt jako upřímně zaskočila ta obří odezva, kterou ta ohlášená deska měla. Pro mě jako nějací průvodci životní melancholii jsou určitě jako důstojní tohle skotské, vlastně už v roce 86 založené duo. Ale pořád jsem prostě koukal jak blázen, jak vlastně obří odezvu tady tohle z toho mělo. Oni vlastně nejdřív to celé začalo tak, že oni před nějakými pár týdny prostě nějakým fanouškům, na které měli kontakty prostě z e-shopu, poslali jako VHSky, na kterých byly nějaké jako signály prostě a nějaké typické grafické jako motivy, které měly vzbudit ten jako prvotní hype. Potom vydali skladbu Tape 5, první novou hudbu po těch 13 letech. Brzy se k tomu přihlásil label Warp zase jako vydavatel. A vlastně podařilo se jako vybudovat toto očekávání a to je tedy něco zajímavého. Ale stejně jsem byl překvapený.
1: Tak já začnu tou druhou otázkou, jakoby nebo nadhozením, čím to je, nevím. nevím, jako možná je to prostě tím, že hraješ od roku 86, a nikdy jsi neudělal blbou desku.
0: Jo, to je dobrý argument, pravda.
1: To si myslím, že je vlastně jako v určitém ohledu jako úctyhodný výkon a že to tu fanouškovskou základnu vlastně jakoby buduje a moc jí to vlastně nestrácí celou dobu. Zároveň ta muzika, když si to poslechneš teď, jakoby v tuhletu chvíli, tak vlastně určitým způsobem, přestože ta kapela je z roku 86, tak je to určitým způsobem cool hudba. Jo, takže dokážu si představit, že na to najede klidně někdo, komu je 20 a poslouchá nějakou jakoby easy listening elektroniku nebo i nějaký indíčko, tuhle tu kapelu objeví někde prostě jako nějakou inspiraci někoho, koho má jako v současné době rád, což je taky velmi jednoduše jdu představit, že někdo, kdo jako hraje současnou podobnou hudbu, tak řekne, já jsem jako jedna z našich inspirací jsou Boards of Canada.
0: Jo.
1: A myslím si, že když se tyhle ty všechny elementy nějakým způsobem propojí dohromady, tak tam vznikne nějaký generační jakoby přesah, který pak vytvoří ten zásah. No. Jakože vlastně vždycky, když má něco velký zásah, tak to zároveň většinou je tak, že to má ten generační přesah. Jakoby, jo. A tady ta hudba je určitým způsobem nadčasová, mně přijde. Jakože v 86. tenhle ten typ muziky byl jako určitě nadčasový, ale prošlo to tou zkouškou časem vlastně a celý ty dekády, co to jako ta kapela funguje, tak to vlastně vždycky nějakým způsobem.
0: Ta příjemná zastřenost, která tam je. Určitě funguje setrvale a vlastně v podobném duchu to i zakončíme a podobná slova o trvanlivosti, která jako si drží konzistentní kvalitu, se dají vztáhnout na kapelu Mono, se kterou to dneska...
1: Zase Japonsko.
0: No. Přesně, jsou to dneska uzavřeme, ti vydají 12. června na Temporary Residence svoji už 13. desku, která se jmenuje Snowdrop a na které zase dostaneme tu obligátní, ale pro mě stále vítanou dávku melancholického rozjímání, tentokrát zarámovanou vlastně docela hezkým, řekněme, jako pozadím toho, proč se skladby na té desce jmenují tak, jak se jmenují. My si pustíme skladbu, která se jmenuje Winter Daphne, což je, co si musíme samozřejmě najít, to je likovec vodný, kdybyste to nevěděl.
1: Tak
0: je stále zelený kev, který nachází v Číně a v Japonsku. A proč to říkám, je to, že vlastně skladby na té desce se jmenují po různých květinách a to pozadí teda už je méně veselé, respektive oni tady vlastně tou deskou vzdávají hold Steveu Albinimu, který byl jejich stálý spolupracovník. Tohle album, na kterém už se podílet nemohl, nicméně se na něm podílel Brad Wood, Albinyho blízký spolupracovník, nahrávalo se to v Electrical Audio a ty jednotlivé květy v těch jednotlivých skladbách mají své příběhy a pozadí a Mono byly vždycky kapelou, která umí tady tyhle příběhy vyprávět dojemně, byť beze slov. Tak si pojďme Winter Daphne pustit na závěr a my se budeme těšit zase za týden a samozřejmě přejeme dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Salsa on a track, yeah.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave. Do you know what you do?

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.